zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli, šňůru slzí jsme zas nezvládli.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou, mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické věď, krámy,
3: jak ty s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnést třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě teplej, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají, a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme, jestli s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prolétají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochrannou lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď, jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu, to je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, no to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť.

že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný, dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale To nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
2: No.
1: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek Schodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš si, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymyšlel. Ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladí děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
1: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to taky.
2: Jenom to ne.
3: A nebo klidně duete.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, co mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně
3: byla
0: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná, jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo. Víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: A tak nevíš, to bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
4: Když do školy, tak to bylo milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo.
3: A samozřejmě stanice. Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
1: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestříčkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Hmm. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsou... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu jste narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka.
8: O, samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No, je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska, nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, letě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt...
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli

0: Dal mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli? No, Honza se hlásí, tak Honzo.
1: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
0: Počkejte, to nás zajímá. Pil. Jo, pil.
1: Pil.
0: Tak to není tak hrozný.
1: Proto bych dal Bčko, opatrně.
0: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
2: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
0: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
3: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlena, tak jsem mývala dost ostřížku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
0: Tak tolik, paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
4: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
5: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
4: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
5: Děkuji za pozvání.
6: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
4: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník.

0: nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roučou Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
1: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Spolek na záchranu kopce Tlustec dnes pořádá veřejnou schůzi. V České Lípě jsou kvůli běžeckému závodu dopravní uzavírky. Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Veřejnou schůzi pořádá dnes spolek na záchranu kopce Tlustec. Začne v 15 hodin v hasičské zbrojnici v Postřelné, části obce Jablonné v Podještědí na Liberecku. Spolek chce obyvatele seznámit s aktuální situací projednávání těžby na Tlustci. Těžbu Čediče tam chce obnovit firma Kamenolom Brniště. Od ministerstva životního prostředí získala výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Spolek společně s městem Jablonné v Podještědí a Českolipskou pobočkou společnosti Protrvale udržitelný život podal proti výjimce odvolání. Řidiči v České Lípě musí dnes počítat s uzavírkami. Běží se tam závod City Cross Run and Walk. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené jsou ulice Boženy Němcové a Sokolská. Náměstí TG Masaryka a ulice Panská, Mikulášská a Moskevská jsou uzavřené úplně. Omezení budou trvat do dnešní půlnoci.
3: Pro letošní 11. ročník připravili organizátoři 3 různé běžecké trasy na 3, 7 a 21 kilometrů. Pro rodiny běh na 1 kilometr, pro studenty školní štafetu a pro zájemce také procházku na 7 kilometrů. Součástí je také doprovodný program. Loni se závodu zúčastnilo rekordních 1100 závodníků. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: V České Lípě vznikne v centru města nový volnočasový areál. Radnice ho chce postavit v prostorách bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. Město areál získalo od Libereckého kraje. Atraktivní bude pro všechny generace, říká mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Počítá se zde s občerstvením, ale také s hřištěm pro děti, zároveň také s takovou teenage zónou, potom s takovou speciální herní krajinou, workoutem, vodním hradem, takovou velkou atrakcí a také amfiteátrem pro pořádání menších akcí.
2: Aktuálně město projektuje první část, ve které bude stánek s občerstvením, dětské hřiště a malé pódium. Začátek stavby odhaduje na příští rok. Německý automobilový koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením musí zvolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šroub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen, další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá až do konce září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, pokud právě vstáváte, příjemnou dobrou noc, pokud jdete spát. Je časné sobotní ráno s datem 26. září roku 2026 a pohled do kalendáře říká, že dnes se slaví odvážné a statečné Andrej. Tak třeba česká herečka Andrea Čunderlíková, česká tenistka Andrea Hlaváčková nebo slovenská top modelka Andrea Verešové by dnes mohla slavit nebo slaví. A tak pokud ve svém okolí nějakou Andreu znáte, určitě ji nezapomeňte popřát. Všechno nejlepší. Další, kdo dnes slaví, tak to je divadlo Járy Cimrmana. To slaví svou 60. sezónu. O víkendu se budete moci připojit v Příchovicích na Tanvaldsku. Co má Cimrman společného s Jizerskými horami, co všechno je na programu a kdo se akce zúčastní, tak to se dozvíte už za chvíli.
1: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: Všechno to řekl jednou větou hráč na klávesové nástroje, skladatel a také zpěvák jedné osobě, no a pardubický rodák. To tam ještě vše musím doložit. Konkrétně v těch Pardubicích se narodil v roce 1946 Lešek Semelka, písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Divadelní nadšenci mohou tento víkend navštívit Příchovice na Tanvaldsku. Tam divadlo Járy Cimrmana slaví svou 60. sezónu. V rámci oslav je připravený program pro veřejnost. Na podrobnosti se ptal kolega Filip Majzl, redaktorky Adély Jindrové.
1: Divadlo Járy Cimrmana, které založilo na konci 60. let uskupení několika herců, aktuálně působí v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Oslavy 60 let na scéně však oslaví v Jizerských horách, které podle všeho tento fiktivní český génius strávil řadu let svého života.
2: A jaké stopy po sobě Cimrman v těch Jizerských horách zanechal?
1: Důležitým místem je areál u Čápa. Právě dům u Čápa ze 17. století se kdysi stal základem Příchovic, které jdou jedním z předobrazů Liptákova, kde bájný Cimrman žil. Součástí areálu je i muzeum a maják Járy Cimrmana z roku 2013. Rozhledna ve tvaru majáku stojí v nadmořské výšce 800 metrů, což z ní dělá nejvýše položený maják na světě. A právě v tomto areálu se bude o víkendu slavit.
2: Ta akce se koná hlavně v neděli, ale nezačínají oslavy už v sobotu večer?
1: Ano, první část programu začíná v sobotu v 19 hodin v kině Jas Járy Cimrmana v Tanvaldu. Uvede nejstarší hru divadla Járy Cimrmana Akt. Ta je z roku 1967 a takhle i v roce 1968 soubor uvedl v Malostranské besedě.

0: Anvaldu představení odehrají Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennady Rumlena.
1: Většina herců se zúčastní i toho nedělního programu. Co přesně se ale bude dít?
0: Nedělní oslavy startují spanilou jízdou cyklostezkou Járy Cimrmana, která přijede z Anvaldu do Příchovec v 10 hodin dopoledne. V rámci dopoledního programu se bude konat křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno a beseda s herci ze souboru. Odpoledne vyhlásí výsledky ankety o nejoblíbenější postavu z her Divadla Járy Cimrmana, Milon Čepelka oslaví své 90. narozeniny a uskuteční se autogramiáda členů divadla.
1: A jestli pak uslyšíme nebo uvidíme nějaké novinky?
0: Večer v 19 hodin bude předpremiéra dvou dílů druhé řady série Stopy Járy Cimrmana, kterou bude Česká televize vysílat příští rok na jaře.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 1 hodina 17 minut s Českým rozhlasem Liberec, stáváte do sobotního rána s datem 26. září roku 2026. To ráno je chladné, také pranostiky k tomu dnešnímu dni tvrdí, že má být už zima. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána, alespoň to tvrdí pranostika pro dnešní den. No tak až ke 2 stupňům bychom se dnes měli vypravit, zatím nad nulou, tak buďme za to rádi. Na druhou stranu pohled na evropský kontinent nám říká, tedy ze satelitu, že mraku mnoho v západní a střední Evropě nenajdete. Pokud byste se za větší oblačností chtěli vypravit, tak Polsko, Litva, Bělorusko, ale třeba také Rumunsko, Bulharsko nebo Řecko by mělo být váš cíl. My si mraku v těch následujících dnech zkrátka neužijeme prakticky vůbec, kromě ranních mlh a nízké oblačnosti, která se místy může vyskytnout. Čekají nás slunečné dny, babí léto dnes z 16 až 20 stupňů, no ale třeba také v pondělí na prodloužený víkend, tak tam může být až ke 23.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá a Jan Bendyk ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Poúrazová a pooperační péče z pohledu fyzioterapeuta není pouhým pasivním čekáním na zahojení tkání, ale aktivním a řízeným procesem obnovy kompletní funkce těla. Jak ale Ivetě Kalátové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec připomněla fyzioterapeutka Jana Svatošová, velice důležité je i předoperační péče.
1: Předoperační péče je dost důležitá část, která směřuje k té operaci. Samozřejmě je to zase na každém z nás, jak jsme zvyklí se k pohybu postavit. Takže opět vemu kazuistiku třeba dvou dám, které ke mně chodí. Jsou to poměrně mladé dámy, ale z nějakého genetického dědičného důvodu tam prostě nějaká problematika je. Obě čekají na výměnu kyčelního kloubu, byť je to rozmezí 45, kolem 40 let. Nicméně pracujeme vlastně na tom, aby to tělo bylo za prvé fyzicky, pohybově připraveno dobře na operaci. Ten člověk se mentálně srovná, protože ví, co ho čeká, ví, jaká fáze bude následovat po té operaci, ví vlastně, co s tím tělem vůbec má udělat, protože pokud člověk není vůbec pohybem nějakou aktivitou políbený, tak většinou po té operaci, když po ní chcete základní úkony, tak oni vlastně vůbec nevědí, co mají udělat. Proč mám zapojovat zadek při chůzi, proč mám zapojit steno a jak to vlastně mám udělat? Já vůbec nevím, jak to mám udělat. Tohle jsou nejčastější vlastně debaty po těch operacích. Takže už před tou operací my pracujeme na tom, aby byla dostatečná kondice horních končetin. Odnášejí to většinou špatnou chůzi, pokud se budeme bavit o dolních končetinách, špatnou chůzi odnášejí záda. Je tam problematika beder, takže pracujeme v oblasti zad a vůbec jakoby celkové trupové stability. Nechceme, aby, protože pokud končetinu míň zatěžujete z nějakého důvodu, protože vás bolí, tak samozřejmě i ta svalovina té dolní končetiny odchází. Takže my pracujeme na tom, aby ten důsledek nebo ten následek této problematiky nebyl tak rozsáhlý. Hmm.
2: Teď se možná někdo posteskne z našich posluchačů, ono se to hezky říká, ale ta bolest těch kyčlí už je tak veliká, že a na operaci jdu třeba až za půl roku.
1: Tam je problematika přesně tak, těch termínů po té operace, že to opravdu třeba trvá rok, než se k takové operaci dostanete. Ale já si myslím, že už se dneska dají zvolit takové přístupy, kde my s tou bolestí samozřejmě pracujeme, takže se snažíme volit takový přístup, který pro toho člověka tu bolest nevyvolává.
2: Mm-hmm. No. Další otázkou je ještě přece jenom obezita, protože hodně lidí má nadváhu a tam je také asi
1: je
2: skrytý problém.
1: Tady je problém asi i v tom, že pokud vás něco bolí a nemůžete se hýbat, nemůžete mít nějakou aktivitu, tak jakoby redukce té váhy je hrozně těžká. Tam potom je to i třeba o tom, spojit se i s nějakým výživovým poradcem, který vás trošku navede do nějakého jídelníčku, který i při minimu aktivity vám dokáže tu zátěž zredukovat.

0: Narodila se v amerických Los Angeles před 62 lety Mariah Luisa McKee a poslední hudební zastavení před 17:30. Teď už Miroslav Holubec a jsou přichystány první dnešní krátké zprávy.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu proto vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne totiž zemřelo na českých silnicích minimálně 13 lidí. Na více než 600 tisíc korun odhaduje vedení turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v Nové městské knihovně. Stavba 100milionové budovy tehdy končila a deště přišly jen několik dní před plánovaným slavnostním otevřením. Liberecká zoologická zahrada dnes připravila u příležitosti Mezinárodního dne zvířat speciální program. Pro návštěvníky jsou připravená stanoviště s úkoly. Od 10 do 15 hodin se můžou lidé zúčastnit také komentovaných setkání u vybraných výběhů. Opozice svolává na příští týden hlasování o nedůvěře vládě. Vládu Andreje Babiše z hnutí ANO kritizuje například kvůli stavu veřejných financí nebo údajnému střetu zájmů premiéra. Čeští fotbalisté do 21 let si zkomplikovali cestu za postupem na mistrovství Evropy. V kvalifikaci totiž jen remizovali na hřišti outsiderů z Azerbajdžánu 1-1. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Silnice třetí třídy v Albrechticích v Jizerských horách je uzavřená. Od křižovatky se silnicí od Jiřetína pod Bukovou po křižovatku se silnicí na Mariánskou horu opravují tam povrch vozobky. Objížďka vede přes Smržovku a Desnou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5 hodin 32 minuty s Českým rozhlasem Liberec stáváte do 26. září roku 2026. No a pokud si rádi vedete statistiku, tak je to 269. den roku a do konce roku už nám zbývá pouhých 96 dní. A pohled do světových kalendářů třeba říká, že dnes je Evropský den jazyků, Mezinárodní den kulturního dialogu, Mezinárodní den za úplné odstranění jaderných zbraní a nebo také Světový den antikoncepce. No a my ve vysílání Českého rozhlasu Liberec odbočíme a podíváme se za malou chvíli na českou filmovou stopu, jakou zanechal americko-český fantasy film z roku 2004 Van Helsing. Tak to se dozvíte od našeho kolegy Jana Křemena už za malou chvíli.

0: písničky, které nestárnou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec, mistr zkratky a také Petr Spálený v 5 hodin 39 minut. Dobré ráno. Jakou českou filmovou stopu zanechal americko-český fantasy film z roku 2004 Van Helsing? To se právě teď dozvíte od kolegy Jana Křemena, který nás zároveň pozve na filmovou novinku. Komedii Proč bychom se nezabili?
1: Filmů, které byly inspirovány kresleným seriálem či knihou, je spousta. Komik se i dnes mezi řadou čtenářů velmi oblíbený a má své čtenáře a není jich málo. Právě proto se jimi inspirují filmoví tvůrci. Dnes máme poslední zářijový víkend a tak jsme pro vás vybrali jeden z divácky nejúspěšnějších filmů. Ten film nese název Van Helsing. Van Helsing je americko-český fantasy film z roku 2004. Ve filmu se objevují postavy a prvky klasické hororové literatury. Název filmu je odvozen od vedlejší, ale velmi důležité postavy Abrahama Van Helsinga z románu Drákula od Brama Stokera. Z téhož románu se ve filmu objevuje též hrabě Drákula a jeho nevěsta.
2: Vy dva, otočte se. Ukažte mi tvář.
3: Proč?
2: Protože my tu cizincům nevěříme.
3: Rychle tady totiž umírají. 160 na 40.
2: Pánové, musíme vás odzbrojit.
4: Zkuste to.
2: Vzpíráte se našim zákonům?
4: Jenom špatným zákonům.
2: Dobrá. Zabít!
4: Jdu vám pomoci.
2: Nepotřebuji pomoc.
4: Vážně?
1: Další postavy jsou Frankensteinovo monstrum, doktor Jekyll a pan Hyde a vlkodlak. Desi v Karpatech se nachází bájná Transylvánie, kde po staletí žije a vládne temný hrabě Drákula, kterému pomáhá ještě mnoho dalších nestvůr. Van Helsing pracuje pro přísně tajný spolek, sídlící ve Vatikánu, snažící se vyhladit ze světa nestvůry. A více vám z děje filmu neprozradím. Van Helsing se v Česku natáčel na několika známých místech, mezi které patří Praha, hrad Pernštejn a Tábor. V Praze se natáčel například na Hradčanském náměstí, v kostele svatého Mikuláše v Kunraticích. Pernštejn posloužil jako ideální gotická kulisa pro temné scény. V Táboře a Dlouhé Lhotě se točilo v místních lesích, které posloužily pro dramatické scény s jízdou kočáru. Každopádně dnes už Van Helsinga v kinech nedávají, a tak na místo hororu vyrežte na novou českou komedii Tomáše Svobody Proč bychom se nezabili. A to je vše a my se uslyšíme zase příští sobotu.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Těšíte-li se na babí léto, tak vás čekají v následujících dnech samá pozitiva. Jen rána jsou tu chladná, tak třeba dnes 2 stupně nám predikují meteorologové. Vylezíte-li do lesíčka na čekanou, tak si nezapomeňte sebou vzít kvalitní spodní prádlo. No ale odpoledne už to všechno vypukne. Jasno, skoro jasno, 16 až 20. No a zítra, třeba v neděli, tam už nám meteorologové říkají, že může být až 22 a pondělí dokonce 23 stupňů Celsia. A po všechny dny úplně vymeteno. Tak si ty krásné letní, pozdně letní časy užijte.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Jana Chládková ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Matka Žílová, Princ, Jasoň i Drsoň nebo třeba Andulka Šafářová. I tím už byl díky postavám v Cimrmanových hrách Miloň Čepelka. Ten 23. září oslavil 90 let. Básník, prozaik, ale i herec, zpěvák a především cimrmanolog pozbíral řadu cenných zkušeností také u mikrofonu. A tak s ním teď podnikneme malý výlet do rozhlasové historie. Stanislavu Jurujkovi před časem popisoval, jak kdysi začínal v armádní redakci Československého rozhlasu, kde potkal i jednoho z duchovních otců Járy Cimrmana.
1: Tam jsem poznal pana Ševánka, který už tam byl, několik let už tam byl, a pamatoval si mé předchůdce, to znamená básníka Karla Šiktance, který mě právě vyvedl z rozpaku, když jsem tam chtěl jít a dozvěděl jsem se, že půjdu do armádní redakce, tak mě trošku poklesla brada, protože já mířil někam k literatuře. Ale řekli mi, před tebou tam byl Karel Šiktanc, no a protože toho jsem znal jako z jedenáctky tehdy mladých českých básníků, tak jsem si řekl, když tam mohl být Karel Šiktanc, tak to snad zkusím tak.
2: Vzpomenete si na první pořad třeba, který jste připravil, nebo první práci, kterou jste v té armádě?
1: Vzpomenu si na první reportáž, na kterou jsem vyjel, a to do jihočeského Tábora na jakési armádní sportovní hry. Tak to mě bylo stejně vzdálené jako ta uniforma vůbec, čili vyjel jsem tam s příručním magnetofonem západoněmecké výroby, úzký profil, ale pozor, natáčelo se na takové malé kotoučky, které pojaly, řekněme, 7, maximálně 8 minut zvuku. Čili točilo se to ještě kličkou ručně a bylo to docela dobrodružné, protože každou chvíli jste musel ty kotoučky vyměňovat. Pak se to muselo v rozhlase přetáčet na rychlost vysílací. Tam se teprve ten pásek mohl stříhat různě. Když stříhat, tak taky lepit, ale pozor, lepidlem.
2: Nikoli páskami?
1: Nikoli páskami to přišlo, ale ještě jsem to zažil. Bílou pásku spojovací lepici jsem ještě zažil, ale začínal jsem lepidlem, takže jsem často byl dost upatlaný.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Výpočet superdávky pro samoživitele se od října změní. V Lomnici nad Popelkou skončila obnova rybníku. Koncert kapely Kabát dnes v Liberci omezí dopravu u arény. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let, dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně. Od října se také bude nově vypočítávat podpora na bydlení v superdávce podle nájemného v jednotlivých okresech. Lidé v Lomnici nad Popelkou na Semilsku můžou využívat novou rekreační oblast u rybníka Matouš. Město jeho okolí nechalo zrenovovat za zhruba 48 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl nezávislý místostarosta Zdeněk Rajm. Rybník a jeho okolí má sloužit veřejnosti k odpočinku. Dnes od 14 hodin se tam lidé budou moci poprvé podívat.
1: Rybník Matouš a jeho okolí bylo zanedbanou částí města. Jeho obnova začala v loni v dubnu. Lidé se budou moct dnes poprvé projít po molu, podívat se na dno takzvaného Lomnického moře a odnést si suvenýr. Pak začne město rybník napouštět. Liberecký kraj přispěl milionem korun. Veškeré náklady jinak platila radnice. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidé v Liberci musí dnes odpoledne a večer počítat s dopravním omezením v okolí arény, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Důvodem je koncert skupiny Kabát. Od 16 hodin bude část ulice 28. října jednosměrná. Neprůjezdný bude úsek mezi ulicemi U školy a Máchova. Řidiči neprojedou ve směru od Starých pekáren. Uzavřený pruh bude až do půlnoci sloužit jako parkoviště pro návštěvníky.
2: Areálu a parkovacím plochám můžou návštěvníci přijíždět pouze Doubskou ulicí. Parkovat bude možné na centrálním parkovišti u arény, na Svianském dvoře nad centrálním parkovištěm a v uzavřeném pruhu v ulici 28. října. Vedení města očekává, že koncert navštíví zhruba 8 tisíc osob. Aréna se jim otevře v 18 hodin. Koncert kapely začne o 2 hodiny později. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policie zadržela tři osoby v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách. Zatím ale nikoho neobvinila. Podle serveru odkryto.cz je mezi zadrženými i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláře řekl, že Honěk od včerejška čerpá dlouhodobě plánovanou dovolenou. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 16 až 20 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Českým rozhlasem Liberec stáváte do sobotního rána 26. září roku 2026 a i krátce po 6. hodině vám přejeme příjemný poslech. Na první pohled stejné obaly na historické archiválie. Při požáru ale jeden schoří hned, zatímco ve druhém se oheň ke knihám ani nedostane. Je potažený speciální vrstvou, kterou vyvinuli čeští odborníci. Jak to funguje, tak to už uslyšíte za chvíli.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

0: dnes už ikonický hit Petra Sépešiho a tehdy mladičké Ivety Bartošové, Knoflíky lásky a písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Čeští vědci našli způsob, jak ochránit vzácné archivní dokumenty před požárem. Na tradiční lepenkové obaly nanesli speciální vrstvu, která výrazně zpomaluje hoření. Ostatní archiválie tak nemusí poškodit ani voda při hašení. Díky pomalejšímu hoření mohou být hasiči na místě dříve, než se oheň rozšíří. Ve světě zatím nic podobného neexistuje. A že český nápad opravdu funguje, potvrdili i požární zkoušky.
1: To druhé patro těch krabic maximálně trochu odčouzené, zakouřené, a vnitřek je úplně v pořádku.
2: Třetí patro?
1: To je úplně bez jakýchkoliv změn.
3: Spokojeně kontroluje Michal Ďurovič z Vysoké školy chemicko-technologické obsah archivních krabic s povrchovou úpravou, a to bezprostředně po požární zkoušce.
4: Jako zdroj zapálení je tam kalíšek, bude v tom 250 ml heptanu a necháme to 6 minut hořet a 6 minut působit na ty krabice.
3: Přibližuje princip zkoušky Jan Karol z Technického ústavu požární ochrany. Teď ve zkušebně vidíme 3 knihovnické regály a v každém 7 krabic s archiváliemi, nejprve v běžně používaných
4: 4,
3: lepenkových
4: 3,
3: obalech.
4: 2, 1.
3: Vidíme, že už po 2 minutách první krabice hoří.
4: Ano, ale je furt ještě podporována tím zdrojem hoření z toho kelímku.
3: Po 9 minutách už hoří archivní krabice ve všech 3 patrech.
4: Dáme tomu minutu a dáme pokyn k hašení. 2, 1, je to tvé. Odhořily ty krabice, to je ten černý zbytek, v podstatě popelovej, a část těch knih uvnitř. Takže všichni v pohodě připravení? A půjdeme do toho.
3: Začíná pokus číslo 2. Krabice jsou ošetřeny vrstvou zpomalující hoření.
5: Retardér hořeník jsme nanesli třítotiskovou technikou a po zaschnutí je opatřena ochrannou vrstvou.
3: Říká Michal Veselý z Vysokého učení technického v Brně, že bariéra ze speciální směsi minerálních látek oheň výrazně zpomalí, a to teď můžeme i vidět.
4: V 9. minutě omezeně hoří ta spodní prostřední krabice v nejnižší řadě.
3: Teď už vlastně dokonce ten plamen není vidět.
4: Tak super, v tuhle chvíli vlastně samovolně došlo k ukončení plamenného hoření. Probíhá tam určitě žhnutí, je to vidět, jak je to narůžovělý ty kousky, a v podstatě to jenom částečně dýmí. A zpětně se to už nerozhoří.
3: A to už podle plukovníka Jana Karla bývají na místě hasiči, kteří díky pomalejšímu hoření nemusí vodou poškodit ostatní archiválie. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 19 minut, dobré ráno, s vámi ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, sobota 26. září 2026. No a pohled na Evropu říká, že třeba Španělsko, Francie, Německo, Itálie, ale také Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a Česká republika hlásí úplně vymeteno a zůstane tomu tak alespoň na obloze i v těch následujících dnech. Ano, babí léto dokvačilo k nám, sice rána jsou tu chladná, ale ty maximální denní teploty třeba dnes do 20 stupňů, ale v pondělí o prodloužené víkendu můžete očekávat až 23 stupňů.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hana Julie Slováčková a vysílání Českého rozhlasu Liberec a takové malé ohlédnutí do minulosti před 6:30 nás zavede do roku 1922, kdy vláda podepsala s městem Semily smlouvu o koupi barokního zámku pro okresní úřad a soud, aby bylo možné financovat ze státního rozpočtu nástavbu druhého patra. Třetí patro přibylo pak v roce 1969. Od 90. let probíhají úpravy, které se snažili objektu vrátit alespoň některé charakteristické rysy. V roce 1978 u chrastavského motorestu dnes zámečku se zastavil československý kosmonaut Vladimír Remek a besedoval tam se žáky základních škol. Následující den pak strávil v Liberci. A v roce 1997 na Vesecku u Turnova byl slavnostně otevřen provoz české dceřinné společnosti belgické firmy Ontex na výrobu jednorázových plen a dámské hygieny. Co všechno se ještě odehrálo dnešního dne, už prozradí Petr Jungmann.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Na svatého Cypriána chladno bývá často z rána. A to je dneska. Je 26. září, sobota, a vedle Cypriána mají svátek i statečné Andreji. Pěkný den přeje Petr Jungmann. Dnes jedna z největších světových drogistických a kosmetických firem, německá společnost Henkel, vznikla v Cáchách před 150 lety v roce 1876. Prvním produktem na trhu byl univerzální prací prostředek na bázi křemičitanu sodného, tedy prací sody. Novou vládu pod vedením doktora Edvarda Beneše jmenoval prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk před 105 lety v roce 1921. No, na to, že tehdy byly mladé republice ani ne 3 roky, to byla už 5. vláda. Ani Benešova vláda nevydržela dlouho, rok a 14 dní. Vlaky soukromé firmy RegioJet poprvé vyjeli na české železnice před 15 lety v roce 2011.
3: Vlak RB RegioJet.
2: Na 3 párech spojů vozili první pasažéry mezi Prahou a Havířovem. Dneska RegioJet jezdí po celé zemi a také v zahraničí. Dánské úřady oznámily před 4 lety první úniky z poškozených plynovodů Nord Stream mezi Ruskem a Německem. Jejich většinovým vlastníkem byla ruská společnost Gazprom. Hovořilo se o sabotáži a výbuších. Během 3 dnů byly vyřazeny z provozu obě části plynovodu Nord Stream 2. U plynovodu Nord Stream 1 zůstalo 1 potrubí ze 2 neporušené. Kulatou 70 má dneska herečka Linda Hamilton.
4: Hasta la vista, baby.
2: Ta se proslavila jako Sarah Connorová v Terminátorovi.
4: I'll be back.
2: 45 má tenistka Serena Williams.
5: You owe me apology. I have never cheated in my life.
2: A 35 herečka, rodačka ze Znojma, Marta Danzingerová. Třeba Bára ze seriálu Zlatá labuť. Já přeju hezkou sobotu.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: písnička, která by dnes zřejmě neprošla 14-letá tehdy a vyzývává mladíčka Vanessa Paradis a žele taxi ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, teď už 6:30 a Miroslav Holubec.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Školní mídel nám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba víc bezmasých jídel. Do kamenů naskládaných na Kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu ale vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Tradiční svatováclavské posvícení dnes můžou zažít návštěvníci Dlaskova statku v Dolánkách u Turnova. Lidé budou lisovat jablka, vařit povidla a připravovat další tradiční pokrmy jako při dřívějších oslavách úrody. Návštěvníci uvidí i lidové kroje, mlácení obilí, ruční výrobu provazu a další ukázky řemesel. Program potrvá od 9 do 17 hodin. Na lince C pražského metra začala výluka. Provoz je přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Do stanic Opatov a Háje jezdí soupravy jen po jedné koleji. Opravy potrvají do pondělí. České tenistky si poprvé od znovu zavedení finálového turnaje v poháru Billie Jean Kingové zahrají finále. V čínském Shenzhenu porazili Španělky 2-0. O titul se utkají s vítězkami dnešního zápasu mezi Itálií a Ukrajinou. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka bude ulicemi Komenského a Boženy Němcové.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, s vámi je sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a o čem, že si budeme povídat v následujících 30 minutách? Třeba o tom, že v Rovensku stále rozplétají smrt novorozence. Podíváme se na finále ankety Starosto vyřeš to v Liberci a také na obří datové centrum, které vyroste v Ralsku na Českolipsku. Příjemný poslech, dobré vstávání, 6:33 vám přeje Aleš Masník. We'll be right back.

0: Valdemar Matuška a písničky, které nestánou na frekvencích Českého rozhlasu Liberec. Kriminalisté rozplétají smrt novorozence v Rovensku pod troskami. Včera ráno začali odebírat vzorky DNA u místních žen, aby našli matku, která dítě porodila. První výsledky testů by měla policie znát během několika dnů. Kriminalisté vyšetřují zvlášť závažný zločin od 13. září tohoto roku, kdy bylo v městečku na Semilsku tělo dítěte nalezeno v kontejneru na tříděný odpad v jedné z ulic poblíž fotbalového hřiště. Fignerova ulice, zanedbané okolí Papírového náměstí nebo reklamní smog, místa a problémy, které se dostaly do finále ankety deníku Starosto, vyřeš to. Liberecká radnice je dobře zná. O jejich nápravě se v některých případech mluví řadu let, vznikaly studie, projekty i konkrétní plány. Do finále v Liberci postoupila Fignerová ulice s terminálem MHD, okolí autobusového nádraží a budovy Uran, zanedbaná místa širšího centra, včetně Papírového náměstí a Sokolského náměstí a také reklamní smog. Výstavu obřího datového centra pro umělou inteligenci připravuje v průmyslové zóně v Ralsku na Českolipsku soukromý investor. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivů na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Posoudit je třeba i kumulaci s dalšími záměry v území, uvedl to hejtman Martin Půta. Kraj na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Podle informačního systému EIA chce společnost Ralsko AI Campus vybudovat na pozemku o rozloze zhruba 6,5 hektaru v části Kuřívody 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti zhruba Liberce nebo Ústí nad Labem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 45 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Pohled na předpověď počasí říká, že nás čekají chladna z rána a limonádový Joe má na to jednoduchý recept. Vemte si teplé spodní prádlo, 2 stupně dnes ráno byly. Konečně, jestli někde i mrzlo, to se dozvíme.

Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Vondráčková a vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hereckými partnery Daniely Kolářové, která v pondělí oslavila 21. září 80. narozeniny, byli třeba Jaromír Hanzlík nebo Zdeněk Svěrák. Zahrála si v 5 filmech svého syna, režiséra Jana Svěráka. Určitě si vybavíte třeba slavnou scénku ze snímku Vratné lahve, kdy právě se Zdeňkem Svěrákem alias filmovým manželem Josef Tkalounem stoupá a zanedlouho zase klesá v horkovzdušném balónu. S dětmi si o balónu povídala třeba také redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je létající balón?
2: Že lítá balón prostě. Velký balón, ne ten malý.
1: A jak to, že je tak veliký?
2: Protože, aby se tam vešli třeba lidi, když chtějí letět.

0: balónem.
1: To jo, ale v čem stojí?
0: Tam je taková ta...
2: košík a je velký a můžou letět do vzduchu, protože tam plane oheň.
1: Proč je tam ten oheň?
2: Aby se do toho balónu nadzduchoval vzduch a aby to mohlo letět.
1: A jak vypadá ten košík? Z čeho je ten košík?
0: Z takových těch pomlázek takových.
1: Má ten balón brzdu třeba?
0: Ne. Lítá jenom.
1: Ale jak ho zastaví?
2: Kdy ten oheň vypnou.
1: A tak ten balón udělá co, když ten oheň vypnou?
0: Spadne na zem.
2: Ale pomalu.
1: A může na tom balónu být něco namalovaný?
2: Může.
1: A co byste na něj namalovali vy?
0: Kdyby jsem měla, tak bych jsem tam namalovala tlapkovou paslolu.
3: Sledíčko.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Jablonecké ulici Československé armády hygienici naměřili zvýšený hluk. Liberecký kraj dá centrum Equalandia 1,5 milionu korun. V Tanvaldu na Jablonecku dnes vystoupí divadlo Járy Cimrmana. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podél ní protihlukovou stěnu. Centrum Equalandia v Liberci získá od Libereckého kraje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy pro školy. Zaměřené budou na polytechniku a přírodní vědy. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci laboratoří a dílen a zajištění výukových bloků. Díky krajské podpoře mají školy na tyto programy jen třetinové vstupné. Loni je navštívilo přes 3,5 tisíce žáků z celého Libereckého kraje.
4: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj je cílem zachovat finanční dostupnost programů pro základní školy. Děti si při nich mohou řadu věcí sami vyzkoušet a přírodní vědy nebo techniku poznat jinak než jen z učebnic. Krajská dotace ale půjde i na nové přístroje, konkrétně světlovody a spektrometr pro měření elektromagnetického záření. 1 milion korun dal kraj také na chystanou rekonstrukci planetária. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Soubor divadla Járy Cimrmana dnes uvede v kině Jas v Tanvaldu na Jablonecku své představení Akt. Nejstarší hru souboru odehrají Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennadij Rumlena. Představení zahajuje oslavy 60. sezóny divadla, které budou pokračovat zítra v Příchovicích. Součástí nedělního programu bude i beseda s herci, oslava 90. narozenin Miloně Čepelky a premiéra 2 dílů 2. série televizního cyklu České televize Po stopách Járy Cimrmana. V New Yorku bude mít dnes světovou premiéru nově objevená hra Václava Havla Varování. Formou scénického čtení ji představí spisovatel Adam Gopnik a oscarový herec F. Murray Abraham. Dosud neznámý rukopis prvního českého prezidenta dokončil režisér Jiří Havelka.
0: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách to bude 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno s vysíláním Českého rozhlasu Liberec. Dobré ráno o sobotě s datem 26. září roku 2026. A pohled do kalendáře říká, že dnes se slaví slavné, odvážné a statečné Andreji. No a pokud byste nějakou v kalendáři hledali, tak třeba česká herečka Andrea Čunderlíková, česká teniska Andrea Hlaváčková nebo slovenská top modelka Andrea Verešová dnes se slaví. Tak pokud ve svém okolí nějakou Andreu znáte, určitě jí nezapomeňte popřát všechno nejlepší. Česká fotbalová reprezentace dnes vstoupí do dalšího ročníku Ligy národů s novým koučem Španělem Deniou, za to bez Patrika Šika nebo Tomáše Holeše, kteří v reprezentaci po letním mistrovství světa skončili. Právě obránce Slávie v našem vysílání za chvíli uslyšíte.
0: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.
6: Mám naději, že uslyšíš

0: Anna Zagrová a vysílání Českého rozhlasu Liberec, písničky, které nestárnou. Čeští fotbalisté se chystají na premiérový zápas pod novým realizačním týmem. Dnes večer vystoupí v Edenu proti Chorvatům do elitní skupiny Ligy národů. Oproti nedávné minulosti v českém výběru řada hráčů chybí. Mezi nimi obránce Tomáš Holeš, který po letním mistrovství světa v reprezentaci skončil.
1: Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón.
2: Rozlučku s národním týmem si asi představoval jinak. Na světovém šampionátu Holeš nastoupil do dvou zápasů, v tom posledním Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3 a obránce Slávie se přimotal ke druhému inkasovanému gólu. Výběr kouče Koupka tak na turnaji vypadl už ve skupině. Na Holešovo rozhodnutí skončit v reprezentaci to ale žádný vliv nemělo.
3: No to tak nějak přišlo samo po kvalifikaci mistrovství světa. Když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
2: Přiznal Tomáš Holeš, který byl hostem desítky Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství světa si rodák z Nového Města na Moravě s národním týmem zahrál i na dvou evropských šampionátech. V reprezentačním dresu nastoupil do 43 zápasů a dal 2 góly.
4: Je tam někdo z Čechů, Kázalečku, ještě Holeška, gól! Tomáš Holeš!
2: Národní tým pod novým koučem Deniou prochází určitou přestavbou. Kromě Tomáše Holeše v něm po mistrovství světa skončili i Zelený s Daridou a v pouhých 30 letech taky klíčový útočník posledních let Patrik Šik.
3: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě to pro velká ztráta.
2: Hodně se také řeší to, že Santi Denia ještě bude řešit pozici kapitána. Myslíte si, že je změna kapitána případně na místě, nebo Ladislav Krejčí by měl pokračovat s páskou?
3: Já si myslím, že by Ladislav Krejčí měl pokračovat s páskou. Já takhle, jak jsem ho mohl poznat, tak je to prostě přirozený lídr a tu svoji funkci dělá výborně. Bohužel to mistrovství se zase nepovedlo, ale myslím si, že to je pro reprezentaci správný kapitán.
2: Řekl pro Radiožurnál Sport dnes už bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Obránce Slávie si v desítce Pavla Horváta můžete pustit třeba na webu radiožurnalsport.cz nebo v podcastových aplikacích. Lukáš Michalík.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 17 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Pár slov teď ztratíme o počasí, podíváme se na teplotní mapu České republiky, která říká, že třeba aktuálně poměrně chladno, je ve Trutnově 6 stupňů Celsie, Liberec 10 stupňů, Ústí nad Labem 8, stejně tak jako Mladá Boleslav, v Praze pak máme 9, stejně jako v Českých Budějovicích, Jihlavě nebo také Brně. No a jak bude dnes přes den po ojedinělých ranních mlhách a nízkých oblačnosti, které se během dopoledne rozpustí. Dnes bude jasno. Jasno bude také zítra, jasno bude také pozítří a jasno bude také začátkem příštího pracovního týdne, které nám začíná v úterý. Takže jasno máme, že bude jasno po následujících několik dní. No a ty denní teploty dnes vystoupají k 20 stupňům Celsia. Zítra se začne mírně oteplovat, no a pondělí na státní svátek očekávejte ty maximální denní teploty okolo 23 stupňů. Jestli to je skutečně pravda, tak to se dozvíte za půl hodiny, kdy budeme volat Český hydrometeorologický ústav.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: září letošního roku kapela Divokej byl zakončila svá venkovní vystoupení Tour 8 Divokejch. No a na podzim jí pak čeká konkrétně od 6. listopadu turné po 17 klubech České republiky, akustické turné. No a jedním z těch prvních zastavení bude také v Liberci. Za chvíli bude v našem vysílání řeč o květinách. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na tulipány.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že tulipány se kdysi prodávaly za velmi vysoké ceny? Pocházejí pravděpodobně ze střední Asie či Turecka. Perští zahradníci se zabývali jejich křížením již v prvním tisíciletí, dnešní podobu ale získali později. Prodej a vývoz tulipánů ze země se přísně kontroloval, přesto se rozšířili i do okolních zemí a jejich obliba stále vzrůstala. Na osmanském dvoře se v 16. a 17. století odehrávala skutečná tulipánová mánie. Ve stejné době se tulipány dostaly i do Evropy a především do Nizozemí. Tulipány se staly znakem postavení, po němž toužil úplně každý. Jejich cibule se záhy zařadily mezi luxusní zboží a hlavní holandské vývozní artikly. Ceny některých exemplářů, především s vícebarevným okvětím, šplhaly do nevídaných výšin. Neudržitelná mánie dospěla ke konci roku 1637, kdy celá bublina splaskla a mnozí zbankrotovali. To se hodilo zbožným kalvinistům. Ti květinovou horečku zuřivě odsuzovali jako honbu za prchavým luxusem a krach využili k propagandě. I proto je dnes obtížné posoudit, nakolik jsou zprávy o této události přesné.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jeden z trojice slavných bratrů, kteří tvořili kapelu Bee Gees, Robin Gibb ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, Juliet před 7:30, teď už jsou přichystány krátké zprávy a s nimi Miroslav Holubec.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Policisté chystají na prodloužený víkend větší množství kontrol. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu proto vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne totiž zemřelo na českých silnicích minimálně 13 lidí. Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět. Liberecká zoologická zahrada dnes připravila u příležitosti Mezinárodního dne zvířat speciální program. Pro návštěvníky jsou připravená stanoviště s úkoly. Od 10 do 15 hodin se můžou lidé zúčastnit také komentovaných setkání u vybraných výběhů. Zájem škol o program Erasmus Plus roste, nezapojují se do něj přitom jen vysokoškoláci. Letos je jeho součástí 900 školek základních i středních škol. To je podle Domu zahraniční spolupráce o zhruba 70 víc než loni. Kvalifikaci na velkou cenu Azerbajdžánu vozu Formule 1 vyhrál Brit Russell z Mercedesu. Hlavní závod se kvůli státnímu svátku v Baku pojede netypicky v sobotu a začne ve 13 hodin. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Doksech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce roku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 s vámi je sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec 26. září navrch tomu. Inu, máme tu podzim, na Moravě to nastává čas hodů, v Čechách čas posvícení, no a v Krkonošské Poniklé, tam se tou dobou konají tamní originální tuláčkovy slavnosti. Přiblížíme vám je v našem vysílání už za pár chvil.

0: duši divu.
1: Ikonická píseň let 80. původně v podání kapely Smoky, česká verze s Karlem Zichem, Alenka v říši divu a písničky, které nestárnou. V krkonošské Ponikle, považované za horskou vesničku perlařů a muzikantů, pořádá tamní kabinet krkonošské slovesnosti každý rok vyhlášené Tuláčkovy slavnosti. Letošní 15. ročník věnovali ponikelští opět jednomu ze svých slavných rodáků. Dnešní odpoledne tak prý bude podle jejich slov opravdu neobyčejné.
2: Tuláčkova náves v Ponikle, hodně frekventované místo, a když přijdou Tuláčkovy slavnosti, tak se tady sejde celá ves.
3: Je to tak, celá náves je plná.
2: Barbara Kulhavá, kunšelka místního kabinetu krkonošské slavnosti, který slavnosti organizuje. Každý rok máte v zásobě nějakého slavného rodáka.
3: Letos to bude Bohumil Holubec, což byl špičkový letec a akrobatický pilot za první republiky.
2: Co bude na programu? Zvedněme hlavy, to se teď moc hodí.
3: Ano, bude to inspirováno celé letadly, letectvím a životem pilotů. Povídání s pilotem Boeingu, přiletí sem také velké letadlo, takže to bude největší moment, kdy teda ty hlavy dáme vzhůru.
2: To přistane na návsi?
3: Bude tady jenom prolétat nad námi. A také přijde pán, který bude vyprávět o leteckých modelech a předvede je také. A zlatým hřebem našeho programu budou živé obrazy ze života Bohumila Holubce, což bude tady na pódiu takové divadelní představení. V něm jsme se inspirovali takovými legendami, které se o jeho životě a jeho činech vyprávějí.
2: Postavíte tu Karlův most?
3: Teď nevím, jestli to mohu prozradit. Koluje taková legenda, že snad podletěl Peřimovský most.
2: Byl to Karlův, ano. Ale ten Peřimovský, to by byla ještě větší střelba, protože ten je o něco nižší ještě než ten Karlův.
3: Tak to si musíme ještě vyjasnit, který most to byl. Je pravda, že ten Peřimovský má rozpětí 45 metrů a je docela nízko nad vodou, takže to jsme si říkali, jestli to vůbec je možné.
2: Tak na ten živý obraz se těším tedy. Bude tady určitě zase pódium.
3: Pódium máme krásné, zánovní a veliké, takže se můžeme rozmáchnout.
2: U toho bude jistě muzika a nějaké dobré koláče.
3: Přesně tak. Závěrem budou dva koncerty, bude to kapela Krásná práce z Železného Brodu a úplně na závěr místní kapela Pindur Ponikelský punk, takže ty hrají vlastní tvorbu a na to se všichni těšíme.
2: Začíná se popolední.
3: Ve 13 hodin a program je nabitý, takže určitě se vyplatí dorazit hnedka po té 13.
2: S Ponikle, s pozváním na dnešní Tuláčkovy slavnosti, Eliška Pilařová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: tak když se podíváme na minimální, teď už se začíná na některých stanicích oteplovat, ale když se podíváme na minimální teploty, které byly naměřeny od večera až do teďka, tak na většině území Libereckého kraje to bylo asi tak 3 až 6 stupňů. Nejtepleji bylo ve Frýdlantském výběžku, kde ve Frýdlantu bylo 7 stupňů a na stanici Hejnice 6 stupňů, v Liberci taky 6 stupňů, ale na ostatních stanicích bylo chladněji, až, jak jsem říkal, od těch Stráž pod Ralskem například 3,5 stupně. Ale o něco chladněji je na horách, kde je tak zhruba 3 až 0 a v takových nějakých těch mrazových kotlinách jako Jizerka, ale i například stanice Bezřichov Nová Louka, tak tam jsou teploty minus 1 až minus v podstatě minus 2,2 stupně. Byly minimální teploty v noci.
1: Když jsem nezbral přepoje počasí nejenom na dnešní den, ale také na neděli a pondělí, nebo řekněme začátek příštího týdne, tak jsem to vlastně bral všechno šmahem a jediné, čím jsem se lišil, byly teploty. Tak jakou máte předpověď počasí? Budete tvrdit stejně jako já, že nás čeká babí léto?
0: No tak vypadá to, že něco takového se očekává většinou počasí s nějakou oblačností. Teď ráno tady máme většinou skoro jasno, někde až polojasno a podobné počasí se udrží i přes den. Ráno se ojediněle vyskytují mlhy, které by se měly přes den rozpustit a ty dnešní teploty by měly dosáhnout 16 až 19, na Českolipsku ujedině až 20 stupňů. Zítra to vypadá podobně, možná o nějaký stupeň tepleji. Naopak minimální teploty, ty budou v noci na zítra sice taky podobné, jako byly dnes ráno, ale protože se očekává trochu oblačnosti, tak možná někde to bude maličko teplejší, ale ne o moc. A pak v těch dalších dnech to vypadá i nadále slunečné počasí a ty maximální teploty by se odpoledne mohly zvyšovat i přes 20 stupňů.
1: Tak to vidíte, samá pozitiva sociální jistoty, stačí si pustit přepoje počasí a máte je tady. Tak tedy těšte se na ty krásné dny. Pavel Juza, meteorolog, byl hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
0: Naschledanou.
2: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Krásný víkend všem, je tu sobota a bez ohledu na počasí půjdeme ven, do přírody, do hor a taky do časů před 100 lety.
2: Myslím si, že dnešní díl potěší každého milovníka tajemství Jizerských hor. Noviny totiž otevřely velkou vlastivědnou debatu o původu podivných kamenných útvarů, kterým se tehdy v našem kraji říkalo obětní kotle.
1: Ano, badatel a gymnaziální profesor a taky raspenavský rodák Josef Blumrich tehdy publikoval rozsáhlou studii o obřích žulových balvanech v raspenavských lesích a také o slavných pohanských kamenech u Višňové, německy zvaném Heidenstein. Připomenu, že mezi tehdejšími učenci zuřil ostrý spor. Starší generace věřila, že dokonale kulaté prohlubně s odtokovými rýhami na nejvyšším z pohanských kamenů vytesali lidé v pravěku, a to pro krvavé rituály a oběti bohům.
2: Jenže moderní věda už tehdy měla jiné vysvětlení, že? A ostatně to se píše i v našem článku.
1: Přesně tak, slavný berlínský přírodovědec doktor Rudolf Vichrov sám Blumrich k tomu dokazovali, že jde o čistě přírodní úkaz o takzvanou erozi a mrazové zvětrávání žuly, kde rotující voda a tající led vymleli do mírnějších míst v kameni hluboké misky.
2: Ale nešlo jen o pohanské kameny, šlo o další obří žulové skály a balvany v lesích. Blumrich tehdy v novinách varoval před tím, že místní kameníci tehdy mnohé tyto bájné balvany často nemilosrdně rozbíjeli na stavební kvádry. Vyzýval proto úřady, aby je začaly chránit jako chráněné přírodní památky. A i díky tomu můžeme dnes kolem mnoha z nich chodit na houby.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Benešově u Semil vznikne týdenní stacionář pro postižené. Hlavní tah mezi Tanvaldem a Velkými Hamry bude neprůjezdný. Česká Lípa připravuje areál pro všechny generace. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulvr ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Už jde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít.
2: Silnice první třídy číslo 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku bude mezi dnešní 3. hodinou odpolední a zítřejší 6. hodinou raní úplně uzavřena. Upozorňují na to vedení měst. Důvodem jsou přípravy na stavbu lávky. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Uzavírka se dotkne provozu 3 autobusových linek. Linky číslo 853 a 953 vynechají ve Velkých Hamrech zastávky Lidový dům a náměstí. Náhradou bude zastávka Velké Hamry škola. Autobus číslo 700 vynechá zastávky Držkov u Rydvalů, Plavy, Křižovatka a Velké Hamry náměstí. V České Lípě vznikne v centru města nový volnočasový areál. Radnice ho chce postavit v prostorách bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. Město areál získalo od Libereckého kraje. Atraktivní bude pro všechny generace, říká mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Počítá se zde s občerstvením, ale také s hřištěm pro děti, zároveň také s takovou teenage zónou, potom s takovou speciální herní krajinou, workoutem, vodním hradem, takovou velkou atrakcí a také amfiteátrem pro pořádání menších akcí.
2: Aktuálně město projektuje první část, ve které bude stánek s občerstvením, dětské hřiště a malé pódium. Začátek stavby odhaduje na příští rok. Nepálské úřady i měsíc po bleskových záplavách dál pohřešují tisíce lidí. Srpnové povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají zatím přes 1400 potvrzených obětí. Podle odborníků neštěstí způsobilo protržení ledovcového jezera. Záplavová vlna následně smetla tisíce domů a poničila také hydroelektrárny. Nepálský premiér Balendra Shah na valném shromáždění OSN tento týden kritizoval světové lídry s tím, že je nutné věnovat pozornost klimatu krizi a globálnímu oteplování. Česko minulý týden poslalo jako humanitární pomoc do Nepálu stovky dek, karimatek a postelí.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: I po 8. hodině vám přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. Dnes je sobota, 26. září roku 2026 a takové malé ohlédnutí do minulosti nás zavede do roku 1922, kdy vláda podepsala s městem Semily smlouvu o koupi barokního zámku pro okresní úřad a soud, aby bylo možné financovat ho ze státního rozpočtu, také nástavbu druhého patra. Třetí patro pak přibylo v roce 1969. Od 90. let probíhají úpravy, které se snažily objektu vrátit alespoň některé charakteristické rysy. V roce 1978 u chrastavského motorestu dnes zámečku se zastavil československý kosmonaut Vladimír Remek a besedoval tam se s žáky základních škol. Následující den pak strávil v Liberci a v roce 1997 na Vesecku u Turnova byl slavnostně otevřen provoz české dceřinné společnosti belgické firmy Ontex na výrobu jednorázových plen a dámské hygieny. Nejluxusnější, nejmodernější a také nejdražší. Tím se v době svého vzniku pyšnil Grand Hotel Zlatý lev v Liberci. Na začátku 20. století patřil mezi nejvyhledávanější hotely v Rakousko-Uhersku. Letos slaví 120 let od slavnostního otevření a u té příležitosti nechal vydat knihu o své historii. Na podrobnosti si počkejte za pár chvil.
3: Dobré ráno z Liberce s Alešem Mastníkem.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: hudební výlet do 60. let. Já budu chodit po špičkách a také Petr Novák, písničkách, které nestárnou. Reprezentační dům Československé armády nebo sídlo vlády provincie Deutschen Böhmen v roce 1918. I tím si prošel Grand Hotel Zlatý lev v Liberci. Secesní budova v centru města letos oslaví 120 let od svého otevření. Tehdy šlo o nejluxusnější hotel na severu Čech a i dnes je nejvyhledávaným místem nejen pro ubytování, ale také pro různé společenské akce, konference, plesy a podobně. 120-letý příběh Grand Hotelu, který je úzce spjatý s děním v Liberci, teď odkrývá nová kniha Fenomén Zlatý lev.
1: Zvenku, co vidíte, když jdete kolem Zlatého lva, došlo k velké rekonstrukci fasády, kde najdete ty zdobné štuky, lvy a různé secesní florální motivy.
2: Popisuje nedávnou rekonstrukci Grand Hotelu Zlatý lev jeho ředitelka Vlasta Špísová.
1: Došlo k obnovení venkovní terasy a hlavně k navýšení kapacity z těch původních 82 pokojů na celkových 117.
2: Z původního vybavení ale mnoho nezbylo. Historickou atmosféru navozuje už jen jeden apartmán.
1: Pojmenovali jsme ho apartmán Franz Josef. Podle císaře Franze Josefa, který právě v tom roce 1906 slavnostně otvíral hotel a kynul z toho balkonu, ale s těmi přestavbami za totalitní éry se nic nedochovalo z těch interiérů, ty secesní lustry, prvky.
2: Už v roce 1906 měl přitom hotel elektrickou myčku nádobí, vysavače na koberce a pokoje vytápěné elektřinou. Popudem k jeho vzniku se stala chystaná výstava německých Čechů v Liberci, od které se město hodně slibovalo, říká autor knihy o historii hotelu Lubor Lacina.
3: Tehdy Liberec prostě potřeboval velký reprezentativní hotel, něco luxusního, kam by mohla přijít ta šlechta. Ale po roce 1948 všechno, co ten lev znamenal, tu noblesu a tohleto, tak to najednou prostě začalo být jakoby zprostý slovo. Dekadence západu a tohleto. A že to ten hotel přežil, tak je to zásluha těch lidí, co tady pracovali.
2: Čtyřivěstičkový hotel je podle Laciny jakousi kronikou Liberce.
3: To, jestli tady bylo zrovna období hojnosti anebo diktatura, tak to se na tom samozřejmě taky projevilo. Třeba na konci první světové války byl ten Liberec úplně vyhladovělý. Zaměstnanci toho hotelu byli na frontě. A to se samozřejmě projeví vždycky prostě v tomto obytu. Tím spíš, že on je tou svojí podstatou tak moc spojený s tím městem a s tou reprezentací.
2: V pamětní knize hotelu nechybí ani jména slavných hostů. Spal v něm třeba polární Roald Amundsen, politička Milada Horáková, kosmonaut Jurij Gagarin, prezident Edvard Beneš a řada dalších. Spekulací a pobyt Adolfa Hitlera, říká ředitelka hotelu Vlasta Špísová.
1: V kronice na těch dvou stranách v roku 1938 a je na jedné straně podepsaný Henlein, na druhé straně Hess. A mezi tím je vytržená stránka, takže tamtami fungují, že by ta vytržená stránka mohla patřit podpisu Hitlera, ale doložené to není.
2: Do budoucna plánuje hotel ještě přístavbu v zadním bloku, potřebuje rozšířit svůj konferenční a společenský sál. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, Maďarsko, velká část, také Česká, Itálie nebo Chorvatska je úplně bez mraků. Máme tam jasno nebo skoro jasno a teď světe div se, vydrží to nejenom dnešní den, ale také dny následující, minimálně do středy příštího týdne očekáváme jasno nebo skoro jasno. Z rána mohou přikvačit nějaké ty mlhy. Dnešní maximální teploty 16 až 20 stupňů Celsia, ale třeba v pondělí na státní svátek, tak tam očekávejte i 23 stupňů.
2: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: A co víc si můžeme přát?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: První dáma českého country Věra Martinová a také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Možná si ještě na to pamatujete. Na plakátech v dětských pokojích 90. let nebyl jen Arnold Schwarzenegger. Visela na nich také svalnatá, krásná a pořádně naštvaná Sarah Connor. Její představitelka Linda Hamilton dnes slaví 70. A přestože hrála i v řadě dalších filmů a seriálů, jediná role jí zajistila nesmrtelnost.
1: Když diváci v roce 1984 poprvé potkali Sarah Connorovou, nebyla žádnou akční hrdinkou. Pracovala jako servírka, neměla zvláštní schopnosti a před zabijáckým strojem z budoucnosti hlavně utíkala. Linda Hamiltonová ji hrála jako obyčejnou mladou ženu, která vůbec netuší, proč má právě na ní záviset osud lidstva.
2: Kdo se nenamaže krémem s ochranným faktorem 2 miliony, bude mít smůlu, rozumíš? Vy si všichni myslíte, že jste v pohodě, jenže už jste mrtví, vy všichni, on, ty, všichni jste už mrtví.
1: O 7 let později se ale Sarah vrátila k nepoznání. Zavřená v psychiatrické léčebně, posedlá blížící se katastrofou a připravená bojovat. Před 3 lety takhle na svůj návrat vzpomínala v rozhovoru pro podcast The Adam Carolla Show.
3: Když jsem pak scénář četla, říkala jsem si, sakra, musím se připravit. Potřebovala jsem být opravdu silná, abych tuhle ženu dokázala zahrát a zvládla všechno, co ta role vyžadovala. Líbila se mi hlavně představa toho šoku, že diváci uvidí Sarah z prvního filmu a pak úplně jinou Sarah ve dvojce. A když se později mluvilo o dalším filmu, pořád jsem říkala, a co kdybychom ji udělali opravdu tlustou? To by byl teprve šok. Vrátí se po 30 letech a prostě bude tlustá.
1: Sarah Connorová tehdy jako první hrdinka svého druhu změnila představu o tom, jak může vypadat ženská postava v akčním filmu. Your secret is safe with me. I would never betray your trust. I know. Hamiltonová, která ve volném čase nejraději čte, zahradničí a jezdí na koni, ale není jen šílená Sarah. Ještě před pokračováním Terminátora získala nominace na cenu Emmy i Zlatý Globus za seriál Kráska a zvíře. A po boku Pierce Brosnana si zahrála starostku městečka, které zasáhne výbuch sopky v katastrofickém snímku Rozpoutané peklo.
4: Oxid siřičitý. Na Mount Pinatubu to vypadalo stejně a pak přišla erupce. Tahle hora je časovaná bomba. Jdeme rychle.
1: Kroly Connorová se naposledy vrátila v roce 2019 ve filmu Terminátor – Temný osud. Bylo jí přes 60 a znovu absolvovala náročný trénink.
5: My name is Sarah Connor. August 29, 1997 was supposed to be Judgment Day. My son John and I stopped it. Saved 3 billion lives.
1: Linda Hamiltonová už několikrát mluvila o hereckém důchodu, jenže pokaždé, když se rozhodne skončit, přijde podle ní další lákavá nabídka. Třeba v závěrečné řadě seriálu Stranger Things si zahrála chladnou vojenskou vědkyni doktorku Kejovou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: ředitelka uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Je 9:30.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Školním jídelnám zbývá rok na to, aby si nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba víc bezmasých jídel. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění, ale na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Renesanční palác v zámku v České Kamenici dnes mimořádně otevře své dveře pro návštěvníky. Objektem je provede a zasvětí do jeho historie majitel budovy. První prohlídka začíná v 10 hodin dopoledne. Americký prezident Donald Trump Ukrajině povolí vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mu to šéf Bílého domu řekl na jejich schůzce tento týden. Čeští fotbalisté večer odehrají první utkání pod vedením španělského kouče Santiho Deni. Na úvod nového ročníku Ligy národů nastoupí v elitní skupině pražském Edenu proti favorizovaným Chorvatům. Zápas začne ve 20:45. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty 16 až 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je uzavřená Jablonecká ulice, důvodem je výměna vodovodu a kanalizace. Osobní i autobusová doprava je proto svedená na objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: 8:32, s vámi je stále sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec. A jako každý den i za malou chvíli nahlédneme policejní hlášení. A jako každý den z nich Miroslav Holubec vybere ty nejzajímavější příběhy, které se v uplynulých dnech odehrály na severu Čech. Dnes to bude na téma. Jablonečtí strážníci se opakovaně vraceli do domu k dělostřelci. Co se odehrálo, to se dozvíte už za pár chvil.

0: Jedna z klasických nahrávek českého hudebního archivu, ještě tě mám plnou náruč, Jiří Korn, no a také písničky, které nestárnou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Říká se, že opakování je matka moudrosti. Tohle rčení ale neplatí vždy a všude. Tak například při provádění trestné činnosti je efekt spíš opačný. Obzvlášť, když se pokaždé necháte chytit. A nebo když si o to vyloženě říkáte. Jako pochybný hrdina našeho dnešního krimi příběhu, který pro vás má tradičně Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Taky vás štvou různé ty ohňostroje, odpalování rachejtlí a dělbuchů? No, možná si říkáte, do Silvestra je ještě daleko, tak proč s tím otravuje už teď? Na to vám řeknu jen jedno, já si nezačal. To jeden povedený nájemník z domu v Mlýnské ulici v Jablonci nad Nisou. Všechno začalo před minulý týden, tedy ono to začalo mnohem dřív, ale teprve minulou sobotu zaznamenali jablonečtí strážníci první telefonát, a pak druhý a třetí. Nejdřív si jeden z nájemníků onoho domu stěžoval, že někdo v ulici odpaluje petardy a že to budí jeho dítě. Jo, a taky, že to není poprvé. Policisté vyrazili na místo s dobrým úmyslem zjednat nápravu. Z okna zmíněného domu koukal jakýsi muž, který sice připustil, že někdy možná nějakou petardu z okna hodil, ale pak okno zavřel a tím skončila jeho spolupráce s policií. A tak se šli strážníci zeptat ostatních obyvatel domu a zjistili, že petardy jsou téměř na denním pořádku a nejvíc, že si onen tajemný muž v okně zasedl na svou sousedku. Ta si na něj postěžovala, že nejen, že hází petardy i po chodbě, jejich pozůstatky strážníci sami našli, ale občas jí buší na dveře, někdy i v noci, a jednou na ní pohádce na chodbě dokonce vytáhl nůž. Strážníci odjeli na služebnu sepsat protokol, když jim na stole zazvonil další telefon, další dělbuch. A za 15 minut ještě jeden telefon od jiného nájemníka. Před 100 lety by se asi partaje domluvili a starého otravu by hnali svinským krokem a jeho dělbuchy by mu nastrkali. No, naštěstí máme 21. století a nějaký takový lynč už není možný. Všechno jde pěkně úřední cestou, od policie na správní orgán, a když všechno půjde dobře, za 5-10 let výtržníka vystěhují.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohled na Evropu říká, že ta západní je bez oblačnosti, zatímco v té východní, tedy v Polsku, Litvě, Lotyšsku, Bělorusku, ale také Rumunsku, Bulharsku, Srbsku nebo třeba Řecku je většinou zatažděno a čas od času se tam vyskytuje nějaká přeháňka. My máme tu kliku, že k nám dorazilo babí léto a ještě se tady nějaký čas ohřeje. A to tak, že doslovně dnešní maximální teploty 16 až 20 stupňů a přitom skoro jasno maximálně v odpolední hodině. Jinak polojasno. Také zítra v pondělí a v úterý očekávejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu a maximální teploty postupně vylezou až k 23 stupňům.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Modré nebe nad hlavou jsem vám slíbil v předpovědi počasí. Nebe nad hlavou měla také kapela Olympic a nebe nad hlavou má určitě teď také Patrik Fischer, reportér Českého rozhlasu Liberec, který je v zoologické zahradě v Liberci. Proč? Liberecká zoologická zahrada si na dnešek připravila oslavy Mezinárodního dne zvířat. Ten sice připadá až na 4. října, ale v Liberci ke slavení využijí prodloužený víkend. Poslední přípravy přímo v zoo sleduje náš reportér Patrik Fischer, který se odtamtud hlásí do vysílání. Patriku, dobré ráno.
1: No, krásné, dobré, pohodové sobotní ráno z Lubky hned za vstupem do Liberecké zoologické zahrady, kde už se všechno tak nějak v podstatě skoro i přichystalo na den zvířat a den partnerů a zároveň, jak už jsem tak nahlížel ke vchodu, už se sem chystají i pomalu první lidé. A co tady první lidé mohou očekávat, tak to už si povíme s Gabrielou Volnou z marketingového oddělení Liberecké zoo. Dobré ráno.

0: Dobré ráno všem posluchačům. Takže tohle je tradiční akce, kterou pořádáme každý rok a vlastně jsou to takové dvě akce v jednom. Jednak tady máme den zvířat, který je pro širokou veřejnost. Máme pro ně připravené komentované setkání u jednotlivých výběhů zvířat, máme tady připravené malování na obličej, nově máme tady stánek botanické zahrady, kde se děti doví něco o rostlinách zábavnou formou, nově mohou nahlédnout do mikrosvěta vodního a máme tady taky stánek s bílými tygry a samozřejmě nechybí ani stánek divizny. A pak tady máme ještě druhou akci a ta je pro pozvané sponzory a partnery a jsou to vlastně všichni lidé, kteří nám za ten rok nějakým způsobem přispěli na naši zahradu.
1: Zároveň jsem koukal, budou tady různé komentované prohlídky. Mě třeba zaujalo hned v 10 hodin začíná tiché setkání při krmení šimpanzů, tak na to se možná i vydám podívat. A akce začíná už za necelých 10 minut v 9 hodin. Do kolika hodin sem mohou návštěvníci chodit?
0: Akce trvá do 15 hodin, takže, ale samozřejmě čím dřív přijdou, tím líp, protože by se ochudili o zajímavý program.
1: Zároveň, sice už je podzim, ale v Liberecké zoo ty akce prostě nekončí, tady se jede celoročně. Je něco, na co byste třeba teď v nejbližší době pozvala, pokud někdo například nemůže přijít na ten dnešní den zvířat?
0: Tak určitě chystáme velice oblíbenou a nejnavštěvovanější naší akci a to je Strašidelná zoo, která letos bude 23. a 24. října, takže to určitě ty, co k nám jsou zvyklí chodit, už vedou v patrnosti. A pak chystáme ještě nově vlastně takový propojení, takovou akci, která propojí nás a botanickou zahradu a to bude novinka, kterou chystáme na konec listopadu a rádi bychom letos pozvali i na adventní zoo, kterou bychom chtěl udělat ve větším stylu než v předchozích letech. A pak máme možná ještě jedno překvapení, ale o tom radši nebudu ještě mluvit, protože to není jisté.
1: Tak se necháme překvapit a určitě se těšíme na nějaké zajímavé akce, na které nás do Liberecké zoologické zahrady pozvala Gabriela Volná z marketingového oddělení.
2: Patrik Fischer se nám v tuto chvíli přihlásil z Liberecké zoo. Patriku, my děkujeme a těšíme se opět brzy naslyšenou.
1: Já taky děkuji a naslyšenou.
2: 8 hodin a 54 minuty ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za malou chvíli je tady 9. hodina. Po 9. hodině to už se v našem vysílání tradičně těšte na pořad mezi nebem a zemí. No a v pravé poledne pro změnu třeba na písničky na přání. U těch zítřejších se s vámi naslyšenou těším opět já. Hezký den vám všem přeje Aleš Masník.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Spolek na záchranu kopce Tlustec dnes pořádá veřejnou schůzi. V Lomnici nad Popelkou skončila obnova rybníku Matouš. V České Lípě jsou dnes kvůli závodu uzavřené některé ulice. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Veřejnou schůzi pořádá dnes spolek na záchranu kopce Tlustec. Začne v 15 hodin v hasičské zbrojnici v Postřelné, části obce Jablonné v Podještědí na Liberecku. Spolek chce obyvatele seznámit s aktuální situací projednávání těžby na Tlustci. Těžbu Čedíče tam chce obnovit firma Kamenolom Brniště. Od ministerstva životního prostředí získala výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Spolek společně s městem Jablonné v Podještědí a českolipskou pobočkou Společnosti pro trvale udržitelný život podal proti výjimce odvolání. Lidé v Lomnici nad Popelkou na Semilsku můžou využívat novou rekreační oblast u rybníka Matouš. Město k jeho okolí nechalo zrenovovat za zhruba 48 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl nezávislý místostarosta Zdeněk Rajm. Rybník a jeho okolí má sloužit pro veřejnost k odpočinku. Dnes od 14 hodin se tam lidé budou moci poprvé podívat.
4: Rybník Matouš a jeho okolí bylo zanedbanou částí města. Jeho obnova začala v loni v dubnu. Lidé se budou moct dnes poprvé projít po molu, podívat se na dno takzvaného Lomnického moře a odnést si suvenýr. Pak začne město rybník napouštět. Liberecký kraj přispěl milionem korun. Veškeré náklady jinak platila radnice. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Řidiči v České Lípě musí dnes počítat s uzavírkami. Běží se tam závod City Cross Run and Walk. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené jsou ulice Boženy Němcové a Sokolská. Náměstí TG Masaryka a ulice Panská, Mikulášská a Moskevská jsou uzavřené úplně. Omezení budou trvat do dnešní půlnoci.
5: Pro letošní 11. ročník připravili organizátoři 3 různé běžecké trasy na 3, 7 a 21 kilometrů. Pro rodiny běh na 1 kilometr, pro studenty školní štafetu a pro zájemce také procházku na 7 kilometrů. Součástí je také doprovodný program. Loni se závodu zúčastnilo rekordních 1100 závodníků. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
2: Vědci z Česka, Německa a Francie tento týden v Praze jednali o vesmírné misi k Enceladu, měsíci planety Saturn. Evropská kosmická agentura k němu plánuje vyslat sondu. Čeští vědci se chtějí podílet na jednom z jejich přístrojů. Měsíc Enceladus má pod ledovým povrchem oceán vody a v něm možná podmínky pro život. Chystaná mise má podle Evropské kosmické agentury startovat po roce 2040. V plánu je i přistávací modul.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Dolánkách u Turnova bude až do večera uzavřená komunikace přes železniční trať. Počítejte s tím a jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Krok za pokrokem, tak zní téma letošního sjezdu nejen evangelické mládeže, který proběhne od 2. do 4. října v Třebíči. Bude řešit i otázku, jak žít ve zdravém vztahu s technologiemi. Židovská obec na Havaji už léta opravuje svitek Tóry z Polné na Havlíčkobrodsku a každý rok při svátku Jom Kippur nahlas přečítá jména 93 polenských židů, kteří nepřežili Šoa. Letos se před několika dny také poprvé pomodlili kadiš i za Leopolda Hilsnera. Podrobnosti už za chvíli. Klášter v Polici nad Metují na Náchodsku založili břevnovští benediktýni. Zastavíme se v něm s Karlem Sladkým. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Daniela Ženatého, faráře Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Pálo Habera nám zpíval v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vás teď zveme na sjezd nejen evangelické mládeže. To je každoroční akce plná přednášek, workshopů, duchovních programů, koncertů, sportu, ale především setkání a skvělých zážitků. Letos proběhne od 2. do 4. října v Třebíči pro mladé od 15 do 25 let. Téma je Krok za pokrokem. Bude se věnovat otázkám technologií, digitalizace a víry. I tomu, jak se naučit žít ve zdravém vztahu s každodenním používáním technologií. Stovkám mladých účastníků o tom bude přednášet novinář a spolupracovník Českého rozhlasu Petr Koupský. Workshop povede Josef Šlerka. Hlásit se můžete až do pátku. Co dalšího v Třebíči na účastníky sjezdu nejen evangelické mládeže čeká, na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Sjezd mladých evangelíků v Třebíči budou tradičně moderovat také mladí. Jedné z nich, Mirky Sáblíkové, jsem se zeptala, na jaký program se těší ona.
2: Doufám, že mi to vyjde, abych se šla podívat na přednášku Jindřicha Halamy z Evangelické teologické fakulty, docent etiky, který je zároveň hodně vtipný.
1: A na jaké téma bude pan docent Halama mluvit?
3: Modernizace medicíny, modernizace v léčbě a jaká je to ta etická otázka.
2: Přednáška se jmenuje Dokážeme vytvořit lepší lidi, než jsme sami, od transplantací k humanismu. A myslím si, že to bude velmi zajímavé a určitě originálně pojaté. A pak se taky těším samozřejmě na večerní talk show o influencerství víry. A nejvíc se tam speciálně těším na Pavla Edera, který měl svou stránku Pastor Pavel, která byla hodně orientovaná na mladé a vlastně tady v Praze založili Safe Point, který je hlavně pro mladé lidi takové setkávací místo, kde se cítí dobře a tak jsem zvědavá, jak bude sdílet tady tyhle ty svoje zážitky.
1: Myslíte, že influenceři mohou oslovit mladé lidi i k tomu, aby začali hledat smysl života? Ptám se další moderátorky sjezdu, Lálie Diopové.
2: Já si myslím, že mladí lidé, stejně jako všichni ostatní lidé, hledají smysl života od vždycky a budou ho hledat do vždycky. A myslím si, že je dobře, že existují i pozitivní influenceři a tak jsem ráda právě za prostor tady těm pozitivním influencerům, kteří určitě pomáhají, protože se nemůžeme tvářit, že církve mluví jenom z kostelu, ale vzhledem k tomu, že skoro veškerý obsah, co střebáváme, tak jsou právě ze sociálních sítí, takže tím, že jsou i pozitivní influenceři na sociálních sítích, tak myslím si, že to pomáhá lidem právě jako nacházet třeba nějaké odpovědi na otázky, anebo otázky, na které potom můžu hledat odpovědi.
1: A co vy si nenecháte ujít?
3: Já se určitě hodně těším na ty kulturní programy, bude tam koncert Celeste a Charles večer, bude tam spousta různých workshopů, bude tam workshop beatboxu. Myslím si, že si každý přijde na něco, co ho baví nebo zajímá a to se mi právě na sjezdu líbí.
1: Mimo jiné mě zaujalo, že sjezd mladých evangelíků má i charitativní záměr, protože během něj probíhá sbírka. Komu je určena?
4: Letos jde sbírka na neziskovou organizaci Barevný svět, která pomáhá lidem s kombinovaným a mentálním postižením. A máme obrovské štěstí, že ta částka, kterou vybereme, je díky naší spolupráci s nadací Divoké husy, je zdvojnásobená, takže děláme dvojnásobnou radost.
1: A kdybyste měli pozvat ještě někoho na sjezd nejen evangelické mládeže do Třebíče, jak by to znělo?
3: Přijď, vezmi si svoji partu, svoje kamarády a zároveň určitě počítej s tím, že tam potkáš nové kamarády a spoustu skvělých lidí, se kterými zažiješ něco nového, něco zajímavého a něco se naučíš.
2: Jestli váháš, tak určitě přijeď. Můžeš přijet sám nebo sama nebo s ostatními kámoši a kámoškami. Určitě tam poznáš nové lidi, zažiješ nový společenství, který ti bude pak provázet i tam, kde ho vůbec nikdy nebudeš čekat.
4: A pokud se odhodláš přijet sám, i přesto, že tam nikoho neznáš, na to jsme taky zařízení a připraveni, a hned se v pátek přihlaš na poznávací hry, seznamovací hry, po kterých určitě spousta lidí kolem tebe přestane být cizích.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve Staré Boleslavi vrcholí přípravy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Program odstartuje v neděli večer příjezdem relikvie svatého Václava, svatováclavským koncertem a nešporami. V pondělí vyrazí brzy ráno pěší pouť z Prahy k jí a proběhne několik mší, z nichž hlavní na Mariánském náměstí bude celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Pro rodiny s dětmi bude v jinak nepřístupné děkanské zahradě připraven bohatý odpolední program s loutkovým divadlem, výstavou a tvořivými dílnami. Odpoledne nabídne také duchovní chvály, workshop pro mládež či večerní řecko-katolickou liturgii. Svátek svatého Václava si připomenou i města na Vysočině, a to koncerty i městskými slavnostmi. Tradičně je budou pořádat v Telči nebo Světlé nad Sázavou. Budou i poutní mše, například v zámecké kapli v Náměšti nad Oslavou. Kaple je zasvěcená svatému Václavovi a mše ve sváteční den 28. září v ní obnovili asi před 10 lety. Už za 2 měsíce se v druhém největším moravském kostele, Ostravské katedrále Božského spasitele, rozezní nové varhany. V katedrále se nyní královský nástroj staví a zvukově připravuje tak, aby 22. listopadu bylo vše perfektně nachystáno. Už je postavená celá nosná konstrukce, skříň, ve které budou prospektové píšťaly. Píšťaly, kterých je několik tisíc, se pomalu dávají do varhan. Původně varhany vznikly pro Palác kultury, kde byly od roku 1981. Stát na nich tehdy podle odborníků nešetřil a řadu dílů přivezl i ze zahraničí. Podle organologů jde o nejkvalitnější nástroj, který v té době v Československu vznikl. Varhany byly počátkem roku 2023 rozebrány a renovovány. Výroba nového nástroje se stejnými parametry by podle odborníků byla až 4x dražší. Tak tyto pozvánky dnes měly své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí a dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také Marie Rotrovou jsme hráli na vlnách Českého rozhlasu v magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Lidmi vyhledávaný je klášter v Polici nad Metují, nesoucí odkaz našich předků. Byl založen ve 13. století břevnovskými benediktýny. Určitě vás v něm zaujmou expozice nesoucí název Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. Redaktor Karel Sladký o tomto duchovním místě natáčel s Tomášem Menecem.
1: Byli to vlastně břevnovští benediktíni a Polický klášter je o trochu méně známý než třeba Broumovský, ale paradoxně je starší.
2: V tom Polickém klášteře byly původně raně gotické budovy a ty byly postupně upraveny.
1: Klášter postupně procházel různými úpravami a největší úpravy byly v době baroka, kdy se na nich podílel dokonce Kilián Ignác Dízenhofer.
2: A pak to byla ještě úprava na konci 19. století.
1: Je to tak, nezůstal vlastně v raně barokní podobě, ale vyvíjel se i nadále.
2: Dá se říci, že klášter v Polici nad Metují byl jedním z klíčových míst setkávání kultur v kraji.
1: Určitě se to takto dá říct, protože břevnovští benediktíni kolonizovali celé Policko. Takže oni ten klášter založili, kolem něj se pak rozrostlo městečko, a právě do kláštera se scházeli za těmi náboženskými záležitostmi.
2: V prvním patře kláštera je muzeum. Co tam mohou lidé vidět?
1: Muzejní expozice by se dala rozdělit na takové tři části. Máme tam dvě audiovizuální expozice od renomovaného umělce Richarda Loskota, což je Benediktinské Policko, příběh z dob středověké kolonizace a lidová zbožnost, kraj poutních míst, zázračných studánek a pověstí. To jsou vlastně takové expozice bez sbírkových předmětů. Působí to hodně audiovizuálně, výtvarně. Je to nejmodernější, co asi teď momentálně máme. A potom máme ještě třetí část, a to je Opatův byt, který se snažíme každoročně nějakým způsobem trochu upravit, rozšířit. My jsme ho rozšířili do podoby třech místností plus soukromé kaple opata. Další novinku, a to je pokoj Lokaje. Ale ještě tam chystáme nějaké drobnější úpravy, takže i pokoj služebného se dočká co nejvěrnější podoby, tak jak to mohlo vypadat, když tam opravdu opat žil i se svým, dá se říct, služebným.
2: Jaký je Polický klášter?
1: Musí se vlastně všechno vyčistit, dát do pořádku, zkontrolovat se sbírkové předměty, jestli tam něco netrpí, protože přece jen je to opravdu stará budova, ve které je zima, zároveň je tam značná vlhkost. Na předměty, které tam jsou umístěné, se musí podívat i restaurátoři a konzervátoři. Prostě musí se tam všechno zkontrolovat. V klášteře nejsme sami, mají tam prostory i benediktíni, také dávají do pořádku. Dělají tam různé přednášky a zároveň hned vedle kláštera je kostel, který navazuje na klášter, je to vlastně klášterní kostel a tam se konají pravidelně i bohoslužby.

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen a štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a

0: S magazínem Mezi nebem a zemí se dnes vydáváme také do České Třebové, kde začal už po 22. Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka s letošními jubilanty Františkem z Assisi a Ferencem Listem. Dramaturg Jan Lorenz opět zdařile poskládal všechny čtyři koncerty a jako už tradičně dal šanci i studentům konzervatoře. První koncert festivalu si nenechala ujít kolegyně Víta Balcarová.
1: Rakouský varhaník Karl Immerfall právě dokončil svoji zkoušku na večerní varhaní koncert a já se ptám, jaký nástroj jste našel tady v České Třebové, jak to tady zní?
2: Ich finde das die Orgel ist ein sehr interessantes, spannendes Instrument.
3: Myslím si, že zdejší nástroj je velice zajímavý a umožňuje hru více stylů. Vše je podpořené pěknou akustikou tohoto chrámu.
2: Hier in dieser Kirche bringt.
1: Co jste si připravil pro dnešní večerní varhanní koncert?
2: Das Herzstück des heutigen Programms ist die Improvisation über den Sonnengesang.
3: Ten hlavní program je sluneční píseň svatého Františka, respektive moje improvizace, ale začínám tradičně dílem Johanna Sebastiana Bacha. Je to chorální předehra Otčenáš a končím moderním Olivierem Messiénem Apparition de l'Église éternelle.
2: Apparition de l'Église.
1: Na dramaturga se obracím s otázkou, jak to bylo s tím textem, který provází tenhle první varhanní koncert.
3: Text vychází z básně svatého Františka z Assisi, jedná se o sluneční píseň a je to tedy překrásná báseň svatého Františka na stvoření, stvoření a život, ale ten text, který na koncertu zazní, tak je daleko obsáhlejší. Jsou to vlastně takové komentáře, které odráží problémy dnešní doby. Je to o životě hodně.
1: Kde jste našel interpreta?
3: Původně byl osloven Alfred Strejček, který na poslední chvíli se nemohl zúčastnit pro zdravotní důvody, ale ta dobrá zpráva je, že posluchači nepřijdou o svého Strejčka a zastoupí tedy mistra Alfreda Jindřich Strejček, který přednese recitaci.
1: A já se obracím tedy na Jindřicha Strejčka. Jaké byly přípravy? Bylo to těžké?
4: Určitě mi to dalo práci a čas. Co se týče samotné básni svatého Františka, tak tento text mi už byl znám, co bylo pro mě výzvou promyslet si ty texty, které doprovází.
5: Buď pochválený, s veškerým svým stvořením, nejvíce vám z pravého slunce, které dáváte a skrz něž nás posvěcuješ, je krásné a zářivé.
1: Co jste tedy připravili?
3: Připravili jsme čtyři koncerty, o prvním koncertu jsme již mluvili. Druhý koncert bude ve znamení komorní hudby, nazval jsem ho Komorní pohlazení. Třetí koncert nese název Romantický Ferenc Liszt a svatý František z Assisi. A čtvrtý koncert je věnován studentům Pražské konzervatoře.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Byl to nejznámější politický proces v českých zemích 19. století. Dostal se až na titulní stránky novin v Rakousku a vzpomíná se na něj dodnes. Řeč je o jedné z největších antisemitských kampaní u nás, takzvané Hilsneriádě. Během ní byl v roce 1899 křivě obviněný z rituální vraždy Anežky Hrůzové v Polné židovský mladík Leopold Hilsner. Ten nebyl dodnes rehabilitován. Proč? To je otázka, na kterou se snaží upozornit snímek amerického režiséra Briana Felbra Budoucnost utváří minulost, kauza Hilsner. Na konci září se bude promítat v Praze, v Písku a v Brně. Jak proběhla projekce přímo v Polné, to zjišťovala Noémie Fingerlandová.
1: Kino bylo úplně nabité a byli tam lidé, kterým po generace předávali Hilsnerův příběh. Zasáhla mě reakce katolického kněze, který se mi podíval přímo do očí a řekl: děkuji vám za natočení tohoto filmu. Já nemohu točit filmy, abych měnil lidi, ale co mohu udělat, abych pomohl očistit jméno Leopolda Hilsnera? Myslím, že to hovoří za vše. Takto se ptal zástupce katolické církve ve městě, kde před 127 lety tehdejší katoličtí představitelé bohužel nepomáhali tlumit nepokoje ani krotit hysterii, ale často naopak oheň ještě přiživovali.
2: Upozorňuje režisér snímku Brian Felber. Problém je, že Leopold Hilsner dodnes nebyl rehabilitován, jak vysvětluje právník Lubomír Miller.
3: Leopold Hilsner je stále vinen dvojnásobnou vraždou, a to Anežky Hrůzové a Marie Klímové. Byl za to odsouzen k trestu smrti, který císař František Josef I. zmírnil na doživotí a následující císař Karel potom udělil milost v roce 1918. Leopold Hilsner byl sice propuštěn z vězení, ale ten rozsudek je stále pravomocný.
2: Proč byl z vraždy Anežky Hrůzové obviněn zrovna Hilsner, upřesňuje Brian Felber.
1: Za prvé byl Žid, za druhé byl chudý, nepříliš inteligentní, neměl stálou práci, takže to byl přesně ten typ člověka, u kterého místním nevadilo, kdyby šel za nějaký zločin do vězení. Bydlel s matkou ve velmi malém suterénním bytě, kde prodávali obnošené šaty a podle dohody také museli poskytovat azyl putujícím židovským souvěrcům. Máte tu tedy chlapíka, do jehož bytu hned vedle pracoviště Anežky Hrůzové údajně neustále chodí divní židovští cizinci a k vraždě dojde během svátku Pesach.
2: O 6 let dříve došlo k podobnému případu v Kolíně.
1: Město obvinilo židovskou komunitu z vraždy mladé ženy. Tehdy se ale rozpoutat proces s rituální vraždou nepodařilo. Jenže v roce 1899 už mělo protižidovské hnutí ve Vídni daleko větší sílu. Ve vídeňském parlamentu bylo tolik antisemitských poslanců, že noviny byly připravené chrlit jeden článek za druhým a vytvořit tento narrativ rituální vraždy. A v něm měli perfektního chudého žida jako hlavní hvězdu pro tuto masovou hysterii.
2: Hilsner tedy nebyl žádný hrdina, ale obyčejný nezajímavý člověk. Právě to je podle Felbra i dnes jeden z důvodů, proč ještě nebyl rehabilitován.
3: Nejdřív musí proběhnout řádné soudní řízení. A to může proběhnout například tím, že bude podána stížnost pro porušení.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. A krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ježíšovo podobenství o farizeji a celníkovi. Znáte je? Poctivý člen církve, farizeus, se v chrámě modlí a za ním vzadu se modlí úplatný člen společnosti, celník. A Ježíš řekne, že Bůh, k němuž se oba modlili, vyslyšel toho lotra a čestného občana, že nevyslyšel. Podobenství je obraz, obraz malovaný slovy. A tento Ježíšův obraz malovaný slovy nás zneklidňuje a provokuje. Co pak celník, který často podváděl a kolaboroval s římskou okupační mocí, udával své spoluobčany, co pak je lepší než řádný slušný občan? To jako nezáleží na tom, jak žijí? Podvodník, nepodvodník, všechno jedno? To mám poslouchat? A ještě k tomu v kostele? Notabene z Bible? Možná je problém v tom, že jsme se spletli. Stojíme u jiného obrazu. Ten obraz není o tom, kdo je lepší. Ten obraz je o víře. Texty před podobenstvím, to je 18. kapitoly Evangelia podle Lukáše, i texty následující jsou o víře. Jinými slovy, obraz neřeší, kdo je lepší a kdo horší. Na to jsou v Biblii jiné texty a my nemusíme všechny hned splácat dohromady. Takže obraz řeší, co je dobrá, čerstvá víra, víra v akci. Víra, řekl bych, víra nastartovaná, pulzující. A v tu chvíli, kdy je obraz malován, je víra darebáka živá, pulzující. Je mu ve chvíli modlitby zcela jasné, že jeho život závisí zcela a jen na tom, zda ho Bůh přijme.

stojí vzadu, ani oči nezvedne, jen prosí: Bože, slituj se nade mnou hříšným. Jeho víra byla funkční. Bylo mu jasné, že bez Boha je ztracen. Oproti tomu víra celníka funkční nebyla. Pána Boha sice oslovil, ale mluvil v modlitbě o sobě, děkoval, že není jako ostatní, byl se sebou spokojený, Boha k ničemu nepotřeboval. Pulzující víra tam nebyla. A tak nám všem, milí posluchači, především nám, kdo jsme v církvi od malička a známe provoz církve a víme co a jak, především nám přeji, aby nás vědomí, že to všechno víme a známe, aby nás neuklidnilo natolik, že bychom sice k Bohu mluvili, ale vlastně s ním nepočítali. Zvláště my, kostelní lidé, pečujme o svou víru pulzující, živou a prosme o ní Ducha Svatého. Pěkný den nám všem, milí posluchači, přeje Daniel Ženatý.

0: ียด10หิน
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Jablonecké ulici československé armády hygienici naměřili zvýšený hluk. Koncert kapely Kabát dnes v Liberci omezí dopravu u arény. V Tanvaldu na Jablonecku dnes vystoupí divadlo Járy Cimrmana. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jan Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Lidé v Liberci musí dnes odpoledne a večer počítat s dopravním omezením v okolí arény, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodymová. Důvodem je koncert skupiny Kabát. Od 16 hodin bude část ulice 28. října jednosměrná. Neprůjezdný bude úsek mezi ulicemi U školy a Máchova. Řidiči neprojedou ve směru od Starých pekáren. Uzavřený pruh bude až do půlnoci sloužit jako parkoviště pro návštěvníky.
4: Areálu a parkovacím plochám můžou návštěvníci přijíždět pouze Doubskou ulicí. Parkovat bude možné na centrálním parkovišti u arény, na Svianském dvoře nad centrálním parkovištěm a v uzavřeném pruhu v ulici 28. října. Vedení města očekává, že koncert navštíví zhruba 8 000 osob. Aréna se jim otevře v 18 hodin. Koncert kapely začne o 2 hodiny později. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Soubor divadla Járy Cimrmana dnes uvede v kině Jas v Tanvaldu na Jablonecku své představení Akt. Nejstarší hru souboru odehrají Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennadij Rumlena. Představení zahajuje oslavy 60. sezóny divadla, které budou pokračovat zítra v Příchovicích. Součástí nedělního programu bude i beseda s herci, oslava 90. narozenin Miloně Čepelky a premiéra 2 dílů druhé série televizního cyklu České televize Po stopách Járy Cimrmana. Na změnu zdravotní pojišťovny mají lidé poslední 4 dny. K nové pojišťovně se můžou přihlásit online nebo osobně na pobočce. Klienty se pak stanou k 1. lednu. Lidé přecházejí třeba kvůli různým benefitům u jednotlivých společností. Pojišťovna se dá změnit jednou za rok. Zároveň by se klienti měli ujistit, že nová společnost má smlouvu s jejich lékaři.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a hlavně večer až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 16 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku. Pokud se na svých cestách setkáte s dopravními komplikacemi, můžete zavolat na bezplatnou linku call centra Zelené vlny, a to na číslo 800 553 553. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš?
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. To ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, ano, což ano, je dobře, ano, tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch klíví například, někteří z posluchačů z těch mladších ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické
3: jak
2: krámy,
3: s oblibou také, říkáš.
2: Také,
3: dobře, dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba září, nebo říjem podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít,
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hypeastry, z těchto těch kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy. Tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali. A teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí a to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se prodotají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumovali v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startující se svými psy byli muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jabka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli?
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí, tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi na to, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevěn a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A říká se, že říjen a studený podzim začne podle toho, jak dlouho se u nás drží vlaštovky. Když úplně odletí, pak už babí léto nečekejte a pokud stromy zhodí listí už v říjnu, pak nás prý čeká mokrá zima. A teď upozornění pro lelkující doma v křesle nebo na pohovce. Potkal jsem jednoho našeho posluchače, ten mi nadával, že si tak dobře lenošil u televize, když za ním přiběhla jeho žena, vypla mu televizi a řekla mu, co všechno musí ještě ten den na zahrádce udělat, a pak mu došlo, že poslouchala Hobby magazín Českého rozhlasu. Jednou jsem před léty natáčel rozhovor, byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: 11 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Benešově u Semil vznikne týdenní stacionář pro postižené. Liberecký kraj dá centrum IQLandia 1,5 milionu korun. Hlavní tah mezi Tanvaldem a Velkými Hamry bude neprůjezdný. Dnes bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Nový týdenní stacionář pro centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít.
1: Centrum IQLandia v Liberci získá od Libereckého kraje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy pro školy. Zaměřené budou na polytechniku a přírodní vědy. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci laboratoří a dílen a zajištění výukových bloků. Díky krajské podpoře mají školy na tyto programy jen třetinové vstupné. Loni je navštívilo přes 3,5 tisíce žáků z celého Libereckého kraje.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj je cílem zachovat finanční dostupnost programů pro základní školy. Děti si při nich mohou řadu věcí sami vyzkoušet a přírodní vědy nebo techniku poznat jinak než jen z učebnic. Krajská dotace ale půjde i na nové přístroje, konkrétně světlovody a spektrometr pro měření elektromagnetického záření. 1 milion korun dal kraj také na chystanou rekonstrukci planetária. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Silnice první třídy číslo 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku bude mezi dnešní 3. hodinou odpolední a zítřejší 6. hodinou raní úplně uzavřená. Upozorňují na to vedení měst. Důvodem jsou přípravy na stavbu lávky. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Uzavírka se dotkne provozu 3 autobusových linek. Linky číslo 853 a 953 vynechají ve Velkých Hamrech zastávky Lidový dům a náměstí. Náhradou bude zastávka Velké Hamry škola, autobus číslo 700 vynechá zastávky Držkov u Rydvalu, Plavy, Křižovatka a Velké Hamry náměstí. Thajské metropoli Bangkoku je kvůli záplavám vyhlášený stav ohrožení. Skoro 48 hodin trvající silné deště zaplnily městské kanály a voda zaplavila silnice, domy i obchody. V některých čtvrtích sahala lidem až po stehna. Informuje o tom agentura AFP. Guvernér města vyzval obyvatele, aby zůstali doma. Úřady připravili k distribuci 1 milion pytlů s pískem a otevřeli dočasná evakuační centra ve školách.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno a nejvyšší teploty dosáhnou 16 až 20 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Úžasné životy.
1: Ljuba Skořepová podle Marie Formáčkové.
2: Dobrý den, jmenuji se Marie Formáčková a dnes bych ráda zavzpomínala na Ljubu Skořepovou. To byl člověk, s kterým jsem strávila kus života. Jako novinářka jsem s ním mnohokrát dělala rozhovor. Spolupracovali jsme spolu. Nakonec jsme spolu ještě napsali dvě knížky, takže na ní nikdy nezapomenu a myslím, že si na ní vzpomenu každý den.
3: Já jsem na jevišti šťastná. A když jako jsem připravena a umím, tak to je největší blaho, který znám.
2: Ona byla po všech stránkách výjimečná. Herečku Ljubu Skořepovou jsem samozřejmě znala od jak živa, protože ona byla velmi obsazovaná, ale ona zaregistrovala časopis, ve kterém jsem pracovala a jednoho dne tam přišla a prostě měla spoustu takových skvělých nápadů, jak bychom mohli spolupracovat. Jeden rok psala o zahrádce, jeden rok psala o hvězdách, jeden rok psala o tom, jakí lidé se k sobě hodí, další rok taky o skřítkách, protože Ljuba Skořepová viděla skřítky. No a potom, když já jsem teda odešla, tak jsme i nadále byli v kontaktu, protože já píšu knížku, Ljuba psala knížky, vzájemně jsme se zvali na křty a vlastně poslední dvě knížky jejího života jsme psali společně. De facto ona mě vyzvala, abych s ní knížky napsala, protože ona měla zelený zákal a začala špatně vidět. Takže po 14 knížkách, které si napsala sama, tak ty dvě poslední jsme psali spolu. A to bylo teda velmi jako zvláštní tehdy, protože já si pamatuju, že jsem jela autem a pořád mi někdo telefonoval a říkal mi, zavolejte Ljubě Skořepové a další volal, zavolejte Ljubě Skořepové, přišla jsem domů a v mailu jsem měla několik vzkazů, ať zavolám Ljubě Skořepové a ona dala na Facebook ve svých takřka 90, dala, kdo znáte Marie Formáčkovou, řekněte jí, ať mi zavolá. Takže takhle jsem zase s ní navázala kontakt a vlastně ty poslední dva roky jsem prožila v její skutečně blízkosti, kdy jsem jí vídala takřka denně, protože jsme psali ty knížky a pak nakonec, když byla po operaci a byla v LDNC, tak jsem ji navštěvovala, takže jsem vlastně viděla do posledních jejich dnů.
4: Hned nám odevři bránu.
5: Co se ti tu znelíbilo, dcero Evina?
4: Já chci být poctivou veselku, jak se patří, a taky pořádnýho muže. Pro všechny svatý tě prosím, svatý Petře, odevři nám ty vrata. Teď tu není co dělat a Jozu by mi takový daremný lenošení načisto pokazilo, když ani to pišťaliště foukať tady nemusí. Teď jaký pak by s ním bylo za chvíli živobytí?
2: Ona byla takový všestranný talent, to se skoro o ní ani neví, ale ona byla velmi literárně nadaná a byla jednou z mála hereček, která nečeká na to, jak si herci stěžují, že čekají, až jim někdo zavolá, tak ona nečekala, až jim někdo zavolá. Ona byla schopná si napsat hru sama a ona si připravila taková představení jako pro jednoho herce. Těch měla několik, třeba Mydli baba nebo Cezar a já. To byly opravdu úžasné představení, kde ona dokázala fakt ty lidi jako natolik zaujmout, že ani nedutali. A k tomu teda psala ty knížky, dělala besedy. Teď ještě ona byla úžasná zahrádkářka. Ona byla taková jako spjatá s přírodou. To bylo takové u ní jako nejneobvyklejší. Ona pocházela z východních Čech, říkala, že její babička byla bylinářka, takže jí od malinka vodila po loukách a po lesích a vykládala jí o vlivu a moci bylinek a kdy se mají sklízet a podobně. A ona skutečně ty byliny pěstovala, ale ona navíc brala ty rostliny jako živé bytosti. Ona měla v chuchli zahradu s chatkou a všechny stromy měla pojmenované, jako ořešák byl Ferda, Meruňka byla Máňa. A já si pamatuju, jednou přišla k nám do redakce a říkala mi, teď jsem slyšela v rádiu, že budou ještě mrazy, jedu do chuchle a řeknu Máně, to je ta Meruňka, aby ještě nekvetla, protože by mohla na to šeredně doplatit, tak my jsme se smáli, že jo, a říkali jsme, no tak ať jede do chuchle to říct Máně. Pak nikdo ten rok neměl meruňky, ani na Moravě nebyli, ale Ljuba měla obalený strom. A ona říkala, no tak Máňa není blbá, tak věděla, já jí to řekla, tak Máňa prostě nekvetla. Nebo přinesla třeba obrovský kedlubny nám do redakce. Já jsem říkala, ty byly jak melouny. Já jsem říkala, čím z toho hnojila, že máš takhle obrovský kedlubny. A ona říkala, no nic, jenom jsem jim to vysvětlila. Řekla jsem, kedlubny, podívejte se. Já nemám králíky, já nepotřebuju lupení. Tvořte plody, nic jiného mě nezajímá. No tak ty kedlubny nejsou blbý, že jo? Tak prostě udělali velký plot a žádný lupení. No a takhle ona to měla ze všem. Rajčata obrovský, maliny obrovský. Ona dokonce kombinovala, ona skřížela maliny s černým rybízem, takový nějaký tmavý maliny udělala a velmi jako chutný. No jí se prostě všechno dařilo. Ona vlastně vyrůstala v lese. Její tatínek byl tam na Náchodsku majitelem pily. Ona vlastně se v přírodě narodila, takže to byla taková její opravdu součást. To bylo taky takový legrační, když ona mi vyprávěla. To bylo pro mě jako dost nepochopitelný. Oni byli docela majetní. A ona mi říkala, jak se za to jako dítě strašně styděla, že je bohatá. A že jí vozil řidič do školy a ona vždycky prostě ho prosila, ať jí vyhodí za rohem, ať to děti nevidějí, že jí veze auto do školy, protože říkala, že jí to bylo tak strašně trapný vůči těm chudým dětem, že vždycky prostě brečela doma, že nechce, aby byli bohatý. Jo. Takže ona měla opravdu takový zvláštní, ale spravedlivý pohled na život a na svět.
3: Když se soustředím, dokážu se dostat do svých 4 let. Maminka mě máčí na zrzlé vlásky cukrovou vodou, máme před slavností Božího těla a natáčí je na papírky. V růžové parádě pochodujeme se sestrou v mohutném dětském průvodu a házíme pivoňky z naší zahrádky na kamennou dlažbu před Náchodským kostelem. Já už se tenkrát předváděla. Pocit vznešenosti z mého prvního veřejného vystoupení mě zůstal dodnes.
2: U ní bylo vždycky zvláštní to, že ona hrála strašně přesvědčivě něco, co nebyla. Ona odjakživa hrála takové hodně skandální osoby a to ona nebyla. Ona byla skutečně intelektuálka, ona byla velmi sečtělá, vzdělaná, s ní se dalo skutečně bavit o všem, ale byla strašně přesvědčivá v takových těch postavách těch jednoduchých žen, takové ty pavlačové drbny, že jo. A já ani nepamatuju, že by někdy hrála nějakou dámu, vždycky hrála prostě ženu z lidu a ještě navíc třeba ženu jiného etnika, ale já si myslím, že ona by zahrála všechno. Ona se uměla do lidí vcítit, proto jako i jako spousta lidí od ní chtěla rady. Jako já vím, že třeba lidi se jí chodili ptát, jako kdyby měli počít dítě, protože ona hned věděla, prostě když ho počnete tenhle měsíc, budete mít dítě hodné, když ho počnete o měsíc později, bude sice trochu zlobivý, ale bude zase takový kreativní. A měla jako neobvyklý vliv na lidi. Já si pamatuju, když můj syn byl malej, tak byl hyperaktivní, tak furt jenom lítal a řval a nikdo ho nemohl utišit. A já jsem jednou k ní, takhle jsme přišli na návštěvu s naším Péťou, a ona prostě se na něj podívala a řekla, lve, tady si sedni a ani se nehni. A to 3leté dítě si prostě sedlo do kouta, 2 hodiny sedělo, ani se nehlo. Já to s ním nikdy nedovedla, tohleto. Ale ona skutečně měla na lidi tenhle ten vliv. Ona se teda nezabývala žádným, jakože by třeba vykládala karty nebo něco takového. To ona k tomu nic nepotřebovala, ona se jenom vždycky podívala a poradila.
3: Můj básník v mládí i ve věku pokročilém byl a zůstává Jiří Walker a Francouz Jean Rictis. Rictisovu báseň Pouťové boudy, monolog malého kluka, který je prvně na pouti, měl taky strašně rád herec Standa Najman a recitovávali ještě jako starý pán. Ty, mami, zastav se, když tu už seš, ať kouknu se na pouť. Prosím tě, no. Jej, netahaj, strhneš mi rameno. Hej, mami, dek ty mě tu utlučeš. Ne, tolika národa, co tu je. A každé jak tele u novejch vrat, co porá ten tluč huba hudruje. Fuj, z acetylenu je tu pěknej smrad. Jej, mami, ty hračky a vojáky, ty kvery a zvířata v škatulkách, ty šavle a majinky auťáky. Jej, mami, mám oči jak na štopkách.
2: Pro ní byla tragédie, když právě těsně po válce čekala dítě a došlo k nehodě, kdy herci z Národního divadla jeli na venkov hrát představení a řidič nákladňáku neupevnil po stranice a herci vypadli do ulice a Luba měla tehdy roztříštěnou pánev, o dítě samozřejmě přišla. Ona se i rozvedla, ale nebyla osamělá. Ona měla sestru a sestra měla 2 syny. A bydleli v jednom bytě, protože sestra se rozvedla, byla sama s těmi chlapci, takže Luba si je nastěhovala k sobě domů a bydleli všichni společně. No a ona se o ty chlapce starala, když potom sestra zemřela, tak vlastně je měla Luba na starosti. Jeden z těch jejich synovců emigroval do Francie, tam se oženil, narodil se mu syn Julien a tento syn Julien vlastně se stal pokračovatelem jejich rodu, protože když se změnili společenské poměry, tak Luba nevěděla, jestli má zažádat o restituci těch lesů a toho přírodního bohatství, které jejich rodině patřilo. No a právě tenhle ten Julien řekl, že by se o to jako rád staral. A tak Luba zažádala o restituci, než došlo k restituci, tak Julien se připravil teoreticky na to, co bude dělat. Oženil se tu, narodili se mu dvě děti, mluví perfektně česky. Je to opravdu jako takový obdivuhodný muž, protože se o Lubu příkladně starala. Ona měla opravdu dobrou péči, jak třeba v bulvárech se psalo, že je osaměla. To není pravda. On se o ní skutečně hezky staral. On jí najal i takového mladého studenta, který jí vodil, když pak měla zelený zákal, špatně viděla, tak jí vodil vždycky večer do divadla, počkal na ní, přivedl jí zpátky. Takže ona vlastně tu rodinu měla, jo. A vlastně i ty děti měla, když se to tak veme, protože to byly jakoby její vnoučata. Takže jako opravdu rodinu měla fajn. Já jsem mnoho krát byla jako v jejich přítomnosti, to člověk pozná, kdy se mají lidi rádi.
0: Miláčku, to je Myška. Víš, ta, co jsem ti o ní tolik napsala. Co dovede tak nádherně napodobovat sousedovi skočku za
6: mňoukej. Ale ne, to ne, to nejde, madam. Před, prosím, v rodinném kruhu, že? Mezi námi dvěmi, že? Tak to ano, ale takhle před dámou vzácnou a ušlechtilou a vzdělanou, madam, to já bych...
7: Hele, mňoukej, nebo dostaneš pár facek.
6: Což zítra, madam?
7: Jo, zítra, jo, ona Gíza kvůli tobě nebude čekat do zítra. Mňoukej.
6: Ale já mám chrapot.
7: Tak si odkašlej a dělej. Já tě opravdu jedný vás.
2: Pro Lubu Skořepovou bylo herectví hlavní náplně jeho života. To bylo opravdu něco, co milovala. Jako, to přece není úplně obvyklé, aby 90-letá žena hrála ještě v 6 divadlech. Ona hrála 60 let v Národním divadle. A ona byla opravdu pořád bystrého rozumu. A hrála ráda. Pro ní to skutečně nebylo zatěžko. Ona skutečně dokázala i hrát za strašně malý peníze. Já vím, že chodila do jednoho divadla a hrála tam představení, kde opravdu byla sama a za 1000 korun. To já nevím, kolik herců by za takovouhle cenu hrálo, ale jí to bylo jedno. Ona skutečně hrála, protože to měla ráda. Ona hrála pořád. Já si pamatuju, jí prasklo střevo, takže byla strašně zesláblá. Ona vážila něco přes 30 kilo po té operaci, takže vůbec neudržela na nohou, tak byla v LDNce, než se jako vzpamatuje, což se bohužel už teda nestalo. A já jsem jí tam chodila navštěvovat, byla v Motole. A já si pamatuju, že jsem tam jednou přišla a ona mě viděla, se rozářila a říkala: "Je, maminko, ty jsi se přišla na Lubinku podívat." Tak jsem si říkala: "Ježíš Maria, tak ona už mě nepoznává." No tak jsem nic neříkala. Oblíkla jsem jí, dala jsem jí na kolečko jak křeslo, šli jsme ven se projít do přírody, do parku a ona vždycky chtěla ve vrátnici udělat turka jako kafe, protože ona neměla ráda to kafe z těch automatů. Tak jsem jí teda se oblíkala, jeli jsme ven a já jí říkám: "Chceš, abych ti nechala udělat kafe ve vrátnici?" A ona říká: "Ne, ne, holčičky, kafíčko přece nepijou." A já jsem říkala: "No tak dobře." A ona ho ale chtěla, že jo, říká: "No ale maminko, ona by Lubinka ráda ochutnala to kafíčko." No tak jsem šla teda do té vrátnice, nechala jsem jí udělat to kafe. Ona teda v tom parku si ho jako popíjela a tak, tak jsme si povídali. Já byla furt maminka, ona byla Lubinka. A teď ona se mě jako ptala: "Maminko, a kdy jsi si začala chodit do školy?" Takový otázky mi kladla. No a tak jsem prostě jí dovezla pak zpátky po nějaký době, kdy ona už nechtěla být venku. No a teď jsem jí zase jako uložila do té postele a už jsem chtěla odejít a ona mi říká: "Ty Marie, ale docela si mě naštvala." Jako to si myslíš, že jsem úplně blbá nebo co, jo? To si jako nepoznala, že je to etída? Jo, a to ona dělala tohleto. Já jsem nikdy nevěděla, jako co myslí vážně a co nemyslí vážně.
3: Musím se s hanbou přiznat, že jsem pořád herecky hladová. Sebelepší sousta mě nezasytí. Zlákala mě tedy i jiná prkna než ta ve zlaté kapličce. Dělala jsem si takovou bilanci a ujistila jsem se, že ta moje lačnost je na místě, že se to musí stát. a že je dokonce nejvyšší čas. Stávalo se, že jsem v slabých chvilkách podléhala nutkání lehnout si, nohy dát nahoru a zvykat si na ten budoucí spánek povinný, co mě jednou čeká. Ale pak jsem si řekla, Bůh ví, kdy to přijde, spánek to bude dlouhý až, proč bych mu už teď vycházela vstříc. Dostala jsem od sudiček do kolíbky tak pěkné dárečky. Některé jsem už zpracovala, ale co s těmi dosud nerozbalenými? Ozývají se tak hlasitě, že jestli s nimi co nejdřív něco neudělám, tak se mi ze vzteku podeberou a budou zlobit ve chvílích, kdy už se to pak ale opravdu nebude hodit.
2: Luba měla plány na 10 životů. Ona našla takový sešit vzpomínek své maminky, kde byly recepty, tak jsme udělali ještě spolu knížku o té mamince. No a pak ona teda ještě chtěla udělat, ona měla třeba deník z války, takže chtěla ještě udělat takovouhle válečnou knížku. Pak ona měla ještě v plánu, že udělá takovou knížku vzpomínek na lidi, s kterými sdílela hereckou šatnu. Jako to by byla ale knížka. Já díky ní vím takový věci na ty herce, jo, který se snad ani nedají vyprávět, ale já vždycky, když vidím nějakého herce, tak hned vím, jak vypadal slečený a takový. A to ona vždycky všechno do detailu mi popisovala. A ona často měla šatnu s chlapama. Ona opravdu se cítila dobře v mužské společnosti. Ona měla i takový mužský myšlení. Ona nebyla marnivá jako na parádu a na kosmetiku a takový, to jí moc teda nezajímalo. Jí opravdu zajímaly jenom ty byliny, ty očistné kůry a takový. Luba byla pořád krasavice. Ona měla úžasnou postavu. Ona měla celý život stejné míry. Ona dokonce si skovávala i šaty z celého svého života. Od 16 let, kdy měla tu stejnou výšku, dokonce krátce před její smrtí jedna fotografka nafotila s ní kalendář, kde ona je oblečená opravdu od těch svých 16 let v těch šatech různých a furt jí to všechno je. Ona měla nádhernou postavu. Ona se ráda opalovala, takže byla pořád taková snědá. Já jsem jí vždycky říkala, Lubo, ty by si mohla předvádět plavky na modních přehlídkách nebo prádlo. Vůbec to nebyla jako postava staré ženy. Ale jí to bylo i jedno v tom obličeji. Ona by třeba na plastickou nějakou operaci nebo na nějaký vypnutí, to by vůbec nešla. Ale ona o tom ani nikdy nemluvila. Jako vůbec jí to nezajímalo. To bylo něco, co šlo prostě mimo ní. Ona byla prostě ráda, že je taková, jaká je. A ona to tak nějak brala všechno, prostě, že to patří k životu. Takže ona, já nikdy jsem neslyšela, že by se zabývala tím, jestli je hezká nebo není hezká. Ona navíc neměla nouzi o chlapy. A ona mývala i mladší ty ctitele, jo, tak jako oni ty muži kolem ní kroužili. Vždycky se našel nějaký gentleman, který ji rád doprovodil. Ona už pak nestála teda o nějaký trvalý vztah. Ale pořád měla nějaký milostný dopis, jí psali a telefonovali. Pořád se kolem ní někdo točil.
6: Jak jste nadaný, bystrý a schopný.
8: Pro vás všeho.
6: Ach, jak je to pocit pro opuštěnou ženu, když náhle pocítí mužnou oporu ve vichru života. Jiří, já nevím, jak bych vám mohla projevit svou vděčnost.
8: No, já jsem odměněn už tím, že o ní vůbec uvažujete, avšak kdybych směl sám volit.
6: Tak co? Co?
2: S Lubou Skořepovou byly příhody vždycky. Jako já si pamatuju, protože ten náš časopis byl hodně populární, hlavně na venkově, tak my jsme jezdívali na besedy. A Lubu jsme tam často brali, protože ta její rubrika byla velmi oblíbená. A ona vždycky něčím překvapila. A to, já jsem se na to vždycky těšila, co to zase bude. Jednou třeba přišla a měla sice boty stejný, ale jako stejný tvar, ale jedna ta bota byla béžová, jedna byla černá, jo. Jako říká, Ježišmarja, já jsem si vzala každou botu jinou. Těm lidem se to ohromně líbilo. Já myslím, že to byla zase další taková etída. No ale jednou se stalo, že jak asi si chystala ty kostýmy, tak ten svůj nechala doma. Takže ona jako měla jenom to, co měla na sebe. No a pak teda říkala, hele, ty máš jako slušnější oblečení, tak mi dej to sako s tou halenkou, co máš připravený na to pódium. Samozřejmě ona byla mnohem hubenější než já, takže jí to bylo veliký. Takže celá ta beseda tehdy byla právě o tom, jak bych měla zhubnout a jak by měli všichni zhubnout. Takže na to nezapomenu nikdy. Když jsme pracovali na těch posledních dvou knížkách, jedno byl její životopis. Už nejsem holka. A to bylo raz, dva. Ona mě strašně proháněla. Opravdu jsem tam musela být každý den. A teď ona vyprávěla, že já jsem to nahrávala, pak jsem to přepisovala, pak jsem jí to četla, protože ona opravdu už velmi špatně viděla. A my jsme to měli hotový snad za měsíc. Jako opravdu to byl takový fofr s tou knížkou a bezvadný. Ona měla takový obraty, já si pamatuju i ten začátek. Ona tam říká, když jsem se narodila, tak voněly jabka, jo, akorát dozrály a měli jsme je v kuchyni a já říkám, ty jsi fakt jako cítila, že voní jabka. No ano, to jsem cítila, jako to si zkusy někdy vrátit jako do doby, kdy jsi se narodila. Mně se to nikdy nepovedlo, jo, ale prostě voněly jabka, to už je takový zvláštní ty její obraty. No a tu knížku jsme měli strašně rychle hotovou a křtila se tehdy, já vím, že se jim začala psát někdy v květnu a ona chtěla mít k narozeninám, které má v září. No a byla už hotová teda v srpnu. A v srpnu už byl křest té knížky v Národním divadle. A já vím, že to tehdy křtil David Prachař, to byl její velký oblíbenec. No, měla hrozně ráda. A ona říkala, no, ta knížka už mohla být dávno, kdyby Marie nebyla tak líná. Takže ona měla ráda tempo. To bylo opravdu, to i dva měsíce bylo strašně dlouho na ní. Takže jako u ní to muselo být rychle hotový. Ona chtěla hned vidět výsledek. Proto taky měla radši divadelní herectví než filmové, protože říkala u toho divadelního ten výsledek ví hned.
3: Já prostě, když mám některý den a uteče mě jen tak a něco nevytvořím, třeba jenom pár slov nových, nebo myšlenku, nebo něco, tak si připadám hrozně, že to škoda.
2: Ona mě fascinovala svým ekologickým přístupem k životu. Protože když nám začala psát ty příspěvky, ona nepoužívala čistý bílý papír. Ona si rozstřihla pytlík od mouky nebo od cukru nebo od něčeho a na to to psala, aby prostě nepřipravovala naše lesy o další prostě celulózu a ona neměla takřka žádný odpadky. Ona vařila bezodpadově. Ona si vždycky koupila kus hovězího masa, ona jiný maso neuznávala a k tomu natrhala ty byliny všelijaký. Žádný odpad, všechno spotřebovala, jo, jako opravdu do poslední šlupky rozmixovala, rozšťouchala, jo. Velmi ekologicky, velmi hezky se chovala k životu a k přírodě. Možná proto jí byl dopřán i takový jako poměrně dlouhý aktivní život. Měli jsme věkový odstup, ale ona mě jako hned nabídla tykání, když jsem s ní dělala ten nějak první rozhovor a jako myslím, že ke mně měla i takovou důvěru, že když jí třeba nebylo dobře nebo něco takového a něco potřebovala, tak mě zavolala a jako i moje děti znali, chodili jsme k ní na návštěvu. Já si netroufám říct, jako, že jsem něčí kamarádka, protože ona byla skutečně herečka, byla to členka Národního divadla, já byla pouhá novinářka a novináři dělají servis vlastně těmhletěm hercům, takže já jsem byla asi její oblíbená servistmenka. Jo. Nikdy jsme se nepohádali, nikdy jsme neměli žádný rozpory, ale netroufla bych si říct, že kamarádka, jo. Jako ona ani tyhle ty vztahy moc nepěstovala, že by chodila s ženskýma někam třeba na kafe a že by si chodila podrbat. Ona ráda byla sama, ona psala ty knížky, ona psala příspěvky, ona opravdu pořád se takhle zabývala a hlavně každý den hrála. Takže jako neřekla bych, že ona vyhledávala kamarádky, ale jako já jí měla ráda a já si myslím, že ona mě taky.
3: Lidi v mém věku říkají, ježiš, toto letí. No jistě, ale tak záleží na tom, jak člověk dokáže vychutnat i ty zimy, i ten podzimek, i ty liáky, jak je šťastný, že je v celku zdravý, já tady ťukám. A tohle je důležitý a pořád se musí na něco těšit, že jo. Ale nemůžu říct, že bych chtěla být zase mladá, teď se mně to líbí víc.
2: Když jsem za ní pak chodila v tom posledním období, tak ona mi vyprávila a to jsem si říkala, jako člověk vždycky má takový třeba obavy před smrtí, ale já díky Lubě ani ne, protože ona mi třeba říkala, tak už jsem tam byla dneska, ale ještě tam nechci úplně jít, protože jsem s několika lidma jako roštěkaná a oni mi to tam jako dají sežrat, tak já tam zatím mezi ně nechci. Ale byla jsem tam a byla tam babička, byla pod takovou pruhovanou duchnou a jako bylo to v pohodě a jako docela jsem si říkala, tak mám tady u té babičky zůstat nebo nemám, no ale pak jsem si říkala, že se ještě teda probudím a že ještě chvíli budu tady na tom světě. Tak jsem si říkala, jestli je smrt takhle v klidu, jo, že prostě člověk najednou jako prostě jako by někam odejde a už se nevrátí, no tak to zase není tak hrozný. Jo. Ona to brala s takovým opravdu jako klidem a myslím, že i takhle klidně zemřela.
3: Já osobně zase mám takový pocit, že nikdy neodejdu, že jako poodejdu.
2: Já myslím, že se dá vzkázat i jako nahoru, protože ona vždycky tvrdila, že ty duše pořád jsou na stráži a že dobře slyší, co se o nich kde povídá. A to jako je i pravda, protože ona vždycky říkala, že člověk žije tak dlouho, dokud na něj někdo vzpomíná. Takže tím, že my teď tady na ní dnes vzpomínáme, tak to ona určitě jak tvrdila, tak to slyší. A jako myslím, že plno lidí ani neví, že už tu není. Ono u herců je tohleto krásný, že se objevují pořád, že se reprízují ty jejich inscenace, filmy, takže jako pořád se tady objevují. Zrovna tuhle nedávno jsem se dívala na detektivku Černá punčocha, kde ona hraje, a zase jsem si tak jako s láskou na ní vzpomněla, takže opravdu jako jenom bych jí řekla, že je to fajn, že tu furt je a že neodešla, protože ona uměla udělat ten život hezčím pro ty druhé a pro ostatní. Vlastně všichni, co dobře hrajou, tak umějí udělat náš život hezčím.
9: Pořadu Úžasné životy dnes vyprávěla spisovatelka Marie Formáčková o herečce Lubě Skořepové. Od jejíhož narození uplynulo 21. září 103 let. Následuje magazín Vlakem Libereckým krajem s Pavlem Petrem, který tentokrát využil pozvání našeho redakčního kolegy. Petr Kumfe totiž zorganizoval výlet do dopravního muzea v Drážďanech.

0: Vlakem, Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem využil tentokrát pozvání našeho redakčního kolegy. Petr Kumfe totiž zorganizoval výlet do dopravního muzea v Drážďanech. Samozřejmě v našem povídání se dotkneme nejen železničních exponátů, ale vůbec celé expozice. Nejprve ale Petr Kumfe přiblížil, jak vlastně jeho spolupráce s německou stranou začala.
2: Jak to všechno začalo? No, začalo to na žitavské úzkokolejce, ke které jsem si vybudoval za ta léta spolupráce už hezký vztah. No a přišlo na to, že jsme byli společně na veletrhu, tam byli i zástupci muzea z Drážďan a říkali, že mají návštěvnost do 2% českých návštěvníků. No a mě napadlo, že by ta návštěvnost české strany mohla být větší. Už čistě z těch praktických důvodů, protože to muzeum je poměrně kompaktní, přehledné. Kdo bude chtít, tak tady klidně stráví celý den, kdo bude chtít, tak tu celou expozici zvládne zhruba za hodinu a půl a vlastně uvidí všechno. Navíc je to přímo v centru města, takže to lze krásně spojit s výletem do Drážďan, klidně i s výletem za nákupy.
1: Nabídl úvodní informaci Petr Kumfe. Říká, na co konkrétně by do Drážďanského muzea pozval.
2: Tak my teď třeba zrovna stojíme vedle nejstarší německé lokomotivy Saxonia. Sice je to jenom replika té původní lokomotivy, která se ve svém životě dožila pouhých 10 let a byla sešrotována. Je to úžasné tenhle ten stroj vidět zblízka a člověk se hluboko sklání před těmi, kteří to nejenom vymysleli, ale hlavně ti, kteří s tím jezdili a dokázali to ovládat.
1: Železnice vlastně byla iniciátorem i motorem proměny společnosti v Německu. Rozhodující první kroky učinil geniální drážďanský inženýr Johann Andreas Schubert, jenž v roce 1839 sestrojil zmíněnou první německou funkční lokomotivu Saxonii. V první části expozice vás ve své dílně osobně přivítá díky několika atraktivním velkoplošným projekcím a představí vám jedinou věrnou funkční repliku Saxonie. Její historie je spojována s Anglií. Petr Kumfe jako zkušený průvodce uvedl vše na pravou míru.
2: V té době ale neměli, jak by se dneska řeklo, jakékoliv know-how. Takže jsme si pro něj jeli do Anglie. Přivezli jsme si jak stavaře, kteří pokládali koleje, kteří určovali vedení trati. Přivezli jsme si první vlastně strojvedoucí. My jsme v té době vůbec ani nevěděli, jak dlouho bude třeba trvat prodej lístků, jak dlouho se tím vlakem pojede z Lipska do Drážďan. No a ve chvíli, kdy jsme dostali tu první anglickou lokomotivu, tak jeden technik, který z Drážďan, Johann Anton Schubert, si ji prohlédl a postavil podle ní vlastní. Saxonia byla vlastně úplně první německou lokomotivou. Tu trať ujela taky, ale samozřejmě jela až v závěsu za těmi anglickými stroji, protože v té době Němci neměli vůbec důvěru k německým výrobkům.
1: Spatřit můžete také parní lokomotivu z roku 1861 nebo originál salonního dvorského vozu princezny Matildy z roku 1885.
2: Královská rodina, která sídlila tady v Drážďanech, tak samozřejmě poměrně brzo zjistila, že když pojede kočárem do Lipska, tak na to potřebuje 3 dny. Zatímco když pojedou vlakem, tak jsou tam za 4 hodiny. Protože samozřejmě královská rodina necestovala s běžnými poddanými, tak si nechali postavit hned několik podobných vagónů, které fakticky můžeme chápat jako vagóny obytné. Je v nich salon, toaleta s umývárnou, je tam ložnice, kde mohl král nebo královna podle toho, kdo zrovna byl na cestách, spočinout. No a pak je tam taky místnost, ve které bylo služebnictvo.
1: Nesmíme ale pochopitelně opomenout například ani jeden vystavený motorový vůz se zajímavou přezdívkou.
2: I v Německu mívají kolejová vozidla přezdívky, tomuhle se vlastně říká prasečí taxík, protože právě na ostrovech, jako je Usedom, se vozily i domácí zvířata většinou té přední části.
1: A je toho pochopitelně mnohem víc, ale o tom za chvíli v magazínu Vlakem Libereckým krajem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: magazín Vlakem Libereckým krajem přijal pozvání do dopravního muzea v Drážďanech a dál nám zasvěcené informace poskytoval náš redakční kolega Petr Kumfe, jinak také výtečný znalec německé historie a člověk, který právě němčinu skvěle ovládá. Stačilo jen poslouchat, třeba na téma kvality tehdejších německých výrobků.
1: To, co dnes chápeme jako symbol kvality, tedy nápis Made in Germany, v té době, proto je to taky psáno anglicky, což v té době nebyl mezinárodní jazyk, tak na těch produktech bylo už tehdy napsáno anglicky Made in Germany a nebylo to jako znamení té kvality, ale bylo to varování pro ty uživatele. Pozor, máte v ruce nekvalitní výrobek. A pak vlastně v průběhu průmyslové revoluce, to je to, co teď zažíváme vlastně s Čínou, že Němci přestali kopírovat, začali do toho dávat vlastní zkušenosti, vlastní znalosti a tak se vlastně z toho nápisu Made in Germany stal symbol kvality.
0: Pojďme ale přeci jen trošičku dál do historie. Samozřejmě té spojené s německou železnicí.
1: Teprve vlastně, když došlo k založení německého císařství v roce 1871, tak se začalo hovořit o tom, že by celá železniční trať v Německu měla mít alespoň stejný rozchod, protože do té doby to opravdu byla pestrá směsice všech možných rozchodů, které vás vůbec napadnou. V té době vlastně taky vznikl středoevropský čas, aby bylo možné určit, jak dlouho ten vlak pojede z Drážďan do Prahy, z Drážďan do Paříže, a ten rozvoj železnice umožnil právě cestování i těm širokým masám, pro které do té doby cestování bylo něco nedostižného.
0: Parní stroje ale měly jeden velký problém.
1: V té době byl asi největší problém těch parních strojů, že dost často explodoval kotel, což bylo pro strojvedoucího a topiče vždycky fatální. Taky topič vlastně celou noc udržoval oheň pod kotlem, aby se ráno nemuselo znovu roztápět. V té době ty stroje neměly tlakoměr. Proto v té době byl taky založen DÜV, neplést STÜV, který vlastně kontroloval ty tlaky v kotlích a ty vlaky, které pak byly v provozu, museli tou zkouškou projít, takže to vlastně byla úplně první technická kontrola, která kontrolovala, jestli je kotel skutečně provozuschopný, protože tím, že tam ta voda je vlastně pořád, tak ta koroze byla vlastně denodenně tématem.
0: Parní lokomotivy s otevřeným prostorem činili také trampoty samotným strojvedoucím, třeba už u zmíněné Saxonie.
1: Když si ten produkt prohlédnete, tak opravdu to není žádný nějak sofistikovaný, dobře promyšlený produkt. Nejčastějším úmrtím tehdejších strojvůdců byl zápal plic, protože prostě nastydli, protože neměli vůbec žádné zakrytí, stály za každého počasí na tom můstku a v té době se to vlastně vůbec neřešilo.
0: Říká pro tuto chvíli Petr Kumfe. Zdaleka ale ještě neřekl všechno. Český rozhlas Liberec vám proto nabídne ještě jednu část magazínu Vlakem Libereckým krajem.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího, kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
9: Kup mi den, kup mi noc.

0: Magazín Vlakem Libereckým krajem zůstává v Drážďanech. Jsme v dopravním muzeu a naším průvodcem je Petr Kumfe. Provede nás také modelovým kolejištěm, kde si na své vedle dětí přijdou 100% i dospělí.
1: Nejstarší modely, které se tady na tom kolejišti pohybují, jsou z roku 1953. Většina těch modelů jsou unikáty, anebo jsou zpravidla malosériové, kdy se bavíme o třeba 10 kouscích. Možná jsme vám měli jako první říct, že to je vlastně kolejiště modelového měřítka 0, což je měřítko 1:45. Od roku 1995 je to celé řízeno počítačem a momentálně tu máme vlastně v provozu 24 vlaků souprav, chcete-li. Těch skutečně pojízdných máme zhruba 60. 24 v provozu je proto, že když pustíme těch vláčků na kolejiště víc, tak budete hrozně moc koukat na stojící soupravy, které čekají. Takže těch 24 umožňuje to, že tady stále vidíte nějaký pohyb.
0: Pak už jsme opustili modelové kolejiště. Jehož zvuk jste za hlasem průvodce určitě slyšeli. 100% vás pak bude zajímat česká stopa v expozici.
1: Tou českou stopou je určitě motocykl Laurin a Klement mezi těmi nejstaršími silničními exponáty. Potom třímístný kuriózní motocykl Čechie Bemerland, dokonce tady v Drážďanech mají ten nejdelší model vůbec. Pak je tady Octavie, která byla velmi oblíbená i ve východním Německu a byla velmi vzácná, tedy původní Škoda Octavie vlastně z přelomu 50. a 60. let. No a myslím si, že pro spoustu lidí bude zajímavé potkat se tady třeba s letadlem Morava, které většina z nás zná z těch titulků z Majora Zemana. A určitou zajímavostí, která má bez pochyby českou stopu, je i řetězový parník. Totiž na konci 19. století ležel na dně Labe řetěz, který vlastně vedl z Hamburku až do Mělníka a ty parníky jezdily po něm a ta celá historie je tu velmi dobře zmapována.
0: Drážďanské muzeum není pouze místem, kde by se jen vystavovaly hezké věci. Řadu z nich si můžete sami vyzkoušet.
1: Třeba pro děti je tu taková fyzikální experimentální dílnička, kde vlastně žáci druhého stupně základních škol můžou zkoušet takové ty běžné každodenní fyzikální zákony. No a pro ty nejmenší je tady miniaturní dopravní hřiště, na kterém se dá jezdit na legendárních německých odrážedlech Bobby Car, to je takové to plastové autíčko, na kterém sedíte a odrážíte se nohama, a které mimochodem je pravděpodobně pro většinu Němců, alespoň těch západních, jejich první auto v životě, které kdy řídili.
0: Petr Kumfe pak měl to štěstí a padla o tom řeč už v úvodu dnešního magazínu, že přímo v dopravním Drážďanském muzeu provázel.
1: V první řadě to asi chce, aby člověk měl tu techniku rád, což v mém případě tak je. No a potom samozřejmě dostaneš strašnou spoustu materiálů, které se musíš nastudovat, ale pak ve finále stejně provázíš ty lidi a povídáš si s nimi. Není to o tom, že by tady člověk deklamoval nějaké datumy, nějaká přesná čísla. Ono upřímně lidi stejně víc zajímají příhody. Takže vlastně jdeš a vyprávíš lidem příhody. Tentokrát příhody s vůní páry, svůní benzínu.
0: Uzavřel povídání o dopravním muzeu v Drážďanech Petr Kumfe. Loni si expozici prohlédlo přes 184 000 návštěv.

0: návštěvníků. Přes 3000 dorazili z České republiky. Češi tak tvoří hned po Polácích druhou nejsilnější skupinu ze zahraničí. Takový byl dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Pavel Petr vám přeje ničím nerušený poslech dalších pořadů ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Spolek na záchranu kopce Tlustec dnes postřelné na Liberecku pořádá veřejnou schůzi. V centru České Lípy vznikne areál pro všechny generace. Stavět se začne příští rok. V Lomnici nad Popelkou skončila obnova rybníka Matouš za téměř 50 milionů korun. Odpoledne bude jasno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké poledne. Veřejnou schůzi pořádá dnes spolek na záchranu kopce Tlustec. Začne v 15 hodin v hasičské zbrojnici v Postřelné, části obce Jablné v Podještědí na Liberecku. Spolek chce obyvatele seznámit s aktuální situací projednávání těžby na Tlustci. Těžbu čediče tam chce obnovit firma Kamenolom Brniště. Od ministerstva životního prostředí získala výjimku z ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Spolek společně s městem Jablné v Podještědí a českolipskou pobočkou společnosti pro trvale udržitelný rozvoj podali proti výjimce odvolání. O obnovení těžby usilují těžáři od roku 2012. V České Lípě vznikne v centru města nový volnočasový areál. Radnice ho chce postavit v prostorách bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. Město areál získalo od Libereckého kraje. Atraktivní bude pro všechny generace, říká mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
3: Počítá se zde s občerstvením, ale také s hřištěm pro děti, zároveň také s takovou teenage zónou, potom s takovou speciální herní krajinou, workoutem, vodním hradem, takovou velkou atrakcí a také amfiteátrem pro pořádání menších akcí.
2: Lidé v Lomnici nad Popelkou na Semelsku můžou využívat novou rekreační oblast u rybníka Matouš. Město jeho okolí nechalo zrenovovat za zhruba 48 milionů korun. Českému rozhlasu to řekl nezávislý místostarosta Zdeněk Rajm. Rybník a jeho okolí má sloužit pro veřejnost k odpočinku. Dnes od 14 hodin se tam lidé budou moct poprvé podívat.
4: Rybník Matouš a jeho okolí bylo zanedbanou částí města. Jeho obnova začala v loni v dubnu. Lidé se budou moct dnes poprvé projít po molu, podívat se na dno takzvaného Lomnického moře a odnést si suvenýr. Pak začne město rybník napouštět. Liberecký kraj přispěl milionem korun. Veškeré náklady jinak platila radnice. Z Lomnice nad Popelkou Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Po výbuchu a následném zřícení budovy v centru řeckých Athén zemřela jedna žena a dalších 5 lidí je pohřešovaných. Informoval o tom představitel řeckých hasičů. Záchranáři pátrali po starším páru, který v domě bydlel, a 4 ubytovaných turistech. Dnes ráno našli tělo mladé ženy. 3 lidé jsou po páteční explozi zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu.
1: Počasí.
2: Odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno a nejvyšší odpolední teploty 16 až 19, na Českolipsku ojediněle až 20 stupňů a na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici 15 u obce Stvolínky na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo do svodidel. Projížděte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ale to máme krásný den. Sobota, poledne, obloha jak vymetená, slunce svítí, docela příjemná teplota. Písničky na přání nám v Českém rozhlase Liberec začínají. Do toho máme Evropský den jazyků, což by vás mohlo u oběda přivést k tomu, že si dáte třeba hovězí jazyk s křenovou omáčkou, ke kávičce potom kočičí jazyčky, jen tak pro radost zastřihnete tchýnin jazyk. No zkrátka, po všech stránkách si samozřejmě tu sobotu užívejte. Já už se teď na všechna vaše přání moc těším a za Český rozhlas Liberec vám přeju dobrý den, good morning, guten tag, buongiorno, bonjour, jure geld.

Ano, kdo je dál? To platí u Petra Kotvalda. My jsme teprve na začátku písniček na přání. Máme 8 minut po 12. a tady se otevírá prostor připomenout vám všechny způsoby, jak se do těch písniček na přání zapojit. Tak samozřejmě můžete využít telefon. Telefonní číslo do studia je 22 155 37 22. A nebo nám můžete napsat. Můžete napsat SMS zprávu, pokud to vůbec ještě někdo dělá a pokud to ještě někdo umí, na telefonní číslo 90 011 04 ve tvaru zahrajte Liberec, potom Mezera a potom následuje váš text se všemi náležitostmi, to znamená se vzkazem a s písničkou, a nebo nám jednoduše napište e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz.

0: Kdo by si nevzpomněl na Julie Roberts a Richarda Gera, samozřejmě ve snímku Pretty Woman, a z něj titulní nahrávka od Roye Orbisona, kterou si v češtině naspívali Karel Zich a Lenka Filipová. Mimochodem dcera Lenky Filipové vlastně včera vydala z Bruce'u nové album, a když budeme mít v této hodině jenom chvilku čas, tak vám z něj nabídneme ochutnávku. Ale vzhledem k tomu, že se jedná o písničky na přání, v první řadě samozřejmě stojí vaše přání, vaše telefonáty a vaše e-maily, a my začínáme telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady posluchačka Eva Sturnova. Já zdravím všechny posluchače i vás tam do rádia. Písničku posílám ale na Slovensko, do Považské Bystrice, paní Jarmile k narozeninám a všem tam s ní slaví. A vám tak pro potěšení a děkuji.
0: My také moc krát děkujeme, do Považské Bystrice samozřejmě přejeme všechno nejlepší, všetko nejlepší, hej. Vám, paní Evo, krásné odpoledne a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Já taky, naslyšenou.

0: Notoricky známá písnička Chiquitita od ještě známější švédské skupiny ABBA v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Máme 3 minuty po 1:15 a teď sáhneme mezi méně známé písničky a ještě hlouběji do historie. Napsal nám pan Zdeněk z Jablonce nad Nisou, který poprosil, abychom zahráli bohužel dnes už skoro zapomenutou písničku z 60. let s názvem Bývala, nahranou tanečním orchestrem Mirka Foreta a zpívanou s Biškem Pantůčkem. Je veselá a zpěvná, jak uvádí pan Zdeněk, a proto věřím, že hodně posluchačů potěší. Pak si pojďme zaspívat.
1: Zaspívat.

0: Chłopcy, nie jesteście z tych, co znam. Hej!
1: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Italský šarmantní charismatický pěvec Eros Ramazzotti a taková malá vzpomínka na 10. dubna letošního roku, kdy vystoupil v pražské O2 aréně. Do roka, měsíce a 10 dnů tam měl vystoupit znova, konkrétně 20. května. Koncert byl zatím odložený, tak uvidíme, kdy se nám tady zase Eros Ramazzotti objeví. Tuhle legendu už máme za sebou a další legendu, alespoň tady v tom měřítku Českého rozhlasu Liberec, teď vítáme v našem vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, Filipe, tady je Časidon tu. No, tak písničku jsme necháme jako překvapení, protože je to pro malou Elišku a její mamku Barunku do Příklýho u České Lípy a babice její Marušce tady do Friedlandu na Jaklák. A bude to i pro všechny a poděkování vám, Filipe, že jste to vyhledal, že jsem se zeptala, jestli můžeme pustit, takže jo. A bude to jak pro vaše kolegy a kolegyně a hlavně i pro Pavla, vašeho šéfa Kudrnu. A pak by to bylo pro mý sourozenci a všem příbuzným s rodinami. Ano, a prostě pro všechny a přeju krásný víkend. Máme hezký sluníčko.
0: Přesně tak, i krásný víkend i vám samozřejmě. A děkuju. Zase někdy příště naslyšenou.
1: Ano. Děkuju, naslyšenou.

krásná pohádková písnička od Karla Gotta Včelka Mája. Tak, milé děti, vyčurat a spát po obědě. A my budeme samozřejmě pokračovat, i když svým způsobem u těch mladších ročníků ještě zůstaneme, protože nám napsal pan Lukáš, který poprosil o písničku Love Story version orchestrále od Indily. A píseň prý bude pro všechny, především pro mladší posluchače.

0: Tohle byla francouzská zpěvačka a skladatelka Indila a jejich Love Story Version Orchestral, i když je to francouzsky, tak by to mělo být asi správně Version Orchestrale, abychom tomu dali správnou fazonu, když už máme tedy ten Evropský den jazyků. Ale teď už pojďme pokračovat v písničkách na přání a dovolala se nám další stálice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, tady Šárka z Liberce. Takže písnička bude pro úplně všechny, co si dáváme hrát. A jsme spojení přes vaše rádio i pro vás, ať vám to tam teče. A jinak by písnička byla pro Monču a její kolegyně. A tím si myslím, že bychom mohli ukončit. A dneska fandíme fotbalu. Hraje nároďák, je přestávka, takže Gabo Zelenaj bude fandit.
0: Aha, no tak já se také budu fandit, nicméně teď jste mi vyrazila dech, protože na rozdíl od vás já jsem úplně ztratil nit a absolutně jsem netušil, že dnes hrajeme fotbal, no tak hurá. Tak fotbalu...
1: No s Chorvatskem, je to mezinárodní utkání, no.
0: No tak krása, tak tedy sportu zdar a fotbalu zvláště. Vám paní Šárkovi dařený víkend a příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou, mějte se moc hezky.

Eva Farná, takový zásadní dotaz. Měl jsi mě vůbec rád? Vy máte samozřejmě rádi písničky na přání v Českém rozhlase Liberec. My hrajeme Až se z nás kouří. Teď zavolal pan Zdeněk, že by chtěl písničku Bílá orchidej od Evy Vaška a tuhle písničku posílá Kristýně, také vnoučatům, pravnoučatům a pro Milušku.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Dalibor Janda, pojď dáme řeč. Nám v Českém rozhlase Liberec telefon mlčí, e-mailovou schránku jsme vyprázdnili a tak můžeme dát řeč o jedné tuzemské velmi talentované zpěvačce a hudebnici. Ráda experimentuje, ale nechce být zpěvačkou jednoho hudebního žánru. I tak má ale Leny nejblíž k roku. Česká zpěvačka včera vydala novou desku Good Omens.
1: Po 4 letech vydáváte nové album. Byly to dlouhé 4 roky a nebo je to tak jako akorát?
2: Já si myslím, že je to akorát, bych tak řekla. Já jsem si lehce zkusila nějaký projekty tam jako vsunout do toho mezidobí, bych tak řekla. Protože jsem vydala live album, na který jsem velmi hrdá. I pro jiný lidi by to mohla být jako změna žánru, ale já jsem to tak jako obkroužila všechno a vrátila jsem se, myslím si, zpátky k té svý rokový srdcovce.
1: Aktuální album je pro Leny přelomové. Po 10 letech totiž opustila velké hudební vydavatelství a nové písně tak vydala sama za sebe, jako nezávislá interpretka.
2: Jelikož vím, jaký emoce jsem do toho vložila a že jsem vložila tu pravou Leny do toho, tak samozřejmě můžu potvrdit, že je to ta pravá Leny.
1: Fanoušci ale na albu najdou nejen autorskou tvorbu. Leny naspívala i legendární song zpěvačky Joan Osborne, One of Us.
2: My jsme ji s naším pořád poslouchali na můj popud, teda stále dokola v autě, protože je to v podstatě legendární do dneška písnička. A myslím si, že perfektně symbolizuje dobu přelomu jako 90. let roku 2000, ze kterých jsme hodně s Filipem Vlčkem, producentem toho alba, čerpali i hudebně, vlastně v různých jako směrech.
1: Do konce roku má Leny na programu 2 koncerty. Jeden bude v pražském klubu Roxy a ten druhý v Londýně. Jiří Štefl, Český rozhlas.

Lenka Filipová juniorka neboli Leny a ochutnávka z jejího zbrusu nového alba Good Omens neboli Dobrá znamení. Já myslím, že tato ochutnávka s názvem Tolia je rozhodně dobré znamení pro českou hudební scénu. My budeme pokračovat dál, i když písničky na přání už zvolna končí, máme 9 minut před 13. hodinou, ale minimálně alespoň jedno přání ještě stihneme splnit. Napsal nám pan Adam, který poprosil o písničku od Pehy Zpomal pro maminku, která je od rána do večera v práci a ještě zvládá stěhování. Vzkaz zní, maminko, zpomal. S tím se dá rozhodně souhlasit, obzvlášť o víkendu. Zpomalte samozřejmě i vy. Víkend si hezky vychutnejte a vychutnejte si i výlety s Pavlem Kudrnou, které vás čekají po 13. hodině. Navštívíme třeba Pekelné doly u Lindavy, Sousoší Kudějů v Stůl Radostovice anebo Muzeum smyslů v Jindřišské. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se zase vrátím. Do té doby naslyšenou.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: V Benešově u Semil vznikne týdenní stacionář pro postižené. Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad Kedem Varšava. Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. Odpoledne bude jasno až polojasno, s teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít.
4: Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad Kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad Kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět.
6: Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Zdravotní pojišťovnu podle jejich svazu každoročně změní asi 60 tisíc lidí. Na podání přihlášky v podzimním termínu zbývají poslední 4 dny. Lidé by si měli ověřit, jestli mají na změnu nárok. Pojišťovna se dá změnit jednou za rok. Zároveň by se klienti měli ujistit, že nová společnost má smlouvu s jejich lékaři. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 tisíc dopravních nehod, zhruba o 3 000 víc než v předchozím roce.
0: Počasí.
4: Odpoledne bude většinou jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na Českolipsku ojediněle naměříme až 20 a na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. A v Libereckém Kristiánově je uzavřena Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové, omezení potrvá do konce září. V Tanvaldu v Horské ulici je kvůli práci na inženýrských sítích vozovka zúžená na jeden jízdní pruh.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
7: Je tady poslední zářijový víkend, který bude tentokrát o kousek delší, protože nám ho příjemně prodlouží pondělní svátek a tím pádem bude i víc času na výlety. A pokud nevíte kam, rádi poradíme, respektive poradí dnešní sobotní výlety, tak vás pěkně vítáme. My vám dnes představíme obří pískovcovou jeskyni jménem Pekelné doly. Nachází se u Lindavy v Libereckém kraji a zatím prozradím jenom tolik, že se do ní vejde i auto. Potom zamíříme na Vysočinu do obce Radostovice, kde stojí nové umělecké dílo kamenosochaře Radomíra Dvořáka. Nese název Kudějův stůl. Jak vypadá a kdo ten Kuděj vlastně byl, prozradíme za chvíli. Navštívíme také Muzeum smyslů v pražské Jindřišské ulici, ve které si vyzkoušíme všechny naše smysly a také si uvědomíme, jak moc nás někdy dovedou zmást. A nakonec se vypravíme na Vsetínsko ve Zlínském kraji, kde se projdeme působivými lačnovskými skalami.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.
8: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Mezi oblíbené turistické cíle patří jeskyně. Do některých se dá vstoupit vzpřímeně, někde se musí prolézt a velká spousta z nich je nepřístupná. U Lindavy v Libereckém kraji existuje ale jeskyně, do které se dá nejenom vejít, ale dokonce i vjet na motorce. V historických pramenech se jí říká Lindavské komory, Husovy kostely anebo Nautilus. Už čtvrt století se ale jmenuje Pekelné doly. Obří podzemní prostory na Novoborsku vlastní motorkáři. Ovšem, jak se přesvědčil náš liberecký redaktor Jaroslav Hoření, motorka podmínkou pro vstup rozhodně není.
1: Já do podzemí vstupuju s mediálním maskotem Pekelných dolů Romanem Medvědem Titěrou. Jak velký ten prostor vůbec je?
2: No, máme tady zhruba 3,5 tisíce metrů čtverečních.
1: Takže jsem se teda opravdu nechá zajet na motorce, protože Pekelné doly jsou především o motorkářích, ale i bez motorky se může.
2: Ano, určitě. Můžou se pěší, cyklisti a měli jsme tady dokonce i pár aut, samozřejmě historických aut.
1: Jak vůbec vznikl ten obrovský prostor? Kdy začala ta historie Pekelných domů?
2: Ta historie se uvádí někdy po bitvě na Bílý hoře, kde zde sídlili protestanti, kteří byli vyhnáni z Prahy před perzekucí. Měli tady stáje a po okolí v různých jeskyňkách a různě prostě upravených prostorách žili a schovávali se.
1: Tady nedaleko byla za hraběte Kinského významná brusírna. Ten písek by se na to hodil?
2: Ten písek z mýho hlediska, z pozice skláře, ten písek se nehodil, ale historie to tvrdí.
1: Další kutání přišlo za druhé světové války, kdy vlastně tento nádherný podzemní prostor neměl tak nádherný účel, byla to podzemní továrna Wehrmachtu.
2: Ano, byla továrna Wehrmachtu, která sem byla vlastně přesídlena částečně z Dánské. Byla to továrna pod krycím názvem Nautilus, Rapštejn 2, a vyráběla se zde munice a autokanony do letadel. A ten prostor vlastně ještě předtím, než se sem vůbec Němci nastěhovali, tak upravil pan architekt inženýr Bešoren.
1: Tady z té centrální části, kde my právě teď stojíme a kde nám tady do toho někdo něco míchá, nebo co to tam dělá?
2: No, tam naše čertová babička vaří zlobivý děti.
1: Tak vlastně z tohoto centrálního prostoru vedou takové, jakoby, dalo by se říct, asi prsty, takové štoly?
2: Jsou to štoly, jsou to kapsy, kde byly vlastně výrobní prostory. Jsou tady ještě zbytky sarkofágů, na kterých byly soustruha a lisy.
1: Velice zajímavě působí strop, který je vlastně rovný.
2: Ano, je to rarita, celosvětová rarita. Je to nejdelší plochý strop na této planetě. Má zhruba 110 metrů a je podepírán 30 sloupy mohutnými. Přesně jich je 32.
1: Tady by se ale nechali dělat i pekelné akce. Vlastně přes léto hlavně motorkáři, ale vy fungujete celoročně.
2: Dá se říct, že téměř celoročně končíme až v prosinci. No a my v těch pozimních a zimních večerech tady děláme Mikuláše.
1: Romane, abych přeci jenom zašel do nějaké té kapsy, může?
2: Určitě, určitě.
1: Tady to vypadá ale opravdu jako drsně, to je mučírna?
2: To jsme přesně v mučírně. Tady jsme v mučírně, tamhle je kláda, máme tamhle archu úmluvy, kterou historici marně hledají, protože skončila v pekle a my ji jen tak nevydáme.
1: A když už hovoříme o tom pekle, nemůžeme zapomenout na pohádku Z čerty nejsou žerty?
2: No samozřejmě, to je naše kultovní pohádka Z čerty nejsou žerty od pana režiséra Bočana a díky tomu vlastně tady máme i toho Mikuláše. Řádí tady 50 čertů, možná i víc. No, zkrátka je to zábava.
0: Říká mediální maskot Pekelných dolů u Lindavy Roman Medvěd Titěra. V Pekelných dolech toho ale uvidíte mnohem víc. Třeba čertí líheň, potkáte Chárona a další temné bytosti. Světovým unikátem je v jeskyni nejen pískovcový strop, ale i počet nálepek motorkářských klubů z celého světa. Pekelné doly si oblíbili nejenom turisté, ale i filmaři, kteří je obsadí přibližně dvakrát za rok. Takže i pekelníci ztrácejí přehled, co všechno se v nich už točilo.

minulých výletech jsme si připomněli oblíbenou postavičku dřevěného kluka, rošťáka Hurvínka. Slaví stovku. V této souvislosti jsme se soutěžně ptali na České loutkové divadlo Spejbla a Hurvínka, které bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930. Otázka zněla, kde dnes najdeme už toto legendární divadlo? Za A v Plzni nebo za B v Praze? Tak tentokrát to bylo tak 50 na 50. Vy jste se nechali mnozí zmást právě tou Plzní, kde Hurvínek vznikl, ale to divadlo, které bylo v Plzni sice založeno, se odtud na podzim 1945 přestěhovalo trvale do Prahy. Najdeme ho v Davidské 38, to je Praha 6. Takže kdo napsal Bčko, udělal dobře, to byla správná odpověď. Hrálo se o cestovní Alu Lahev. Vylosovali jsme tyto posluchače, kteří správně odpověděli, tedy napsali Bčko. Jsou jimi paní Jaroslava Srchová Milevsko, paní Alena Vacková Vysoké Mýto, pan Gustav Rejmon Husinec Hřeš, paní Ludmila Důlková Jestřábí a paní Naďa Kulhánková Kopydlno. Přijměte naši gratulaci. Samozřejmě, pokud vám to nevyšlo, tak už teď máme pro vás novou soutěžní otázku. Uslyšíte ji ještě v dnešním díle nebo ji najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Zítra ji neuslyšíte, protože zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže generální ředitel s celým týmem se vás pokusí bavit. No a my vám nabídneme reprízu v čase výletu. Takže soutěžní otázka ještě dnes na konci. Hrajeme o cestovní Alu Lahev, to už jsem říkal, a hlavní cenou pak je výletnický batoh, ve kterém je řada turisticky zajímavých věcí. Brzy připomenu nebo řeknu, někomu třeba poprvé prozradím, jaké.

0: Okolí Lipněce nad Sázavou na Vysočině je oblíbeným turistickým cílem obdivovatelů spisovatele Jaroslava Haška. Ale nejenom jeho. Slavný autor Švejka měl totiž kolem sebe vždycky zajímavé postavičky. Patřil mezi ně i Zdeněk Matěj Kuděj, novinář, cestovatel, překladatel a spisovatel. Právě on se stal ústřední postavou nejnovějšího díla kamenosochaře Radomíra Dvořáka. K takzvanému Kudějovu stolu nás do Radostovic zavede naše kolegyně Irena Šarůnová v doprovodu samotného autora.
1: Kuděj byl tulák světových rozměrů, který vyhrál v kartách lístek do Ameriky. Prošel podobným osudem jako Jack London, se toulal, taky pral čínský prádelně, taky kopal zlato, taky byl ve vězení.
2: Já vím, že byl i novinář, spisovatel.
1: Byl taky, no, a on pak přijel z Ameriky a teď co bude dělat v Praze? Tak dělal přidavače na stavbě, jo, a vykládal ty svoje zážitky z Ameriky. Ty zedníci říkali, hele, to je dobrý, zkus to napsat. Tak jim to jako napsal kus papíru, oni mu nic neřekli. Odnesli to do nějaké redakce, tam to uveřejnili jako povídku. Jo.
2: Přeložil i Tarzana. I nějakou parodii na Tarzana napsal, protože ta se nám také propojuje se stolem, ano, u kterého sedí tři kamenné postavy.
1: Protože Hašek mu řekl, Matěj, už to nepřekládá, je to kýč. Tak ono poslech, ale teď byl plný toho Tarzana, že jo? Tak to vyřešil tak, že udělal tu parodii.
2: A Tarzanova babička, která je hlavní postavou té jeho knížky, sedí u stolu s Kudějem.
1: Ona pak jako někde na konci ty knížky jako zmizela záhadně, takže ona zmizela do Radostovic.
2: A ta třetí postava?
1: To je Jaroslav Hašek. Byl to zvláštní nějaký vztah k Kuději. Začal psát a tím se začal motat kolem Bohémy, logicky kolem Haškovy družiny taky, protože tam ten byl taky v hospodě pečený, vařený.
2: Kde žil Kuděj tady v Radostovicích?
1: Z těch vzpomínek na Haška vyplývá, že tady domek nějaký měl. Najednou se ocitnul tady tak jako záhadně na té Vysočině. Tady byl 13 let na jednom
2: 13
1: místě.
2: Let přímo tady v Radostovicích.
1: No, ale mezi tím putoval, cestoval, byl v Leči, Umplce, v Polný. Dobrý den, pane Puflere.
3: Dobrý den.
1: To je vlastně z té rodiny,
2: kde
1: vlastně oba jako tam tábořili. Pan Pufler byl tak hodný, že nám tady prodal ten cíp. Jako jen by ten pomník tady nemohl být.
2: Dívám se na desku stolu, jsou tady samozřejmě jména Jaroslav Hašek, Lady, Motýka Tarzanova babička a Zdeněk Matěj Kuděj. A co je tady napsáno?
1: Tady na naší krabatině bývá Safiánská zima.
2: Nápisů je tady víc.
1: Vedou se to lépe táhnet. Oni se dohodli s Haškem, že budou střídavě psát jednu a jednu kapitolu, no ale jako Hašek neměl čas a pak umřel, že jo. Takže to Kuděj napsal sám. Asi možná nejznámější jeho knížka.
2: Váš první kamenný stůl ve svatém kříže je popsaný i ze spoda. Mám se dívat i tady pod desku. Tak já jdu dolů. Musela jsem zalehnout pod stůl. Ani já neušel Haškovu břitkému vtipu. Bylo to v době, kdy jsem se oženil a potřeboval mnoho peněz. Jdu zpátky nahoru, protože vaše kamenné plastiky jsou zajímavé ze všech stran. No tady je písmenek ze zadu.
1: Méně známý citát ze Švejka.
2: Teď jsme byli na zádech Haškových, jdeme na záda opice.
1: To je výtah z úvodu k tomu románu.
2: A poslední postava Zdeňka Matěje Kuděje.
1: No, to je příběh Radosovických ryb.
2: Váš první kamenný stůl zaměřený na Cimrmana stojí ve svatém kříži a tady ten má podobnou konstrukci.
1: Jsem měl prostě jasno, že to budou tři figury jako vertikální plochy zaklesnutý do horizontální plochy stolu, že to bude samonosný.
2: Tři nohy toho stolu tvoří postavy, které u toho stolu sedí.
1: Je to konservovaná socha, ta nemá dlouhou historii. První konservovanou sochu udělal Picasso před první světovou válkou, kytaru, pár nějakých lepenek a plechů a do toho kamene jsem to nikde jako se s tím nesetkal. Prostě do toho nikdo nešel.
0: Kamenosochař Radomír Dvořák je autorem nejen Kudějova stolu v Radostovicích, ale třeba i známého národního památníku od poslechu v zatopených lomech u Lipněce nad Sázavou nebo obří hlavy 22 představující Jaroslava Haška. Určitě se vyplatí všechna jeho lipnická díla vidět na vlastní oči. Nás k jednomu z nich zavedla naše kolegyně z Vysočiny Irena Šarůnová.

0: A teď vás ve výletech vezmeme na místo, kde si budete moci vyzkoušet svoje smyslové vnímání a také zjistit, jak nás naše smysly někdy klamou. Zamíříme do Prahy, do Jindřišské ulice, kde stojí barokní Harachovský palác. V něm sídlí už 10 let Muzeum smyslů, do kterého nás zve Jolana Nováková spolu s manažerkou Anetou Rohelovou.
1: Jsme v Muzeu smyslů Praha na Jindřišské ulici. Právě teď se nacházíme u takové lávky, která vede na konec tunelu. Pojďte se projít a pak si řekneme, co to s vámi udělá.
2: No, to jsem zvědavá, tak já to zkusím. Jo. Ten tunel se otáčí, podotýkám. Lávka je sice v otáčivém tunelu pevně usazená, ale já přesto vrávorám a chytám se zábradlí. Průchod tunelem prostě narušil moji rovnováhu. Muzeum smyslů si prohlížím s Anetou Rohelovou. Máte tady 50 exponátů, které si můžeme vyzkoušet na vlastní kůži. Lépe řečeno, prověřit si své smysly. Máte tady místnost, kde podle zvuku odhaduji, že bývaly i třeba před několika staletími stáje.
1: Přesně tak. Tato místnost v Harachovském paláci je neměnná. Nemůžeme s touto místností hýbat?
2: Z minulých časů tady zůstaly kamenné nádoby na vodu, tamhle nahoře držáky na seno. Vy jste přidali 3D obrazy stájí a my tak máme pocit, že jsme opravdu u koní. Je to všechno jenom jako, ale fotky to budou nádherné. A teď něco drsnějšího zkusíme. Kdo je odvážný, může si u vás v muzeu lehnout na fakírské lože, které je složené z víc než tisícovky hřebíků. A to bude asi bolet.
1: Proč si to nejdete vyzkoušet?
2: Aha, dobře. Takže já se tady natáhnu a položím si hlavu.
3: No, polštářek.
1: A stisknete si tlačítko.
2: Ty hřebíky z lůžka vyjeli a já teď ležím na nich. Dalo se to vydržet, ale příjemné to nebylo. Tak tady si můžete vyzkoušet další ze smyslů, a to čich. Protože když si přivoníte ke třem takovým zajímavým chobotům, tak ucítíte vůni vítězství, starobylý slovanský strom a nejsladší náš nápad. Já nebudu víc prozrazovat, protože vy až přijdete, vyzkoušíte sami. Máte tady na stěnách muzeu taky spoustu obrazů, u kterých si člověk může vyzkoušet představivost, a pokud jste soutěživé typy, tak si můžete mezi sebou zasoutěžit, kdo pozná na obrazu třeba něco, co je tam skrytého a co není zdaleka na první pohled vidět. A pokud slyšíte ty zvuky, to je jedna taková hra, typicky pražská, kterou tady v Muzeu smyslu mají. Vy si tady pustíte příběh o golemovi a vaším úkolem je, Aneto,
1: přidat k filmu zvuky tak, aby pasovaly do příběhu.
2: Teď mluví golem asi.
1: Ale golem jde.
2: Golem jde.
1: Golem padá do vody.
2: Ne, můžou taky běžet koníci. A zafouká vítr, to si vyzkouším já. A další exponáty si můžete vyzkoušet taky vy, když zavítáte do Pražského muzea smyslů.
0: Zve do Pražského muzea, které prověří vaše smysly, u řady interaktivních exponátů naše kolegyně Jolana Nováková. A pokud byste se tam chtěli podívat, tak otevřeno mají denně od 9. do 20. hodiny. Výlety. My jsme vás tentokrát vzali do největšího pískovcového podzemí v Evropě. Reportáž jste slyšeli z pekelných dolů u Lindavy. No a do podzemí půjdeme i pro novou soutěžní otázku. Vydáme se do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518, což z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku. Věděli byste, o jaký důl jde? To je soutěžní otázka. Za A je to důl Svornost, nebo za B je to důl Bratrství. Ačko Svornost, Bčko Bratrství. Hrajeme tentokrát o flísové deky pro pětici posluchačů. Ovšem musíte nám napsat správnou odpověď v textové zprávě. Píše se takto: výlety, mezera A nebo B. Opět mezera. Pak napíšete křestní jméno, dodáte příjmení a ještě celou adresu, včetně poštovního směrovacího číslo. čísla a poslat musíte na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci. Službu zajišťuje ATS Praha, pro nás je to tedy náš partner, vlastně i váš partner, a je spoplatněna částkou 4 koruny. Flísové deky, tedy malá cena, hlavní cena za září. Výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže pokud vyhrajete v malé soutěži nebo v té malé ceně flísovou deku a pak v hlavní, tak budete mít třeba i pro svého manžela, manželku, přítele, kamaráda, prostě pro někoho, s kým se na výlety vydáte. Já jenom prosím pěkně připomenu, někdy píšete ještě čárky a háčky nad písmeny, celý text se pak rozbije, no a my vás z toho losování musíme vyřadit a to je veliká škoda. Takže dávejte na to pozor, pište také vždycky na prvním místě křestní jméno, příjmení, to podle toho, jak se nám to řadí, abychom v tom měli pořádek, aby každá zpráva nevypadala jinak, ono se v tom pak špatně orientuje, protože těch zpráv přichází stovky. Tak to je snad organizačně všechno. No, na konci vysílání ještě soutěžní otázku připomenu. Tady jsou sobotní výlety.

0: Klečnov na Vsetínsku ve Zlínském kraji se pyšní hned třemi poklady. Šafrány, které každé jaro rozkvetou a lákají stovky zvědavců, dramatickým příběhem vařákových pasek, které na konci druhé světové války vypálili nacisté, a také skalami, které se tyčí nad obcí. A právě do nich se dnes vydáme. Naši zlínskou redaktorku Sylvii Pospíšilovou tam doprovodil předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela.
1: Stojíme právě teď na nejvyšší části obce Lačnov, zvané Kozinec. A odsud se vydáme po modré a žluté turistické značce směrem ke skalám.
2: Jak dlouhá cesta nás čeká?
1: Asi 3,5 kilometru.
2: Tak jdeme.
1: Vyrážíme.
2: Po necelé hodince jsme na dohled skal. Ten poslední úsek naší cesty byl poměrně strmý. Kam povedou naše kroky teď?
1: Stojíme právě u těch dolních skal. Je to masiv asi tak 70 metrů dlouhý a nejvyšší věž těchto skal je ve výšce asi 15 metrů a jmenuje se Lucifer.
2: Takže my vyšplháme na Lucifera?
1: Ano, my vyšplháme na Lucifera a podíváme se na ten krásný výhled.
2: Tak pojďme. A my jsme s mým průvodcem pokořili Lucifera a otevřeli se nám překrásné výhledy. Pane Kůdelo, kam dohlédneme? Je krásné počasí.
1: Vidíme v dáli Bílé Karpaty. V popředí je Valašsko-Kloboucko s Jeleňovskou a po pravé straně jsou Vizovické vrchy.
2: Krásné Valašsko.
1: Opravdu.
2: Z jaké horniny je tady ten masiv?
1: Je tvořen křemencovým pískovcem, je to bagurský flíš. Hlavní horninou je křemen spojený jílovitým tmelem. Ten křemen je tvrdý, jíl je měkčí, takže více podléhá té korozi. Tím pádem se tady vytváří ty různé voštiny, prohlubně, převisy, malé jeskyňky.
2: My jsme vylezli na Lucifera. Máte tady čerty? Vztahuje se k tomuto místu nějaká pověst?
1: Tyto kameny prej postráceli čerti, když stavěli čertovy skály. Oni se tady scházeli za letních nocí ke svým rejdům.
2: Tak my jsme asi po 15-minutové cestě od Lucifera dorazili les

0: Nazovým srubem. Výhled nemáme, škoda.
1: Vzal jste mě na krásné místo. Pojďte posluchače pozvat, když k vám do Lačnova přijedou, kam ještě mohou zamířit nebo co všechno se dá v Lačnově zažít?
0: V Lačnově známý tím, že tady roste šafrán bělokvětý, kvete v jarních měsících. Kdo by chtěl přijít, tak na webových stránkách obce je vždycky uvedeno, šafrán už kvete. Druhým místem je muzeum vařákových pasek, kde byla provedena vědecká rekonstrukce jedné z vypálených usedlostí domu číslo 81.
1: A vy jste mi cestou sem prozradil, že máte ještě jednu krásnou akci, a to je valašské tulání.
0: Ano, kdo se rád tulá po valašské přírodě, tak toho bych chtěl pozvat na takzvané valašské tulání, které se koná vždycky poslední sobotu v měsíci srpnu. Tož přijďte.
2: Zve předseda Lačnovského klubu seniorů Josef Kůdela. Valašsko je místem, kde se střídají skalní města, dlouhé hřebenovky, dřevěné rozhledny a živý folklor. Takže pokud tam vyrazíte, ať už do Lačnova nebo jiného koutu tohoto malebného kraje, určitě vám jeden den stačit nebude. Na věky zůstat!

K dnešní soutěžní otázce nás inspirovala návštěva největšího pískovcového podzemí v Evropě. Byli jsme v pekelných dolech u Lindavy v první reportáži. No a do podzemí jsme šli i pro soutěžní otázku. Vydáváme se pro ní do nejstaršího uranového dolu na světě. Tento unikátní hlubinný důl byl založen roku 1518. To z něj zároveň dělá nejdéle soustavně využívaný důl v Evropě. Najdeme ho v Jáchymově na Karlovarsku a my se ptáme, věděli byste, o jaký důl jde? Za A je to důl Svornost nebo za B důl Bratrství? Pokud byste chtěli písemně tuhle tu otázku, tak vám ji sice nepošleme třeba na e-mail, ale můžete si ji přečíst na našem webu výlety.rozhlas.cz. No a když už jsem se zmínil o e-mailu, tak vám řeknu svůj pavel.kudrna@rozhlas.cz. Tam můžete posílat tipy na reportáže, které předáme, nebo ty tipy předáme pak našim kolegům, reportérům. No a třeba se tam vydají a my pak ve výletech nabídneme reportáž právě od vás. Takže výlety.rozhlas.cz, to je naše webová adresa, hrajeme o flísové deky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnické

Velký batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno, mějte se pěkně, připomínám, zítra se neuslyšíme, zítra se opět rozhlas vydává na cesty, uslyšíte záznam pořadu, záznam zábavného pořadu s generálním ředitelem Českého rozhlasu. No a Pavel Kudrna, jsem chtěl říct generální ředitel výletů, ale to bych si hodně fandil, vás zve na příští víkend na sobotu 13. hodinu a 4. minutu. Mějte se moc pěkně a zdravím vás za celý tým.

Rogers, těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klekl.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Výpočet superdávky se od zítřka změní pro samoživitele. Nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V České Lípě jsou dnes kvůli běžeckému závodu uzavřené některé ulice. Rusko i Ukrajina pokračovaly v nočních útocích. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Už za několik dnů se změní podmínky pro výpočet superdávky. Od začátku října budou nově patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let místo dosavadních 7 a změny se dotknou taky podpory na bydlení.
4: Samoživitelé si díky změně v průměru polepší asi o 2200 korun měsíčně, říká mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
5: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností.
4: Podpora na bydlení v superdávce se bude od října vypočítávat podle nájemného v jednotlivých okresech. Podle Mikuláše Opletala z platformy pro sociální bydlení půjde o adresnější pomoc. Výši podpory ale podle něj může ovlivnit počet bytů s nižším nájemným v dané oblasti.
6: Nebo třeba i nějaké přátelské nájmy, kde jsou stanovované nějaké symbolické nebo nižší vlastně nájemní částky.
4: Příspěvek na bydlení dosud úřady počítaly podle počtu obyvatel ve městě. David Šalek, Český rozhlas.
3: Řidiči v České Lípě musí dnes počítat s uzavírkami. Běží se tam závod City Cross Run and Walk, oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené jsou ulice Boženy Němcové a Sokolská. Náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a ulice Panská, Mikulášská a Moskevská jsou uzavřené úplně. Omezení bude trvat do dnešní půlnoci.
7: Pro letošní 11. ročník připravili organizátoři 3 různé běžecké trasy na 3, 7 a 21 kilometrů. Pro rodiny běh na 1 kilometr, pro studenty školní štafetu a pro zájemce také procházku na 7 kilometrů. Součástí je také doprovodný program. Loni se závodu zúčastnilo rekordních 1100 závodníků. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: Silnice první třídy číslo 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku bude mezi dnešní 3. hodinou odpoledne a zítřejší 6. hodinou ráno úplně uzavřena. Upozorní na to vedení měst. Důvodem jsou přípravy na stavbu lávky. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Při ukrajinském dronovém útoku na ruský Krasnodarský kraj zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Informovala o tom agentura Reuters odkazem na místní úřady. Kvůli úderu vypukly v několika průmyslových areálech požáry, které se už podařilo uhasit. Ukrajinský generální štáb informoval, že armáda v noci zasáhla ropný závod Ilský. Rusko to zatím nepotvrdilo. V Kyjevě po ruském útoku propukl požár v 5-patrové budově. 4 lidé jsou zranění.
2: Počasí.
3: Noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 při uklidnění větru a menší oblačnosti 3 stupně a místy přízemní mrazíky, ve Frýdlantském Výběžku 11 až 8, na horách 7 až 4. Zítra ráno se ojediněle, zejména v údolích mohou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21 a na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Krásné odpoledne a pohodové víkendové rozpoložení. Na volný čas by se vám možná hodila nějaká pozvánka a jednu pro vás vlastně budeme mít už za pár minut. Karolína Lašáková vás pozve na novou výstavu Časozber v galerii N v Jablonci nad Nisou. Tam nabízí svou tvorbu umělecká dvojice šperkařů ze Slovenska Jana a Peter Machatovi. Pak také důkladně probereme meteorologické vyhlídky, rozšíříme si obzory s rubrikou Co v učebnicích nebylo a v závěru hodiny vám nabídneme k rozhodnutí jeden gordický úzel na kole anebo v autě. To je těžké rozhodování, protože když člověk sedí v autě, nadávají na něj cyklisti a když sedí na kole, nadávají na něj řidiči. Jestli ono není přeci jenom nejlepší být v tom autobuse. Tam se člověk o nic nemusí starat, počte si, vyřídí si korespondenci, pospí si, občas si mu někdo sedne na klín, když autobus prudce zabrzdí. No, samá pozitiva. Já vám přeju samozřejmě pohodově a pozitivně laděné odpoledne. Zdraví vás Filip Majsl.

0: Jitka Zelenková, na tu správnou sobotní odpolední pohodu máme si co říct, 12 minut po 14. hodině. A my teď budeme mluvit o špercích. Výstava Časozber v galerii N v Jablonci nad Nisou nabízí tvorbu umělecké dvojice ze Slovenska Jany a Petera Machatových. Lidé tam uvidí třeba jemnou práci s kovovým drátkem Jany Machatové nebo propojení sochařského a šperkařského umění Petera Machaty. Výstava ukazuje brože z různých druhů kovu, ze dřeva i porcelánu.
1: Tu sú vystavené najstaršie práce z roku 2004. Ja pracujem s osobnou a spoločenskou pamäťou a vlastne toto bol taký prvý vážnejší pokus, kedy som sa inšpirovala fotografiami z rodinného albumu.
2: Jana Machatová je slovenská šperkařka. Ve své tvorbě se dlouhodobě zaměřuje na šperky jako stopu paměti a ženské identity. Využívá k tomu rodinná fotoalba i staré tiskoviny.
1: Celá kolekcia je vlastne urobená zo striebra. Tu ako keby vynechávam tie tela, tie ľudí, tie konkrétne znaky na tvári.
2: Machatová podle svých slov postupem své šperkařské kariéry přešla od rodinných vzpomínek k otázkám totalitní minulosti.
1: Keďže som vyrastala počas socializmu, to moje detstvo bolo odlišné od detstva mojich kolegov a priateľov v zahraničí, v západnej Európe. A vtedy som urobila kolekciu Where are you from? Celá kolekcia ako keby odpoveď na túto otázku, keď sa napýtali, odkiaľ si. Život v pionierskej organizácii, pionierský sľub, bosky politikov.
3: Ja pracujem so šperkom takým trochu atypickým spôsobom, že pracujem digitálne. Pracoval som s digitálnym skénom, pripravoval som si ten digitálny skén v počítači, z neho som proste vyrábal šperky.
2: Popisuje druhý z autorů Peter Machata, ktorý na výstavě predstavuje propojení šperkařského řemesla a novodobých technológií.
3: Toto bola kolekcia, ktorú som nazval Portrét dámy. Každý pri tej dáme očakáva proste peknú tvár. A ja som skénoval ruky.
4: Vypadá to trochu, jako kdyby tam ty ruce opravdu pod nějakým plexisklem byly.
3: A z tých rúk som potom robil takéto vlastne brošne. Si môžete pozrieť tú ruku. To je už tak akože veľmi zložitá digitálna hra, že je vyfrezovaný jeden relief a na tom je naložené plexisk. A keď sa tie veci takto hodia cez seba, oni chytia dvakrát tieň a vzniká tam taký veľmi výrazný, silný plastický efekt, ale fakticky sa hýbete v rámci toho reliefu v nejakých 4 mm.
2: Výstavu Machatových s názvem Časozber návštěvníci galerie N uvidí do 9. října. Z Jablonce nad Nisou Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Česká abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Před malou chvílí Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Liberec opěvovala slunečné pobřeží, ale člověk za sluncem skutečně nemusí jezdit na Bibione. I teď ho máme v Libereckém kraji poměrně dost. Jak to bude vypadat dál, to prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Pojďme se nejprve podívat, jak bude vypadat zbytek dneška a co můžeme očekávat večer.
2: Dneska odpoledne už nás žádné velké překvapení asi nečeká. Teď v současné době je většinou skoro jasno a teplota v Libereckém kraji je v rozmezí 17 až 20 stupňů. A toto skoro jasné počasí bude v podstatě až tak nějak do večera, s tím, že ta teplota může ještě trošičku o nějaký stupeň povylézt, ale už ne o moc. V noci bude převážně skoro jasno až polojasno, přechodně by mohlo být i oblačno a noční teploty by opět měly klesnout, možná ne všude tak nízko, jako to bylo v noci na dnešek, ale chladná noc se očekává opět, většinou 8 až 5 stupňů, v místech s uklidněním větru a vyjasněním až 3 stupně. Místy se mohou vyskytnout přízemní mrazíky, ale o něco teplejší noc se očekává ve Frýdlantském výběžku, kde místy může být kolem 10 stupňů.
1: A co nám nabídne poslední zářijová neděle letošního roku?
2: Takové nějaké slunečné počasí, dopoledne polojasno, odpoledne by mělo ubývat oblačnosti až do vyjasnění a teploty podobné jako dneska 17 až 20 stupňů, na Českolipsku by mohlo být až 21 a většinou slabý na horách a ve Frýdlantském výběžku mírný jihovýchodní vítr.
1: Abych to shrnul, víkend jako malovaný. Já moc krát děkuju za pozitivní zprávy a přeju krásný víkend. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tedy Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář, kdo vchází do tvých snů, má lásko, tak to vím naprosto přesně. Dnes mi do snu vstoupila naprosto nepochopitelně Halina Pavlovská. Co by na to asi řekl Sigmund Freud? Vy si, pokud je vám přáno, samozřejmě užívejte bez ohledu na sny odpolední siestu a my mezi tím budeme listovat učebnicemi. Dnes se zaměříme na jeden z nejnověji objevených živočišných druhů u nás. Jaký to je a kde se vyskytuje, vám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejvzácnějším korýšem v Česku je nový druh perloočky? Příběh tohoto unikátního živočicha začíná po roce 2000, kdy byl objeven v bývalém vojenském prostoru na okraji bavorského Mnichova. Později ho tam ale už nedohledali a objevil se až v roce 2023 v Česku. Shodou okolností také v bývalém vojenském prostoru v Milovicích na Nymbursku. Vojenská minulost lokality ale není pro výskyt vzácné perloočky to hlavní. Podstatný je pobyt velkých kopytníků. V roce 2015 se milovický areál přeměnil na rezervaci, kde žijí zubři, divocí koně a pratuři. Právě na jejich výskyt se existence perloočky váže. V kalištích nebo na pajedlech, která velcí savci využívají, přečkají její vajíčka řadu let a když nastanou vhodné podmínky, tak se vylíhne nová generace. Perloočka vypadá z profilu jako miniaturní ledový ptáček. Má zobáček, očko i drobný ocásek. Je ovšem průhledná. Tuzemský exemplář vzácného korýše dostal jméno Hrotnatka neočekávaná. Aktuálně je Milovická rezervace jediným místem na světě, kde se tento živočich vyskytuje.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Východce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Barry Manilow a Mandy. Mandy, to je v našich končinách poměrně exotické jméno. I navzdory tomu ho přeci jen několik žen má v České republice zapsáno v rodném listě. Je pravda, že těch exemplářů byste napočítali na prstech zasloužilého dřevorubce. To Andrea je úplně jiná káva. Andrea má svátek dnes a jenom v Libereckém kraji máme téměř 2000 oslavenkyň. Tak tedy, milé dámy, ženy a děvčata, já vám přeju samozřejmě všechno nejlepší. Teď se ovšem v kalendáři vrátíme o pár dní zpět, na začátek týdne. V úterý jsme si připomněli Evropský den bez aut, který je takovým vyvrcholením Evropského týdne mobility. To je iniciativa, která upozorňuje na možnosti, jak se po městě pohybovat bezpečně, zdravě a s ohledem na životní prostředí. Je tedy pravda, že když se redaktorka Tereza Brázdová ptala na toto téma dětí ze školky, ten rozhovor, jak už to tak občas bývá, se stočil úplně jiným směrem, ale přesto si ho poslechněte.
1: Je lepší jezdit na kole nebo v autě?
2: Autě.
1: A proč?
2: Protože tam mám sedačku.
1: A kde máš sedačku?
2: Tam úplně žádu.
1: A mohou děti jezdit vepředu?
3: Ne, to můžou jenom dospělí. Tam musí sedět i dospělí a mamka a táta. Jenom. Protože když někdo sedí u řidičáku, tak dítě neumí řídit.
4: A něco by zmáčklo. No.
1: A od kolika let tak můžete řídit autovi?
3: O 11. A moji sestroně si bude školo 20.
1: Těší se na to, až budeš řídit auto, Ondro?
5: Jo, já také.
1: A jaké si pořídíte auto? Jak bude vypadat?
6: Já žlutý.
7: Já pojšení. Zípáka pojšenýho.
6: Šanetka půjdu.
1: Tak ty budeš paní doktorka?
6: Jo.
1: Jaké doma máte auto?
8: Octavia.
6: Nevím.
8: Fluence, Fabia a Octavia.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kdo má největší úsměv v živočišné říši, či jak číst myšlenky druhých? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. I když jí děti jejich otce nemohli vystát, nakonec byla Dianinou oporou v nejtěžších chvílích právě ona, o zlé maceše princezny Diany. A ČT Art uvádí přímý přenos závěrečného večera Mezinárodního televizního festivalu ze Smetanovy síně obecního domu. Operní gala Zlaté Prahy. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Koncert kapely Kabát dnes v Liberci omezí dopravu u arény. Na výukové programy pro školy dá Liberský kraj centru Equalandia 1,5 milionu korun. V Tanvaldu na Jablonecku uvede dnes divadlo Járy Cimrmana představení Akt. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Lidé v Liberci musí dnes odpoledne a večer počítat s dopravním omezením v okolí arény, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Kodemová. Důvodem je koncert skupiny Kabát. Od 16 hodin bude část ulice 20. října jednosměrná. Neprůjezdný bude úsek mezi ulicemi U školy a Máchova. Řidiči neprojedou ve směru od Starých pekáren. Uzavřený pruh bude až do půlnoci sloužit jako parkoviště pro návštěvníky.
3: K areálu a parkovacím plochám můžou návštěvníci přijíždět pouze Doubskou ulicí. Parkovat bude možné na centrálním parkovišti u arény, na Svianském dvoře nad centrálním parkovištěm a v uzavřeném pruhu v ulici 28. října. Vedení města očekává, že koncert navštíví zhruba 8 000 osob. Aréna se jim otevře v 18 hodin. Koncert kapely začne o 2 hodiny později. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Centrum Equalandia v Liberci získá od Libereckého kraje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy pro školy. Zaměřené budou na polytechniku a přírodní vědy. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci laboratoří a dílen a zajištění výukových bloků. Díky krajské podpoře mají školy na tyto programy jen třetinové vstupné. Loni je navštívilo přes 3,5 tisíce žáků z celého Libereckého kraje.
4: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze Starostů pro Liberecký kraj je cílem zachovat finanční dostupnost programů pro základní školy. Děti si při nich mohou řadu věcí sami vyzkoušet a přírodní vědy nebo techniku poznat jinak než jen z učebnic. Krajská dotace ale půjde i na nové přístroje, konkrétně světlovody a spektrometr pro měření elektromagnetického záření. 1 milion korun dal kraj také na chystanou rekonstrukci planetária. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
2: Soubor divadla Járy Cimrmana dnes uvede v kině Jas v Tanvaldu na Jablonecku své představení Akt. Nejstarší hru souboru odehrají Zdeněk Svirák, Miloň Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennady Rumlena. Představení zahajuje oslavy 60. sezóny divadla, které budou pokračovat zítra v Příchovicích. Součástí nedělního programu bude i beseda s herci, oslava 90. narozenin Miloně Čepelky a premiéra dvou dílů druhé série televizního cyklu České televize Po stopách Járy Cimrmana. Školním jídelnám zbývá rok na to, aby se nastavili spotřební koše podle nových pravidel. Děti by měly dostávat zdravější a kvalitnější potraviny. Školy musí zařadit třeba víc bezmasých jídel. Státní zdravotní ústav doporučuje, aby na nové jídelníčky přešly co nejdřív. Budou mít čas odhalit nedostatky a napravit je.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, při uklidnění větru a menší oblačnosti 3 stupně, místy přízemní mrazíky, ve Frýdanském výběžku 11 až 8 a na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno se ojediněle, zejména v údolích, vyskytnou mlhy, jinak bude většinou polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 17 až 20. Na Českolipsku až 21 a na horách naměříme 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci v Hodkovické ulici se srazila dvě osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: tu máme třetí hodinu, dokonce 4 minuty po třetí. To je možná čas na odpolední kávu. A zatímco vy budete relaxovat, my budeme v této hodině cestovat. Nejprve s naším kolegou Zdeňkem Rakušanem navštívíme Výchovou nad Jizerou. Tam mají jedinou církevní stavbu kapli svatého Václava. A ta je výjimečná tím, že ji před 7 lety podle vlastního návrhu a téměř vlastníma rukama vybudoval tamní chalupář Jaromír Milický. Tam vás tedy zavedeme už za pár minut. Pak vás čeká putování Libereckým krajem s Markem Řeháčkem. S posledním zářijovým putováním opustíme vrch Javorník a sejdeme se na Hodkovické straně ke Kamenickému stolu. Pak se také naladíme do pohody s Miloněm Čepelkou, čeká nás procházka českou filmovou stopou, s Janem Křemenem projdeme filmem Van Helsing a nezapomeneme ani na řidičskou abecedu. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozněla jedna zoologická mystifikace, nestárnoucí písnička Pták Rosomák od kapely Olympic. Máme 11 minut po 15 a vyrážíme na cesty. V obci Výchova na Lízerou, jak už zaznělo v úvodu hodiny, mají jedinou církevní stavbu kapli svatého Václava. Tu vybudoval v letech 2018 až 2019 podle vlastního návrhu a z podstatné části vlastníma rukama tamní chalupář Jaromír Milický. On se ho každý ptá, jak vás to napadlo postavit tu kapli, a když se ho podobně zeptal i náš kolega Zdeněk Rakušan, dostalo se mu celkem jednoduché odpovědi.
1: To byl můj sen a sny se mají plnit, ne? Já jsem říkal, až půjdu do důchodu, odstěhu se sem na chaloupku do Krkonoš, budu tady vyřezávat, postavím kapli a myslím si, že se to podařilo.
2: Ta kaple poutá pozornost tím, že vypadá velmi stará, a člověk, který nic netuší, tak se až dodatečně dozví, že je to dílo současné.
1: Já jsem chtěl, aby to sem zapadlo. Ne žádný nějaký novotvary, sklo, dřevo a tak dále. Já jsem to chtěl z původních tady materiálů, kteří tady jsou v blízkosti. Tady vedle bagrovali ve Štěpanicích potok Cedron a dělali tam kanalizaci. A z nánosu jízerky prostě z toho vybagrovaného se sehnali, všechny tyhle kameny se probrali, vybrali. Tak vidíte, že každý kámen má jinou barvu, jiného složení.
2: Kaple samozřejmě to není jenom ta hrubá kamenná stavba. Vy tady máte spoustu věcí. Určitě. Na co byste hlavně upozornil?
1: No já jsem měl takovou vizi nejdřív, jaké budou vitráže. Pak jsem si uvědomil, vlastně jsme v Čechách. No a že by to měli být naše národní svědci. Svatý Václav, vévoda české země, že jo, znáte ten krásný chorál. No a k svatému Václavovi jsem tady chtěl mít i jeho mabičku, že jo, svatou Ludmilu. Chtěl jsem tady mít svatýho Jana Nepomuckýho, svatou Anežku Českou. No a podařilo se mi sehnat vitrážistu Davida Roskovce, on má ateliér nad Železným Brodem.
2: Vitráže ty jsou opravdu krásné, i hned upoutají pozornost, ale pozornost upoutá také spousta dřevěných předmětů. Předpokládám, že se jedná o vaše vlastní práce.
1: Většinou, kromě toho hlavního kříže s Pánem Ježíšem, protože to už byla jako památka, kterou jsem si přivezl. A jinak všechno je ostatní má tvorba. Ještě bych vás chtěl upozornit, jsou tady velice zajímavé kování, třeba u těch dveří. To je nesmírně ceněná práce, protože to dělá umělecký kovář Ivan Janda. A na těch dveřích není žádný svár, žádný šroub. Všechno je to spojované ručně kovanýma nejtama. To vidím jako mistrovskou práci.
2: Zajímavá věc je také to, že když tam někdo vstoupí, tak se hned ozve hudba.
1: Tak to byl další takový moment, který jsem si přál, že při vstupu už půl metru před chodem fotobuňka sepne a rozezní se vám Bachovy varhaní koncerty a lidi se do toho přichází jako do chrámu.
2: Má kaple i svůj zvon?
1: Má svůj zvon, je ve štítu zabudovaný, má to automatické zvonění, zvoní poledne a klekání, každý den.
2: U kaple je i takové posezení.
1: To jsou moje prvotiny, tady co vidíte, ty sochy, no a ty nemůže člověk prodat, to je srdeční záležitost, tak jsem z nich dal lavice a stůl a je to tady prostě pro veřejnost.
0: No až tedy půjdete pod krkonošskou obcí Výchova na Lízerou, třeba po naučné stezce za obrazy Františka Kavána, můžete se zastavit u kamenné kaple svatého Václava a vstoupit i dovnitř. A obzvlášť zve její zakladatel a majitel Jaromír Milický na slavnostní výroční setkání u kaple, které se uskuteční už zítra od 14 hodin a jeho hlavní součástí bude bohoslužba.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: S Českým rozhlasem Liberec dál ladíte sobotní odpolední pohodu a my pokračujeme v našem putování. Jedním z významných vrcholů ještěcko-kozákovského hřbetu je Javorník, na kterém jsme s Markem Řeháčkem a Jaroslavem Hořením už navštívili kapličku, obří sud a rozhlednu a dnes putujeme ke kamennému stolu.
1: Poslední zajímavost, kterou v tomto putování navštívíme, není úplně na Javorníku, je teda pod Javorníkem, spíš Marko bych řekl.
2: No, tak já si myslím, že to je kousíček, zvlášť, že teda bychom šli od Hodkovic na Javorník, což je ta nejkrásnější cesta, tak narazíme vlastně kousíček poté, co vstoupíme do lesa Javornického, na takovou zajímavou památku, říká se jí kamenný stůl. Je to skutečně taková kamenná deska z místního porfiru, takového toho načervenalého kamene, která stojí na třech kvádrech. Mimochodem tady je zajímavé, že ty dva vepředu na sobě nesou runy. Ten kamenný stůl možná vůbec není kamenným stolem, byť tak vypadá. Určitě u něj asi nelze pořádat nějakou hostinu, ale já si osobně myslím, že mohlo jít i o takzvané ptačí napajedlo, protože tady uprostřed
1: tady je prohlubeň,
2: ve které v případě dešťového počasí se drží voda, která vlastně potom slouží ptáčkům podobně jako v nedaleké Proseči, kde jsme už něco podobného také představili našim posluchačům. Ten kamenný stůl je zde od poloviny 30. let a připomíná Adolfa Walderta, což byl hodkovický kolář, který se specializoval na výrobu lyží. A tato specializace mu přinesla to, že on za první republiky byl vášnivým lyžařem a také soutěžil dost často. A 10. února 1935 se zde uskutečnily lyžařské závody, jichž se Adolf Waldert účastnil a bohužel, přestože byl vynikajícím lyžařem a nositelem spousty vyznamenání a ocenění, tak zde tak nešťastně tím svahem jel, že naboural do stromu a vlastně zemřel záhy na úraz hlavy. A vlastně ten spolek turnerů, tělocviční spolek, což byla obdoba našeho českého sokola, tak mu tady postavil tuto památku, která měla tuto nehodu připomínat.
1: Dneska se kamenný stůl nachází docela dovedně skrytý v lese, z cesty není úplně vidět.
2: Ale myslím si, že každý, kdo na Javorník stoupá a má v mobilu klasické elektronické mapy, kde tato památka zajímavá je zaznamená, tady odbočí a kousíček za těmi smrčky, také nám to chvilku dalo práci, ale ten kamenný stůl najde. Myslím, že to je jako jedinečná památka, která se zde nachází právě jako připomínka těch prvních sportovců jasně zimních, kteří tady závodili v čase, kdy tento svah Javorníku byl jenom částečně zalesní. Tady pod námi už byly vlastně louky, které směří dolů k Záskalí. Mimochodem, kdo by chtěl navštívit hrob koláře a výrobce lyží pana Walderta, tak ten se nachází u kostela v Hodkovicích nad Mohelkou. A ještě s tím je spojena taková pikantní rodinná souvislost. Adolf Waldert, když zemřel zde na tomto místě, tak vlastně zanechal po sobě vdovu Gabrielu a půlročního synka. A v historických análech Hodkovic se uvádí, že ona zůstala vdovou pouze 2 roky, kdy si pořídila nového manžela, který byl shodou okolností také výrobcem sportovního náčiní z Jablonce.
0: Dodává Marek Řeháček, se kterým se příští měsíc vydáme na Železnobrodsko.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

jeho železa jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Tohle byl Žalma na spol a nestárnoucí rána v trávě 7 minut po půl čtvrté při sobotní odpolední pohodě s Českým rozhlasem Liberec. Matka Žílová, princ Jasoni Drsoni nebo třeba Andulka Šafářová, i tím už byl díky postavám v cimrmanovských hrách Milon Čepelka, který teď v úterý, tedy 23. září, oslavil 90 let. Básník, prozaik, ale i herec, zpěvák a především cimrmanolog pozbíral řadu cenných zkušeností také u mikrofonu a tak s ním teď podnikneme takový malý výlet do rozhlasové historie. Stanislavu Juríkovi před časem popisoval, jak kdysi začínal v armádní redakci Československého rozhlasu, kde potkal jednoho z duchovních otců Járy Cimrmana.
1: Tam jsem poznal pana Ševánka, který už tam byl, několik let už tam byl a pamatoval si mé předchůdce, to znamená básníka Karla Šikcance, který mě právě vyvedl z rozpaku, když jsem tam chtěl jít a dozvěděl jsem se, že půjdu do armádní redakce, tak mě trošku poklesla brada, protože já mířil někam k literatuře. Ale řekli mi, před tebou tam byl Karel Šikcanc, no a protože toho jsem znal jako z jedenáctky tehdy mladých českých básníků, tak jsem si řekl, když tam mohl být Karel Šikcanc, tak to snad zkusím tak.
2: Vzpomenete si na první pořad třeba, který jste připravil, nebo první práci, kterou jste v té armádě?
1: Vzpomenu si na první reportáž, na kterou jsem vyjel, a to do jeho českého tábora na jakési armádní sportovní hry. Tak to mě bylo stejně vzdálené jako ta uniforma vůbec, čili vyjel jsem tam s příručním magnetofonem západoněmecké výroby, úzký profil, ale pozor, natáčelo se na takové malé kotoučky, které pojaly, řekněme, 7, maximálně 8 minut zvuku. Čili točilo se to ještě kličkou ručně a bylo to docela dobrodružné, protože každou chvíli jste musel ty kotoučky vyměňovat. Pak se to muselo v rozhlase přetáčet na rychlost vysílací. Tam se teprve ten pásek mohl stříhat různě. Když stříhat, tak taky lepit, ale pozor, lepidlem.
2: Nikoli páskami?
1: Nikoli páskami to přišlo, ale ještě jsem to zažil. Bílou pásku spojovací lepici jsem ještě zažil, ale začínal jsem lepidlem, takže jsem často byl dost upatlaný.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.
1: Jakou českou filmovou stopu zanechal americko-český fantasy film z roku 2004 Van Helsing, to se dozvíme od kolegy Jana Křemena, který nás zároveň pozve na filmovou novinku komedii Proč bychom se nezabili.
2: Filmů, které byly inspirovány kresleným seriálem či knihou, je spousta. Komik se i dnes mezi řadou čtenářů velmi oblíbený a má své čtenáře a není jich málo. Právě proto se jimi inspirují filmoví tvůrci. Dnes máme poslední zářijový víkend a tak jsme pro vás vybrali jeden z divácky nejúspěšnějších filmů. Ten film nese název Van Helsing. Van Helsing je americko-český fantasy film z roku 2004. Ve filmu se objevují postavy a prvky klasické hororové literatury. Název filmu je odvozen od vedlejší, ale velmi důležité postavy Abrahama Van Helsinga z románu Drákula od Brama Stokera. Z téhož románu se ve filmu objevuje též hrabě Drákula a jeho nevěsta.
3: Vy dva, otočte se. Ukažte mi tvář.
4: Proč?
3: Protože my tu cizincům nevěříme.
4: Rychle tady totiž umírají. 160 na 40.
3: Pánové, musíme vás odzbrojit.
5: Zkuste to.
3: Vzpíráte se našim zákonům?
5: Jenom špatným zákonům.
3: Dobrá. Zabít!
5: Jdu vám pomoci.
3: Nepotřebuji pomoc.
5: Vážně?
2: Další postavy jsou Frankensteinovo monstrum, doktor Jekyll a pan Hyde a vlkodlak. Desi v Karpatech se nachází bájná Transylvánie, kde po staletí žije a vládne temný hrabě Drákula, kterému pomáhá ještě mnoho dalších nestvůr. Van Helsing pracuje pro přísně tajný spolek, sídlící ve Vatikánu, snažící se vyhladit ze světa nestvůry. A více vám z děje filmu neprozradím. Van Helsing se v Česku natáčel na několika známých místech, mezi které patří Praha, hrad Pernštejn a Tábor. V Praze se natáčel například na Hradčanském náměstí, v kostele svatého Mikuláše v Kunraticích. Pernštejn posloužil jako ideální gotická kulisa

0: našeho kraje.
1: Filmové tipy vám přináší Cinema City. Užijte si film pokaždé jinak. Nechte se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, IMAX, 4DX nebo si dopřejte neopakovatelný zážitek ve VIP zóně. Více na www.cinemacity.cz.

0: Marek Ztracený, zastav mě. Tak Marek Ztracený možná je k zastavení, ale čas určitě ne. Už máme 15 hodin a 54 minut a to je nejvyšší čas, abychom si na vlnách Českého rozhlasu Liberec oprášili znalosti silničního provozu. Dnes si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes anebo jiné domácí zvíře.
1: Řidičská abeceda.
2: Otázka zní, víte, jak musí být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře? Odpověď prozradí plukovník Jan Straka.
3: Tak je základní věc a to je, že nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče a těch přepravovaných osob, které jedou v tom autě, ani zvířat, ani samotná bezpečnost toho celého provozu. Vždy to zvíře musí mít zabezpečený tak, aby v případě, že se něco stane, nedošlo k ohrožení osádky.
2: Jak by například pes mohl být příčinou nehody?
3: To se stává velmi často, že ti psi jezdí na předních sedadlech, mohou se leknout v případě, že někdo vedle zatroubí, skočí na toho řidiče, ten se lekne, strhne volant, nehoda je na světě.
2: Jaké jsou tedy ty nejlepší varianty převozu?
3: Mít je odděleně. Nejlépe v kufru, v nějaké

0: kleci. Jsou klece, které jsou opravdu bezpečné. Pokud to není možné, tak další možností je takzvané psí kšíry a použití nástavce na bezpečnostní pás. To znamená, ten pes bude v tom vozidle sice na volno, ale bude připoután bezpečnostním pásem.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Přívalové deště z konce srpna způsobily na Nové knihovně v Turnově škodu za více než 600 tisíc korun. V Tatrách platí podle slovenského serveru Aktuality.sk první stupeň lavinového nebezpečí. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem v loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
3: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
2: Na více než 600 tisíc korun odhaduje vedení Turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v Nové městské knihovně. Radnice ji řeší s pojišťovnou. Novinářům to řekl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Stavba 100 milionové budovy tehdy končila a deště přišly jen několik dní před plánovaným slavnostním otevřením. To vedení města odložilo na 6. října.
4: Poničená střecha, stěny, počítačové systémy a téměř 2000 knih. Přívalový déšť spolu s napadaným listím pravděpodobně ucpal dešťové výpustě. Projektant se zhotovitelem řeší opatření, aby se situace neopakovala. Moderní knihovna s několika studovnami, sálem a dětskou hernou ve Skálově ulici bude pro veřejnost v provozu už od 7. října. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Předpověď Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na svém webu a na síti X. Příští týden bude převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. Podle meteorologů pak ani začátkem 2. říjnového týdne pršet nemá. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí ode dneška první stupeň lavinového nebezpečí. Informovala o tom server Aktuality.sk. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy a splazy. Podle slovenské horské služby budou malé, ale například ve skalnatém terénu můžou pro člověka znamenat vážné nebezpečí.
1: Počasí.
2: V noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno, k ránu se ojedinělé vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, na horách 7 až 4 a v mrazových kotelnách naměříme 0. Zítra ráno se ojedinělé, zejména v údolích, budou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Liberec je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
0: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
5: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
0: Moment. Já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
5: No a kde jsem to...
0: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
5: Já už to mám.
0: To jsem rád. Takže můžeme začít.
5: Tak ještě jednou, prosím.
0: Podívejte, nemáme moc času.
5: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
0: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
5: To ale blbost.
0: To bych řekl. Vy máte říct dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
5: Rozumím.
0: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
5: Já!
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
6: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
7: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
0: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
8: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
9: No ale vy jsem ho tady nikdy neviděla.
8: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli, víš.
10: Tak já už jsem pojel.
11: Vlázni, kam by si chodil?
10: Ty jsi tohle přišel, člověče, posadit se něco si dáš mít, ne?
12: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
11: A co ti mám máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
12: No víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku.
11: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
13: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
11: Jídlo, je tam nějaký?
13: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
11: No a dál.
13: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
11: A je ty brev to něco teplýho chci.
13: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
11: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
13: No jo, jakým pokrem jsme to podávali.
11: Nechceš to, neposlouchej, to je takový trdlo venkovský. Posaď se, mečíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne, taky přece, ježišmarja.
12: No, o čem?
11: O čem, to se zmínej, o čem, to ta... Co mistr?
12: Nějakej mistr.
11: Máte snad nějakýho mistra?
12: Jo, máme.
11: No, vidíš, tak ten, co dělá.
12: No, tak... co s ním má bej?
11: Já ho neznám, znáš ho ty?
12: Jo, znám. No a co?
11: Ale nic.
0: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicer ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí, praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
14: Mi řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
15: A máma?
14: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
15: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
14: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
15: No jo, slábečku, když ty bys chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
14: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Požením se a šmitec.
15: Tak tenhle výraz bych nerad slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidni. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
16: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
15: No proč pak?
16: Ale no, je to čistě vaše rodinná záležitost.
15: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
16: No, pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
15: No, výborně.
16: To si vezmej sváteční šaty.
15: Za prvé.
16: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit, řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
15: Ty hambáři.
0: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu. V komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
15: Už seš doma?
17: Tak co škola?
18: Normálně. A ty?
17: A byly už nějaký známky?
18: Ne. A ty?
17: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. Tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
18: Jo, měli.
17: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
18: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
17: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
18: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
17: Hm, správně. Jak?
18: No, to uděláš... Teda, udělám to tak, že no. Si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
17: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak to říkal? Vynásobit?
18: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, jo. Tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
17: No, vidíš. Víš, tady u té žádný znamínko není.
18: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
17: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
18: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
17: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
18: Ty mě.
17: Proč to? Vidíš, docela ti to jde. Ovšem, neusnout na vavřínech.
0: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
17: Už abych šel.
19: No jo, máme nejvyšší čas.
18: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
19: Ano.
17: Vy taky někam jdete.
19: Jdeme na rodičovské sdružení.
17: Stačí snad, že tam budu já, ne?
19: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
17: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
18: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
17: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej. Tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
18: Já jsem přítel školy.
0: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
20: Jiří, vy jste studoval, že?
18: Ano, i tak se to dá nazvat.
20: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
18: Ano.
20: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
18: Ano.
20: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
18: Ano.
20: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
18: No snad.
20: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
18: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
20: To jsme si všimli.
18: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
21: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
4: Maso vyhodíte, zavařujete. Co manželka nesní? Lednice.
2: Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
5: Pozor, pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
6: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
4: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme zasedací síni.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
7: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s ženovým studiem.
8: S
7: Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
8: Jirko.
7: Jirkova. Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
9: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
7: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televize nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dá dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
10: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
11: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
10: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
11: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
10: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
11: to můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
12: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a obrazně řečeno tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? Pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
13: Ne.
12: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
13: Nemám.
12: Aha. Čtete si?
13: Jo.
12: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
13: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
12: Před chvíli bylo 6.
13: A kolik je teď?
12: Pořád 6.
13: Že by se zastavil čas?
12: Už jo.
13: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
12: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
13: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
12: Jo.
13: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
9: Jistě. Samozřejmě.
13: Pro mě?
9: No ovšem.
13: Třeba dát mi pusu.
9: Co? Tady chodí lidi.
13: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
9: No a nemohla byste omdlít?
13: Já? Proč?
9: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
13: Já ho znám, Lapiducha, no.
9: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
13: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti.
9: Halo, ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
13: Tak ne.
9: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
13: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
9: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
13: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
9: No, a co?
13: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
9: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.
14: Malířem stává se, kdo touží

0: jen si řekněte.
1: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
3: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
4: Jistě.
3: No, nevypadá zle. No pojď se, nekňůry a pojď sem, vej sámku, pojď, máš takovou hezkou paničku. Takovou hezoulinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
5: On děkos do ruky.
4: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
5: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
4: Vždyť jste ho začal hladit.
5: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
4: No dovolte.
5: No, tak co jsem měl dělat?
4: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
5: No prosím, no. Líbíte se mi. A tomu psovi byste se takhle nechovala.
4: To jistě ne.
5: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
4: Co si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
5: Nedělí fóry.
4: Dejte ty ruce pryč, co si to... Jste ale dotěrnej, chlap. No to blbečo jede. Puste mě, pro Krista pána.
6: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
7: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
1: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
8: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
9: Opakujte po mně. 29.
8: 29.
9: 37.
8: 37.
9: 22.
8: 21.
9: To máme taky.
8: 22.
9: No to už jsem říkal.
8: 15. 28. A dodatkové 28. číslo 27.
9: Dobr. Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
1: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenalo ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
10: Tak jak?
9: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
10: A vyhrá se?
9: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
10: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, Mi chcete říct, že já...
9: Ne, to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
10: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
1: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
9: První jste vyhrál, dědo.
10: První.
9: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
10: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
1: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
10: Tak naschledanou.
9: Naschledanou.
10: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je, co? Takovej už je život. Musíme se spolu, abych to tak řekl, rozloučit. Proč se musíme rozloučit? Protože jsem byl převelen. No tak, sakra, chlapi. A nyní vám představuji koho? Nyní vám představuji nového velitele roty, soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
2: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
1: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
3: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
1: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
0: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Počkej, vraťte. Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy, ačkoliv zrovna teď humor, za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc se skoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby...

0: žil, tak to vystoupíš z toho letadla, pod sebou máš těch 3,5 tisíce no. metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
1: Fakt to chcete?
0: No a zaklonit se do takový... To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. To by tam lítal, vidíte to. Tohle tam nesmí být.
1: Co tam nesmí?
0: No ten zadek.
1: No počkej, ale když já to pustím, no jo.
0: Tady počkej, musíš ale... být prohnutej, zakopnutý nohy.
1: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
0: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle vejšku měru na vejšku, kde se odvírá, no tak za to vezmeš, jo. Tadyhle je taková červená klika.
1: Kde?
0: Tady, v těchto místech.
1: Aha.
0: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
1: A když se koukneš a nic?
0: A koukám a nic, jo.
1: No.
0: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
1: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
0: Jako záložák?
1: Záložák, no.
0: No tak se podíváš na vejškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout,
1: no.
0: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano? Já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě dítě zapomněla říct, že jsem diabetik, tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil?

0: za svoje peníze ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře. Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst. Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strýda se vykecal, vy už se běžte umýt.
0: Ne, vy už se běžte umýt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
2: Můžeme se jít umýt?
0: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
0: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
0: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
0: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
0: Volčíškovi.
3: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Do konce září mají lidé možnost změnit zdravotní pojišťovnu na příští rok. Začínají oslavy 60. sezóny divadla Jára Cimrmana. V Děčíně vykolejil vagon nákladního vlaku. Provoz na trati do Německa je zastavený. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Na žádost o změnu zdravotní pojišťovny zbývají poslední dny. Jde to udělat do konce září. U nové pak budou klienti zapsaní od 1. ledna. Žádost můžou podat online nebo osobně na pobočce. Než ale přihlášku odešlou, měli by se dopředu ověřit několik věcí. Třeba jestli mají na přestup nárok, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
2: Musí být splněny podmínky, to znamená nejméně 12 měsíců po sobě jdoucích příslušnost k jedné zdravotní pojišťovně. Určitě bych doporučil, pokud zvažuje někdo přestup, aby si ověřil, že ten jeho lékař, kterého navštěvuje, má s příslušnou zdravotní pojišťovnou, tedy s tou novou, smluvní vztah.
0: Představením Akt v Tanvaldském kině JAS začne dnes oslavy 60. sezóny divadla Jary Cimrmana. Ty pak pokračují v neděli celodenním programem v areálu u Čápa v Příchovicích v Tanvaldu.
3: Skleničky skleněné, skleničky skleněné.
4: Pak jsem se tedy rozřádil a zjistil jsem, že to je docela dobrá parketa.
5: Vzpomíná Miloň Čepelka na rok 1968, kdy začal hrát roli mamky Žílové a vystupuje v ní jako jediný dodnes. Manžela otce Žílu si večer v Tanvaldu zahraje Zdeněk Svěrák a jejich společné syny Petr Bruckner, Gennadij Rumlina a Marek Šimon. Nejstarší pětici herců zítra v Tanvaldu doplní i ti mladší, včetně profesionálních posil souboru. Společně budou hosty besedy Radiožurnálu po 11. hodině. Z Příchovic bude Radiožurnál živě vysílat mezi 10. a 14. hodinou. V živém vysílání stihneme pokřtít novou knihu i vyhlásit vítěze ankety i rozhlasu o nejoblíbenější postavu z herdivadla. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Silnice první třídy číslo 10 mezi Tanvaldem a Velkými Hamry na Jablonecku je až do zítřejší 6. hodiny ráno úplně uzavřena. Upozorňují na to vedení měst. Důvodem jsou přípravy na stavbu lávky. Řidiči budou muset využít objízdnou trasu. Provoz vlaků na koridoru mezi Děčínem a státní hranicí s Německem je zastavený. V úseku totiž odpoledne vykolejil vagón nákladního vlaku. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic David Kabele. Náhradní doprava podle Českých drah není zavedená. Přímo v Děčíně můžou ale lidé využít městskou hromadnou dopravu. Omezení podle národního dopravce potrvá asi do 7 hodin večer.
1: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno. K ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Novém Boru v ulici Smetanova havaroval cyklista. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Krásné pozdní sobotní odpoledne. Já jsem teď cestou do studia dostal od paní editorky jasné instrukce a zahraj něco svěžného. Jako kdybych já to mohl jakkoliv ovlivnit. Vždyť v této hodině jasně platí, že my moderátoři jsme malí páni. To vy, posluchači, řídíte naše kokrhání. Ano, začínají jako každou sobotu a neděli v tomto čase písničky na přání a já se ať už na ta písemná, anebo na ta telefonická moc těším. Zdraví vás, Filip Majsl.

Petr Muk přichází s láskou svou, Český rozhlas Liberec přichází s písničkami na přání a jak se do nich zapojit? No vždyť vy to samozřejmě víte a pokud ne, tak si poznamenejte buď webové stránky liberec.rozhlas.cz, kde všechny informace najdete, anebo si zapište telefonní číslo 22 155 37 22 a e-mailovou adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz a tam všude vám budeme hrát, jak vy budete dirigovat. Filip Majsl tady vám přeje ještě jednou příjemný poslech a moc se těším.

0: Michal Penk nám v Českém rozhlase Liberec zahrál na tu něžnou strunu o bláznech 6:02. A jak budeme pokračovat, o tom už rozhodne náš první volající. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, tady David, taky přeju hezký odpoledne.
0: Moc krát děkujeme. Davide, prosím tě, že zahrajeme nějakou rychlou písničku, nebo tady s paní editorkou budu mít peklo.
1: Jo, tak samozřejmě zdravím paní redaktorku. A chci od skupiny Butýš, tak jestli byste mi zahrál František, bude to pro vás, pro všechny, co poslouchají, a pro paní redaktorku.
0: No, ta bude mít určitě radost, protože to je ta svižná písnička, po které toužila, takže si ji udělal určitě velkou radost a nám taky. Tak moc krát děkujeme za zavolání, Davide, a zase někdy příště naslyšenou.
1: Ano, taky příště naslyšenou.

Tak máme za sebou takové docela temperamentní antré do písniček na přání, o to se postarala skupina Buty a František a budeme pokračovat dál a řekl bych, že v podstatě ve stejném tempu. Napsal nám totiž anonym, alespoň se tedy nepodepsal pod svůj e-mail a poprosil, zdali bychom zahráli od One Direction If I Could Fly. Pokud prý zahrajeme, tak děkuje. No, je mi líto, nezahrajeme, ne, že bychom nechtěli, ale bohužel nemáme. Nicméně já myslím, že nejlepší písnička všech dob, best song ever, by od One Direction mohla být dostatečnou kompenzací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Švédská kapela Europe dohrála svůj part na vlnách Českého rozhlasu Liberec a my pokračujeme dál. O další písničku na přání si napsala paní Alena, která zmiňuje, že jí doma čekají ještě nějaké dodělávky, tak by ráda písničku, aby ta práce šla hezky od ruky. No já vám, paní Aleno, samozřejmě přeju práci zdar a ať to jde minimálně rychlostí MiG-21.

Krok sun krok, no kdyby byl tanec tak jednoduchý, jak si to představuje kapela MIG 21. Jejich tančím nám dozněla minutu před 17:30 a pokračujeme dál. Do Českého rozhlasu Liberec nám dorazil další e-mail a v něm se píše: zahrajte prosím jakoukoliv písničku od Gypsy Kings pro moji skvělou kamarádku Janu z Jablonce. Moc krát vám děkuji a přeji krásný podvečer Michaela. No vy jste tedy, paní Michaelo, nebyla příliš konkrétní v tom, co bychom měli od Gypsy Kings zahrát, tak jsem si dovolil vybrat takový výběr, řekněme The Best of Gypsy Kings Medley.

Ale to se nám ten sobotní večírek v Českém rozhlase Liberec pěkně rozjel. Tohle byli Gypsy Kings, kteří mimochodem už za měsíc a půl, tedy v listopadu, vystoupí v pražské Lucerně. O tom třeba někdy jindy, teď budeme pokračovat dál a vlastně v nezměněném duchu, protože nám napsala paní Milena z Jičína, že by poprosila o písničku od Heleny Vondráčkové Copacabana. Písničku posílá všem posluchačům všude tam, kde poslouchají Český rozhlas Liberec.

Helena Vondráčková nás vzala na slunou Copacabánu, tak trochu nošení dříví do lesa, vzhledem k tomu, že sami svého slunce máme dost. Večírek v Českém rozhlase Liberec pokračuje, ovšem každý večírek musí alespoň na chvíli zpomalit, aby mu nedošel dech. A tak nám vlastně pan Petr z České Lípy napsal jako na zavolanou. Poprosil o písničku od Petra Dvorského a Karla Černocha Láska plí a posílá ji všem sobotním posluchačům s přáním krásného víkendu.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Činasky a Klára. Co pak Klára? Ta měla svátek minulý měsíc, ale dnes má svátek Andrea. To také zdůrazňuje v dalším e-mailu pan Jiří, který poprosil, abychom jeho milované Andreje Novotné ze Semil zahráli písničku k dnešnímu svátku s přáním všeho nejlepšího. Všechno nejlepší pochopitelně přejeme i my. No a Andream zaspívá nejlépe jedině Andrea, a tak pan Jiří vybral Andreu Bocelliho.

mixtures bridge.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Benešově u Semil vznikne týdenní stacionář pro postižené. Na výukové programy pro školy dá Liberecký kraj centru Equilandia 1,5 milionu korun. Výpočet superdávky se od října změní. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulvr ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít.
0: Centrum Equilandia v Liberci získá od Libereckého kraje 1,5 milionu korun na vzdělávací programy pro školy. Zaměřené budou na polytechniku a přírodní vědy. Peníze půjdou na rozšíření expozic, modernizaci laboratoří a dílen a zajištění výukových bloků. Díky krajské podpoře mají školy na tyto programy jen třetinové vstupné. Loni je navštívilo přes 3,5 tisíce žáků z celého Libereckého kraje.
3: Podle náměstkyně hejtmana Jitky Skalické ze starostů pro Liberecký kraj je cílem zachovat finanční dostupnost programů pro základní školy. Děti si při nich mohou řadu věcí sami vyzkoušet a přírodní vědy nebo techniku poznat jinak než jen z učebnic. Krajská dotace ale půjde i na nové přístroje, konkrétně světlovody a spektrometr pro měření elektromagnetického záření. 1 milion korun dal kraj také na chystanou rekonstrukci planetária. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět. Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Výpočet superdávky se od října změní. Částka na bydlení se bude nově odvíjet od toho, ve kterém okrese příjemce dávky bydlí. Doteď se úřady zajímaly jen o velikost města. To ale podle platformy pro sociální bydlení neodpovídalo realitě. Například v 10-tisícovém městě u Prahy jsou totiž nájmy vyšší než ve stejně velkém městě na Vysočině.
1: Počasí.
0: Noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, ve Frýdanském výběžku 11 až 8 a na horách 7 až 4 stupně. Zítra ráno se ojediněle zejména v údolích budou vyskytovat mlhy, jinak bude většinou polojasno. Během odpoledne a večera bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Teploty 17 až 20, na Českolipsku až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Anketa Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku, ve které posluchači hlasují pro své oblíbené výjimečné osobnosti, slaví letos 30. výročí. Proto jsme pro vás připravili jako ohlédnutí za minulými ročníky sestřihy všech nahrávek a přímých přenosů, které jsme natočili. Na řadě je další část záznamu speciálního gala večera, na kterém jsme po covidové přestávce vyhlašovali hned dva vítěze, a to za rok 2019 a 2020. Minule jste slyšeli vítěze 24. ročníku ankety Jiřího Suchého. Dnes to bude druhá část gala večera, kdy titul Šarmantní osobnost roku 2020 získal herec Jan Přeučil a programem opět provázeli Lada Klokočníková a Miroslav Vaňura.
5: Dámy a pánové, dobrý večer tady v sále Královéhradeckého Aldisu. Zahajujeme další hodinu udělování nejšarmantnější osobnosti tentokrát za rok 2020.
6: My jsme si řekli, že když se tedy ohlížíme za těmi 25 lety, takže si zopakujeme i scénu, která tady dnes je, takže pro posluchače u rozhlasových přijímačů naši pánové sedí v krásných křeslech, které věnoval Paul Strin. No a za námi je všech těch 24 šarmantních osobností na takových krásných šálech vypodobněný. Jsou to krásné portréty, takže tam vidíte postupně všechny ty šarmantní osobnosti, které už titul získali. Jenom to jedno jméno tam chybí. My se ho dozvíme dnes v konci večera. No a s Mirkem jsme si dělali takovou statistiku. Koho vlastně naši posluchači volí nejčastěji? Nejčastěji jsou to samozřejmě umělci, zpěváci, herci, režiséři. Jsou tam ale i takové profese, jako například, když vzpomeneme pana Jana Petránka, novináře, který dostal cenu, dendrologa Václava Větvičku. Byl to úžasný večer, který jsme si s ním užili, ale měli jsme tu také státního zástupce Miroslava Antla. To byl jeden z prvních, který převzal cenu. No a když jsme to tak probírali, dva lékaře jsme tam měli, pana profesora Pavka a pana profesora Pirka. Tam už se dostáváme tak trošičku k vědě, ale letos poprvé jsme velice rádi, že ta věda bodovala na 100%, protože hned dva nominovaní, kteří tady s námi dnes sedí a byli v té desítce šarmantních, jsou pánové, kteří vědu popularizují snad nejlépe, jak dovedou, jsou nejlepší u nás. Pan doktor Jiří Grigar a potom tedy Daniel Stach jako moderátor a redaktor České televize. Jeho Hyde Park je úžasný, stejně jako byla Okna do kořán pana doktora Grigara a nebo rozhlasový Meteor. Takže já bych se zastavila možná v tuto chvíli právě u té vědy. Pánové, když tedy dnes o těch náhodách věříte na ty náhody, vy jako tedy lidé, kteří toho asi o tom vesmíru vědí co nejvíc?
7: Na náhodu nevěřím. Všechno je řízeno velice přesně a každý z nás to musí poslouchat. My o tom nevíme, protože to je všechno v podvědomí, ale marná sláva, fyzika je neúprosná.
6: Děkujem. Daniel Stach, co vy a náhody?
8: Je to tak, my to jenom neumíme spočítat. Všechno se nějakým způsobem pohybuje a my to zatím jenom neumíme spočítat, ale to by nám nemělo vadit. To, že něco nevíme, je přece normální. Co vadí, je, když se to nesnažíme naučit. A z hlediska přírody, matematika říká, že nejstabilnější stav věcí je chaos. Já tenhle argument používám pro svůj pracovní stůl už několik let. Zatím mi to neprošlo ani u manželky, ani u kolegů, ale budu v tom pokračovat. Takže matematiky bych se vůbec nebál. A jediné, co ve mně vyvolává pnutí v tuhletu chvíli, je to, že jsem byl přirovnán k panu doktoru Grigarovi. A to není správné, protože myslím, že je celá naprosto republika jednoznačně ve shodě v tom, že největším vědcem minulosti, současnosti a budoucnosti je Jára Cimrman. To si troufám tvrdit, že nikdo nemůže zpochybnit, ani nikde na světě. A největším popularizátorem, bez nadsázky, Československa, České republiky, současnosti a budoucnosti ve světě vědy je bezesporu pan doktor Grigar, protože nám všem otvírá dveře vesmíru do kořán a okna k tomu.
7: Jsem rád, že tady konečně zazněl ten správný přístup k Járovi Cimrmanovi, protože to možná ani nevíte, že Česká astronomická společnost ho jmenovala in memoriam, čestným členem. My jsme měli o tom jako sjezd a skutečně se hlasovalo, tajně se hlasovalo a Cimrman dostal téměř 97% hlasů, protože Jara Cimrman vlastně dělal pokusy, které ho potom stály život. On totiž získal těžkou vodu, která byla z Norska a tu těžkou vodou naháněl tálinský rybník. A protože si neuvědomil, že když teda bude nahánět, takže ten rybník změní tvar podle té černé díry, protože ta těžká voda spadla do té černé díry, tak nakonec se stal obětí toho experimentu, protože jak to šplouchalo, ta elipsa, tak ho vzala.
6: (Tějí) A dá se říci, že vy dva, co máte tedy ještě dalšího společného, stále jsme hledali ty společné prvky, je to, že tedy máte rádi rozhlas a televizi, protože oba jste v televizi pracovali, pracujete a to též se dá říci o rozhlasu Radio Wave u Dana například.
8: Bezesporu, já jsem v rozhlasu začínal a já myslím, že co my máme asi nejvíc společného, je láska k té vědě a láska k tomu, že tuhle lásku snad doufám pomáháme probouzet v dalších, tedy k těm našim divákům a posluchačům. Jestli jsou u televize, u tabletu, jestli jsou u rozhlasového přijímače, nebo jestli sedí v autě, nebo z nás teď poslouchají přes Facebook, přes YouTube a mají to ve sluchátkách, to je jedno. Podstatné je, že je tady svět vědy, který je úžasný a který je všude kolem nás a není nic, co by nebylo popsatelné vědou, a nebo to věda alespoň neskoušela popsat. Protože my žijeme ve světě vědy a věda je všude kolem nás. A to je, myslím, to, co my máme s panem doktorem Grigarem vůbec nejvíc společné.
5: Všimněte si, jak Daniel Stach hovoří. Ten vás prostě strhne, i proto je vlastně...
8: Já za to nemůžu, za to může ta věda.
5: Za to může ta věda,
8: já v tom vůbec nejedu, jsem v tom naprosto nevinně.
5: Takhle vypadá mladý šarm, zatleskejte mi. Já bych chtěl ještě v rychlosti vzpomenout dva lidi i v dobách před rokem 1989 tady v Královéhradeckém, ne rozhlase jsem chtěl říct, ale na Hvězdárně měli svůj koutek. Chtěl bych vzpomenout, pane doktore Grigare, na našeho společného přítele, doktora Josefa Bartošku. To byl častý host u nás v radioporadnách na vlnách Českého rozhlasu. A chtěl bych také pozdravit dalšího hvězdáře, Karla Bejčka. Ten jsem přijel jenom kvůli vám, někdy tady je. Karle, vítej a přejeme ti také hezký večer. Jitka Zelenková při udílení cen Šarmantní osobnost roku, už se to blíží. Za malou chvíli budeme udělovat, oceňovat, ale teď, Jitko, máš slovo.

0: Jitka Zelenková a rozhlasový Big Band Českého rozhlasu, ale hlavně Gustava Broma. Ladi, poprosím tě, abychom vstali a povstali, protože teď už budeme oceňovat konec konců, proto jsme se v Královéhradeckém Aldisu sešli, abychom oceňovali. Budeme dnes udělovat několik cen. První bude cena známá a bude to cena internetu. Já bych poprosil, kdyby k nám na pódium přišel David Dale a také Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu a Českého rozhlasu Pardubice.
1: David Dale už několikrát získal také cenu, kterou dnes bude předávat. Navíc má cenu rozhlasu. Takže jaká byla teď ta spolupráce s rozhlasem? Hodně jste si to užil, Davide.
2: Já musím říct, že spolupráce s Českým rozhlasem je vždycky famózní záležitost. A těším se na další, to vše, co před námi je a co nás čeká.
1: Tak my za to děkujeme, ano. Teď už tedy pojďme říci, co už možná mnozí posluchači vědí, protože cena internetu je jediná, kterou víme dopředu, protože lidé hlasují na internetu, dívají se na internet a mohou sledovat ten boj deseti o to místo na slunci. Tak možná můžeme říci, že tedy hlavní cenou dnes bude váza od akademické sochařky Dagmar Štěpánkové.
0: Teď to bude ale cena internetu. Pozor, kapelo, bude fanfára. Dámy a pánové, cenu internetu získává...
1: Cenu internetu získává Jan Přeučil. Pane Jane, ano, blahopřejeme.
0: Cenu předává Jiří Kánský. Ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice, je to nádherná kytice.
1: A já si myslím, že možná se na ten internet teď pana Přeučila zeptáme. Hodně pracujete s internetem, tady v sále je také vaše milá paní Eva Hrušková, kterou tedy hodně často vídáme například na Facebooku a podobně. Jak je to u vás ta práce na internetu, když tedy vítěz internetový?
3: No tak v naší rodině práci na internetu především ovládá moje milovaná Evička. A já se pochopitelně vždycky o té otázkách zajímám, dovídám a také ta spolupráce vzájemná. Ale chtěl bych při této příležitosti všem těm, kteří mi tuto cenu udělili a kteří pro mě hlasovali, velice poděkovat a nesmírně si toho vážím a svůj oblíbený klobouk znovu hluboce smekám.
1: Jan Přeučil, internetový vítěz za rok 2020. Děkujeme a blahopřejeme, pane Přeučile.
3: Děkuji moc krát.
0: Teď budou následovat ceny, které jsme tady ještě neměli. Tak si dáme oddychovou část. Měl by přijít ještě zaspívat Dan Bárta. A potom už nás čekají ceny, které opravdu budou mít v naší rozhlasové anketě Šarmantní osobnost roku premiéru. Tak ještě jednou blahopřejeme, Jan Přeučil, a zpívat bude Dan Bárta.
4: Ještě jednou pěkný večer. Gratulujeme.

0: teď budeme tady držet se toho, proč tady jsme, budeme udělovat, a lidi budou tady nové ceny. Proč například teď budeme vyhlasovat cenu rozhlasu?
1: No, já si myslím, že cena rozhlasu není nová, tu už jsme udělovali. A někteří právě z hostů už tu cenu mají, mají například David Dale. No a my jsme se rozhodli také udělit cenu rozhlasu každý rok za to, že prakticky ti hosté, kteří dostanou, spolupracují s rozhlasem a mají k němu krásný vztah. No a cenu rozhlasu tedy neudělují posluchači, ale udělují Český rozhlas. A letos jsme tedy se rozhodli, že takovouto cenu udělíme jednomu z hostů dnešního gala večer.
0: Já poprosím, aby mezi nás přišel Tomáš Vacek, to je vlastně nový šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka. Tomáši, vítej, pojď k nám. Klidně mu zatleskej, tohle to není zvyklý ještě.
1: Dobrý večer.
0: A poprosím opět Jiřího Kánského, pana domácího ředitele, tedy Českého rozhlasu Hradec Králové a Českého rozhlasu Pardubice. Poprosím o fanfáru a ladat řekne to jméno. Cenu rozhlasu za rok 2020 získává
1: pan Jiří Grygar. Cena je za dlouholetou spolupráci s rozhlasem, pane Grygare. Blahopřejeme vám.
2: Blahopřeji vám za všechny rozhlasáky, za diváky tady v sále a za všechny posluchače.
0: Tolik Jiří Kánský.
3: Já také blahopřeji a mám obrovskou vlastně vesmírnou radost, že mohu tu cenu předat zrovna vám.
1: Ano, je to nádherná váza akademické sochařky Dagmar Štěpánkové. Ať vám dělá radost, pane Grygare.
4: Takže děkuji za to ocenění. Mě to dojalo.
0: Tedy hvězdář a dojatý, to jsme si snad ani nezasloužili. My jsme si s Tomášem Mackem říkali, že pamatujeme Meteor, kde pan doktor Grygar nás jako mladé kluky v podstatě přitáhl ke hvězdám. Škoda, že nám to nevydrželo, ale ten šarm panu doktorovi ano. Moc děkujeme ještě jednou. Tleskáme
1: paní Jiří Grygar. Tomáš Vacek, šéfredaktor Českého rozhlasu Dvojka.
0: A teď pozor, teď budeme udělovat mimořádnou cenu šarmu. Proč to?
1: Mimořádnou cenu šarmu dáváme většinou osobnosti, u které si ceníme originality, a většinou jsou to také hodně mladí lidé, kde je velká naděje do budoucnosti, že těch šarmantních bude i v budoucnu co nejvíce. A letos jsme se rozhodli mimořádnou cenu šarmu udělit tomu, kdo s noblesou propaguje vědu, kdo s noblesou dokáže v televizi, v rozhlase zapálit lidi pro vědu a pro popularizaci, ano. Dělá hodně.
0: Zimmermann by řekl, nesmíme ani naznačovat, ale naznačeno už bylo. Já jenom řeknu, jestli mezi nás přijde Naďa Mečířová, šéf-producentka celého Českého rozhlasu, zatleskejte ji, také na to není úplně ještě zvyklá.
1: Dobrý večer.
0: Poprosím
1: dobrý
0: Pavla Šporcla. Nadí, dobrý večer. Poprosím Pavla Šporcla, kdyby se ujal také předání, protože Pavel Šporcl už byl úřadující šarmantní osobnost. A pozor, opět fanfára. Mimořádnou cenu šarmu Českého rozhlasu získává
1: Daniel Stach.
0: Překvapení.
5: Gratuluju. My mimo to, že ve výrobě děláme 12 000 pořadů, tak právě produkujeme ten Meteor, takže když se vám bude chtít, tak vždycky přijďte.
6: Děkuji mnohokrát.
1: Tak kytice od Nadě Mečířové a teď také váza od akademické sochařky.
7: Gratuluje mi ctí.
6: Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. Díky moc.
0: Také. To byla pracovní nabídka v přímém přenosu. Daniel Stach, moderátor České televize, redaktor České televize. Děkujeme Nadě Mečířové, šéf-producentce Českého rozhlasu, a Pavlu Šporclovi. V podstatě, to už vám, Pavle, nikdo neodpáře, šarmantní osobnosti. A teď přijde ta chvíle, o které jsme tady zhruba před hodinkou mluvili. To je ta tradice naše. Vy ještě nevíte, kdo bude úplně šarmantní osobnost, protože to může být kdokoliv z vás. No, Pavle, vy ne, vy už jste byl. No, Jiří Suchý zatím tu hodinku pořád ještě úřaduje, ale jinak to může být kdokoliv z vás. Kdokoliv z vás může být šarmantní osobnost roku. A ta tradice tkví v tom, že my s Ladou to neřekneme, ale opět to vyspívá vokální královéhradecká skupina Gentlemen Singers. Tak pánové, my jsme jedno velké ucho.
8: Přicházíme po dvou letech s jménem vítěze, dříve než ho vyhlásíme, rozmluvíme se.
9: 333 stříbrný
8: špletěl, jelen
9: podlej,
8: 333 stříbrný lody, haděl ho habic.

0: Ho spoustu namluvil, osobností šarmantní je pan Jan Přeučil.
1: Hey! Jan Přeučil! Šarmantní osobnost roku Českého rozhlasu za rok 2020.
2: Absolutní vítěz ankety za rok 2020, pan Jan Přeučil. Blahopřejeme.
1: Já poprosím, kdyby mezi nás opět přišel Jan Menger, ředitel regionálního vysílání celého Českého rozhlasu, Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové, Českého rozhlasu Pardubice a ujali se předání i pan Jiří Suchý.
2: Poprosíme pana Suchého, aby předal panu Přeučilovi hlavní cenu Zlaté slunce. Nebude to vaše, bude to nové.
1: Pane Suchý, to vaše si můžete nechat. Jiří Suchý, pane, to předává žezlo.
3: Pane kolego, ať se vám daří jako doposud, ještě i dál a máte taky jedno sluníčko, tak už jsme dva.
4: Jirko, je to pro mě veliká čest, že mě takto gratulujete. Děkuji všem za tu přízeň a vzpomínám si, když jsem vás poprvé viděl v roce 59 v divadle Na zábradlí, tak jsem byl okouzlen a dojat. A kdykoliv vás vidím, jsem z toho okouzlen. Děkuji moc krát.
3: Tak já si musím vzít tohle. A víte, kdy jsem já vás viděl poprvé? V divadle Na zábradlí ve hře Smutné Vánoce. Ano. Tam jsem vás viděl a tam si vás velice dobře pamatuju.
4: To mě těší.
3: Bylo to v roce 1960. Ano.
1: Tak my blahopřejeme.
2: Blahopřejeme.
1: Ano, to bychom dlouho děkujeme, vzpomínali ještě. Jan Menger předává.
5: Děkuji za svou práci, za rozhlas a za humor.
1: Výbornou kytici, nádhernou kytici. A Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a Pardubice.
6: Mistře, vy jste pověstný svými klobouky, svou elegancí. A tak já mám tu čest vám předat klobouk, který vám posílá Eva Vohralíková, mimochodem žena, která hodně pomáhá královéhradeckým seniorům. A prosila mě, abych vám řekl, že ten klobouk má úžasný příběh a že když bude někdy příležitost, že by vám ho ráda pověděla. Takže tohle je pozdrav od královéhradeckých seniorů a cena
4: děkuji
6: pro vás.
1: Skautský klobouk.
2: Skautský klobouk ještě nemáte, nebo už ano?
4: Takovýto klobouk nemám a vyjde v únoru knížka 10 klobouků Jana Přeučila a při křtu té knížky si ho určitě vezmu na hlavu.
1: No, to jste řekl hezky, ale my máme pro vás jedno překvapení. Vy jste tady už po druhé mluvil o té knížce. Jestli pak jste ji už viděl?
4: Já už jsem ji viděl. Spisovatel Pavel Mesároš to myslím napsal skvostně a je to takové období o mých životních etapách. Myslím, že je příjemná a milá.
1: Tak já vám to řeknu popravdě. Jan Přeučil ještě v ruce nedržel tu knihu. A proto teď přichází Královéhradecká popelka, proto teď přichází Eva Hrušková a již zmíněný Pavel Mesároš. A to je to překvapení. Dámy a pánové, nová kniha pro šarmantní osobnost Jana Přeučila.
2: Eva Hrušková, Pavel Mesároš, dobrý večer. Tak teď chceme vidět tu knihu.
7: Tak. Nevím, který dřív. Takže přátelé, Honzík Přeučil si tak krásně naběh tady, že o té knize mluvil a my jsme strašně rádi s Evičkou, že ji tady můžeme představit. Je to takový prvotisk.
1: Ano.
7: Prvotisk, taková úplně první knížička, která ještě není k listování, jenom k koukání a k listování bude až 1. listopadu. Já musím říct ještě k Honzíkovi, že jsem strašně rád, že jsem se tohle projektu mohl ujmout. Nepracoval jsem na něm samozřejmě sám. Já si teďka vypůjčím slova jednoho ze spolukolegů Randy Kekelyho, který na ní pracoval s námi, udělal tam obrovskou práci na výběru fotografií, ale hlavně tam napsal takový krásný textík na předsádku a já si teďko vypůjčím jednu citaci. On tam napsal, že Honzík Přeučil je tak hodný, že je v podstatě nebezpečný sám sobě. Což musím říct, že je pravda. Říkají toho přátelé, já, co jsem ho poznal, tak opravdu to tak je. A pak tam měl ještě jednu krásnou větu, a to se mi strašně líbilo. Kdyby existovala jednotka slušnosti a gentlemanství, bude to jeden Přeučil.
1: Mohli byste tam připsat ještě jednotka šarmu?
7: a jednotka šarmu. Zkusíme to ve druhém vydání.
1: Dámy a pánové, Jan Přeučil dostává vlastně svoji knihu, nebo lépe řečeno knihu o sobě. Předává Pavel Mesároš a partnerka Jana Přeučila Eva Hrušková.
2: A my teď panu Přeučilovi trochu s těmi cenami pomůžeme, protože tradicí našeho gala večera a šarmantní osobnosti je, že v konci jednoho ročníku vyhlašujeme ročník nový. Takže vás teď poprosíme, pane Přeučile, jestli byste byl tak laskav a vyhlásil 26. ročník.
4: Dámy a pánové, vážení přátelé a rozhlasoví posluchači, vyhlašuji 26. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku.
1: A tím se to rozjelo. Děkujeme. Velký potlesk. Jan Přeučil od této chvíle. Úřadující šarmantní osobnost. Od této chvíle v podstatě můžete přemýšlet, koho tady oceníme za rok. A my s Ladou budeme děkovat. Děkujeme všem přítomným tady na jevišti. Jan Přeučil chce ještě připít, aha.
4: A jestli dovolíte, a zítra na večer, až první hvězdy vzplanou, u vína v loubí, se všemi šarmantními osobnostmi naschledanou.
2: Děkujeme, Jan Přeučil, šarmantní osobnost roku 2020. Děkujeme všem hostům tady na pódiu a děkujeme i těm, kteří pro nás zpívali. Jitka Zelenková, Dan Bárta a Jana Chládková. Děkujeme Vlado Valovičovi a úžasnému rozhlasovému Big Bandu Gustava Broma. Byli jste opět báječní, nezaměnitelní. Děkujeme.
1: Děkujeme vám, kteří posloucháte Český rozhlas. Děkujeme vám, kteří hlasujete v šarmantní osobnosti a tím si vlastně všichni děláme ten, a nejen rozhlasový, ale vůbec svět kolem nás o trochu hezčí.
2: Takže v tuto chvíli už můžeme vyhlásit, můžete opět hlasovat a posílat tipy na šarmantní osobnosti, budeme tomu velice rádi a za rok se těšíme, že se tady opět sejdeme v kongresovém centru Aldis Hradec Králové a prožijeme snad příjemný a krásný večer s šarmantními osobnostmi, takovými, jaké tu byly dnes. Pane Jiří Suchý, děkujeme. Děkujeme panu profesoru Pavkovi, panu Jiřímu Grigarovi, Danielu Stachovi, Pavlu Šporclovi a také šarmantní osobnosti roku 2020 Janu Přeučilovi.
1: Hezký večer.
4: Dovolíte,
1: ano,
4: já bych při této příležitosti rád poděkoval za všechno svému profesorovi Radovanu Lukavskému, šarmantní osobnosti roku 2004, který nás vychovával k hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem. Pane profesore, klobouk smekám.
1: Nutno podotknout, že vy jen to předáváte zase dál a jednou tady bude někdo stát, anebo bude vedle vás sedět a bude vám také děkovat a my se budeme loučit. Díky, že jste přišli, díky, že jste poslouchali. Hezký večer vám přeje Lada Klokočníková.
2: A Mirek Vaňura.
1: Jitka Zelenková. Jitko, je to tvoje.

0: Nabídli jsme vám záznam druhé části gala večera Šarmantní osobnost roku, na kterém hlavní cenu posluchačské ankety Zlaté slunce získali za rok 2019 Jiří Suchý a za rok 2020 Jan Přeučil. Ještě připomeneme některé vítěze let minulých. Jako první vám zaspívá i první Šarmantní osobnost roku 1996 Marek Eben.
1: Captain, this is Houston speaking. We have 5 minutes to take off. 5 minutes. All systems check, engines check, fuel pressure check. Captain, this is Houston, do you read me? We have a problem. We have a phone call. It's a wife on the phone. Should we connect her?

0: Připomínáme si šarmantní osobnosti minulých let. Druhou šarmantní osobností v historii byl v roce 1997 herec a scenárista Zdeněk Svěrák.
1: Chválím tě, země má.

0: A po Karlu Gottovi vám zpívá a naše ohlédnutí za uplynulými ročníky uzavírá i šarmantní osobnost roku 2019, pan Jiří Suchý.
1: To dávno vše obecně známý je, že někdo žije a jinej nežije. A ten, kdo žije, tomu známo jest, že život má dlaň, ale taky pěst.

0: kdykoliv, kdekoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Dnes jsme připomněli hned několik vítězů naší rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku. A příště se podíváme do zákulisí gala večera, který mimořádně spojil vyhlášení vítězů 24. a 25. ročníku. Stali se jimi herci Jiří Suchý a Jan Přeučil.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. V centru České Lípy vznikne areál pro všechny generace. Policisté varují před hustějším provozem o prodlouženém víkendu. Přibude více kontrol. Zítra bude většinou polojasno s teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se státním zdravotním ústavem v loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolný limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
4: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
3: V České Lípě vznikne v centru města nový volnočasový areál. Radnice ho chce postavit v prostorách bývalého škvárového hřiště v Havlíčkově ulici. Město areál získalo od Libereckého kraje. Aktivní bude pro všechny generace, říká mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová.
5: Počítá se zde s občerstvením, ale také s hřištěm pro děti, zároveň také s takovou teenage zónou, potom s takovou speciální herní krajinou, workoutem, vodním hradem, takovou velkou atrakcí a také amfiteátrem pro pořádání menších akcí.
3: Na více než 600 000 korun odhaduje vedení Turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v Nové městské knihovně. Radnice ji řeší s pojišťovnou. Novinářům to řekl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Stavba 100 milionové budovy tehdy končila a deště přišly jen několik dní před plánovaným slavnostním otevřením. To vedení města odložilo na 6. října. Provoz bude celý prodloužený víkend na silnicích hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický. Jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Od začátku roku do srpna šetřila policie přes 58 000 dopravních nehod. Zhruba o 33 000 víc než v předchozím roce.
2: Počasí.
3: V noci bude skoro jasno až polojasno, během noci přechodně očekáváme i oblačno, k ránu se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, při uklidnění větru 3 stupně, místy přízemní mrazíky, ve Frýdlantském výběžku 11 až 8, na horách 7 až 4 a mrazových kotlinách bude kolem nuly. Zítra ráno se ojediněle zejména v údolích vyskytnou mlhy, jinak bude většinou polojasno, během odpoledne a večera bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty 17 až 20 na Českolipsku až 21 a na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Jablonce na ně jsou, počítejte s omezením v Pražské ulici, důvodem jsou opravy sítí, jak to opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu naší.

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohém unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Strčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řediny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, strakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje a je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače a na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku, tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešní večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme moc krát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na Babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
1: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Půlnoc. Muzikanti hrají,
0: muzikanti
1: odcházejí.
0: Muzikanti stále hrají, hlasivky odchází. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
1: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je šestkrát prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět. A je fajn vidět tady bánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné. No. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
0: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
1: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
0: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
1: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
0: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlásil zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovjanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starosti.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No, spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí o těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i spoustu starostí, spoustu práce, spátrání ve zpěvnicích. Ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
0: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a Zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
1: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
0: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let na viděnou.
1: Kéžby, děkuji moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a jejíž šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Pod mikrofonu přeje příjemný poslech Goranka Oljača. Začínám citátem.
2: Jste pro nás opravdovým pokladem, naší moudrostí, naší historií a naší pamětí. Děkujeme vám za vaše laskavá srdce, za vaše životní zkušenosti, za úsměvy a za možnost být s vámi a darovat vám kousek své duše. Děkujeme vám, že prostě jste.
1: Tak se v těchto dnech na Facebooku psalo o našich hostitelkách, migrantkách ze skupiny Babi Léto. Důvodem byla oslava narozenin jedné z nich. Pogratulovat jí přišel celý folk band Slavjánočka.

0: Děkujeme za migrantky, seniorky z Babího léta. Je hezké začít pořad hudbou. Babí léto existuje už 16. rokem a celou dobu má zázemí ve spolku In Báze v Praze. Pokaždé, kdy jsme se s dámami sešli, oplývali veselou náladou, kterou dávali sebevědomě najevo. Kromě sympatického názvu k ním patří stříbro ve vlasech, úsměv na tváři, hlasitý projev pospolitosti a také vtipné a upřímné chlášení se ke svému věku. Odkud pocházejí současné členky Babího léta? Odpoví nám paní Eva Chlásná, díky které se znovu scházíme v In Bázi. Od roku 2010 se Babí léto jistě proměnilo a změnily se i podmínky, ve kterých působí.
1: Rusko, Ukrajina, Kazachstán,
2: ostrov Sachalin, Rusie. A Slováčka.
3: Dagestán.
1: Moldavie.
0: Slovensko.
4: Že jsem já ze Slovenska.
0: Vy občas říkáte, že jste samozvaná vedoucí. Co to znamená?
1: Ano, protože Martinka odešla, no a tady nebyl nikdo. No tak, že já to tak nějak organizuju, jak se dá. Prostě. Že tady, že jsou ženy velice zvídavé, nezvědavé, zvídavé. Já jsem v Čechách 60 let, díky ním jsem poznala třeba park Ztracenka a ještě umělecká zahrada. To oni vyňůrají všechno. No, no. Elvíra, ta je zase naše jakoby kulturní vedoucí, ta vždycky připravuje programy a připravuje povídání o spisovatelích nebo o umělcích.
0: Paní Elvíro, jak plánujete to?
5: Já měsíc smatruji internet i tam vše dáte.
1: Ona se vždycky dívá na internet, jaké jsou kulturní výstavy, nějaké zajímavé a podle toho se domluvíme. A o Vánocích jsme byli v Betlémské kapli, výstava Betlému.
5: My například nedávno chodili na divoké šárku za kysilo.
1: Nedávno jsme byli v divoké šárce a tam roste dřín. Tak jsme tam nazbírali, to už málo kdo zná i z Čechů, co je to dřín.
5: Já zde už 18 let.
1: Pochází z Ruska, ale 48 let prožila na Ukrajině a co 18 let už je v Čechách, má tady dceru, která je vdaná za Čecha, má tady vnoučata.
0: Co jste byla po profesi?
5: Já zakončila Leningradský horní institut.
1: Vystudovala vysokou jako hornickou školu, Banská.
5: Jak já popala na Ukrajinu?
1: Potom pracovala na Ukrajinu a tam se seznámila s Ukrajincem, vdala se a zůstala tam.
0: To je krásná láska, velká.
1: Velká láska, že byl krásný prostě a rád chodil na trh a tam ochutnával ty produkty a potom poděkoval a ta prodávačka říká, že to je tvůj manžel.
5: Och, krásavec, och, krásný. Potom tak na mě posmeril, že
1: ty vlastně taky nejseš jako nejhorší.
0: Jak jste slyšeli, Eva Chlásná není jen vedoucí. Laskavě nám také pomáhá překládat a rozluštit příběhy v ruském a ukrajinském jazyce.
6: My a oni.
0: Dneska, a vzpomínám si i před několika lety, hlavně zazněla ta ruština a ukrajinština.
7: Eva Kolincová.
0: Přicházíte každý týden na Babí léto?
7: Ale přicházím každý týden. Tady hlavně kvůli Evě, protože tam je to překládá, že jo.
0: Paní Evo, během těch let, co se vám nejvíc líbilo tady?
7: No, že tady máme ty prostory, chodili jsme taky jinak, ale tam všude se platily velký peníze. Velice jsme rádi, že tady je to zdarma.
0: Co jste se tady možná naučila?
7: Nemůžu říct, co jsem se naučila. Kamarádku jsem si nenašla, že jo, žádnou rusku, ale je dobrý, že se aspoň občas se setkáme všechny s Češky, no.
0: kolik je tady Češek?
7: 4 Češky, tak jsme rádi, že se sejdeme. No.
0: Ženy z Ruska a Ukrajiny neumí česky vůbec?
7: Některý umějí trošku, no, ale většina neumí. Nemyslím si, že se tady našla některá českou kamarádku.
0: A já jsem myslela, že oni přicházejí na babí léto, aby byli s Češkami.
7: Ano, to je ano. Program babího léta, ano.
1: Nám vyčítají, že málo připravujeme české programy. Mm-hmm. A to je pravda. Například nedávno měl výročí Karel Čapek. Oni nám to připomněli.
0: Rusky?
1: Ano.
0: A Ukrajinky?
1: Ano.
0: Přemýšlíte o nějakém cvičení?
1: Bohužel, blíží se zima, padají děvčata, takže musíme si dávat pozor. Ale přišel pan smícholog a učil nás se smát, protože smích je zdarma a hodně pomůže.
0: A dá se tomu naučit?
1: Ano, před bránici a nějak vydávat to dýchání. Ha, ha. Ha, to bychom měli zopakovat, to bylo dobrý. Co by se možná vedoucím líbil, že nejsme jenom nečinné. Třeba před Vánoce má nějaké dětské domovy navštívit, možná něco jim uháčkovat, uplést.
0: Mezi seniorkami jsou i válečné uprchlice z Ukrajiny, které různými způsoby našly cestu k babímu létu. Jedno ale všechny mají společné – vděčnost.

0: které taky běženkyně. No a že litovala, protože už je tady 2 roky, že ji nepotkala dřív. Zjistila, že jsou tady hodně lidé a s dobrým srdcem, že ji přijali.
1: U ní je velké dobré srdce.
2: To o vás říkala. Pani Nino, co se vám tady v Babím Létě nejvíce líbí?
1: Vše dobré, lepší nemůže být.
2: Jestli existuje něco, co jste se tady naučila?
1: Чему научилась? Чешского, к сожалению, я не выучила.
0: Když přišla, bohužel nezačala hned chodit na kurzy českého jazyka. Už se zase stýděla, že už byla pozadu, že by je nedohnala, takže toho lituje.
2: To znamená, že byste ráda tady učila česky.
1: Da.
3: Tak ano. Ano, i od paní Ljubi, která vzpomíná na příchodu z lékařského prostředí.
4: To, co mě zdělali v Ukrajině.
0: Že si zlomila nohu na Ukrajině a špatně ji to nějak spojili a ona nějak křivě chodila. Tady šla na operaci a má krásno a tancuje.
4: Já v Ukrajině účastovala v ansamble.
0: Když byla na Ukrajině, tak byla členkou nějakého souboru, takže ona zpívala, tancovala. A potom i s tou křivou nohou.
2: Odkud pocházíte přesně?
4: Já tylko na hranici Charkovské a Doněcké oblasti. No. Já blagodárna.
0: No, že je velice vděčná, že udělali to operaci na nohy. Dokonce i 2 oči operovali, takže jako vidíte velice dobře. A je taková přísloví, podobné v češtině, všechno zlé je na něco dobré.
5: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
3: Sebou Hlásnou je hezké vzpomínat na minulé pořady o Babím Létě. Už jsme slyšeli, jak s nadhledem mluvila o sobě jako o samozvané vedoucí. Následující slova proto vycházejí z toho, jak svědomitě se své role ujala.
0: Nás je vždycky takhle moc, ale bohužel nás přestali dávat na Facebook ani na programy. Jestli na nás nedostávají granty, peníze jsou až na samém prvním místě. Asi jsme nevýdělečně činné, takže nikoho nezajímáme.
2: Vy jste nějak najednou anonymní. Jak se to stalo, protože vy v tomto roce máte 16 let.
0: Ano, ještě v roce 23 jsme byli na Facebooku, všude na programech, bylo Babí léto, Babí léto. Teď nikdy se neobjevujeme a přitom my nejsme uzavřená skupina, naopak chodí nové Ukrajinky, ale to se náhodou dozvědí na ulici. Nejdřív nám vzali čtvrtky, obtejden. Tak nám nabídli pátky. A nám je to jedno, jsme důchodci, jenom abychom mohli
3: se scházet, míní paní Eva Hlásná. Otázkou je, co k tomu říká ředitel spolku Inbáze Alexander Zpěvák.
6: Já už jsem se zbavil z naší PR pracovnici, že to tam dáme, akorát prostě je teďka toho hodně, tak se to ještě nepovedlo. To je všechno, no. Nic zatím nehledejte.
2: Bylo mi líto, protože ty milé dámy vidí v tom překážku, aby více posluchaček, migrantek přicházelo sem. Faktem je, že jsem tam nenašla nikoho ze zaměstnanců, pracovníků, dobrovolníků z Inbáze.
6: Tak tam je to o tom, že na to úplně nemáme finanční prostředky, takže jsme domluveni s paní Hlásnou, že to vede, ano. A že se budeme snažit prostě jim zajistit aspoň ten prostor, když už nic jiného. No.
2: Jak vlastně vidíte tu jejich budoucnost? Jestli by do jejich programu nešlo například zařadit češtinu, ale češtinu pro seniorky.
6: To nevím, to jsme se o tom takhle ještě nebavili. Vždycky jsem se snažil, aby tady nějaký prostor měli. Není to vždycky jednoduchý, či těch programů tady máme hodně, ale...
2: Ale mělo by se nějak zařídit, aby někdo, možná z dobrovolníků, našel čas jim vysvětlit ty základy jazyka.
6: Tak můžeme to zkusit. Torce dobrovolníků můžu navrhnout, jestli by náhodou někoho takového neměla.

0: Vždycky jim to místo nějaký tady se nabídne.
1: Většinou tak třikrát za měsíc určitě mají.
2: Od vás zelená?
1: Jo, teď mě z babílé to zná, vždycky se s nima nějak dohodnout. Jo.
3: Zbývá poděkovat Inbázi za pochopení a podporu, kterou věnuje seniorské migrantské skupině. A také všem stříbrovlasým dámám děkuji za jejich otevřenost, pohostinnost a trpělivost. Všechno dobré do dalších pořadů Mia Oni přeje Goranka Oljača.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Výpočet superdávky se od října změní pro samoživitele, nový bude taky výpočet podpory na bydlení. V Praze na Vinohradech hořel byt, hasiči z domu zachránili 8 lidí. Zítra bude polojasno a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů. Právě a Žofie Nováčková, hezký večer. Od října se mění podmínky pro výpočet superdávky. Nově budou patřit mezi takzvané zranitelné domácnosti rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Dosud byla hranice 7 let. Samoživitelé tak budou mít například výhodnější výpočet u složky na bydlení nebo bonusu na dítě. Podle mluvčího ministerstva práce a sociálních věcí Jakuba Slavíka si díky tomu samoživitelé přilepší v průměru zhruba o 2200 korun měsíčně.
2: Rozšíření zranitelnosti se týká přibližně 28 238 domácností samoživitelů s dětmi do 15 let. Toto číslo ale nelze zaměňovat za počet nových příjemců superdávky. Část těchto domácností již nárok má a změna jim pouze zvýší výslednou výši dávky.
0: Hasiči zasahují u požáru bytu v Praze ve Francouzské ulici. Na místě vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Provoz na silnici je kvůli tomu zastavený, a to i pro tramvaje. Úsek mezi náměstím Míru a Čechovým náměstím proto tramvaje objíždějí. 8 lidí hasiči evakuovali pomocí automobilových žebříků, říká mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rostšedl.
3: Z objektu bylo zachráněno i pomocí výškové techniky několik osob, které byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. V současné době stále probíhá průzkum budovy a zásahové práce.
0: Nový týdenní stacionář pro Centrum sociální péče Tereza vznikne v Benešově u Semil. Zázemí v něm najde 12 klientů se zdravotním nebo mentálním postižením. Novostavba naváže na už zahájenou rekonstrukci sousedního domu, kde bude denní stacionář, rehabilitace a kanceláře. Stávající objekt už nevyhovoval standardům pro poskytování sociální péče, říká náměstek hejtmana Jiří Ulver ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Půjde zbourat a vystaví se nový bezbariérový dvoupodlažní objekt. Stavbu postaví firma První Podještěcká stavební za 66,5 milionu korun. Ještě v letošním roce dojde ke zbourání starého objektu a na jaře 2028 bychom mohli slavnostně otevřít.
1: Sport.
0: Čtvrtfinále kajak krosu na mistrovství Evropy v italské Ivreji pojedou 4 české lodě. Mezi ženami vyhrála svou osmifinálovou rozjížďku Tereza Kneblová a postoupila taky Kateřina Beková. Z mužů jdou dál Jakub Krejčí a Matyáš Novák, který byl v individuální časovce čtvrtý o 21 setin od medaile. Boje o postup do semifinále začnou za 20 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno, zpočátku ojediněle taky mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D5 z Prahy směrem do Plzně velmi opatrně za sjezdem na Mýto na 52. a půltém kilometru stojí nepojízdné osobní auto v levém pruhu a prudce se vybočuje, na místě už je policie. Na Pražském okruhu směrem na D1 dejte pozor, za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje až na 16. kilometr. Tam se od 19. kilometru projíždí omezením pouze jedním pruhem. Celé je to asi na 30 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně do Prahy. Ve směru na letiště se zastavuje za Lochkovským tunelem na 15. kilometru, kolona se sune až na 16. kilometr a tam se přejíždí do protisměru, dál se jede pomaleji až na 19. kilometr. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už pořad Rozhlas jede.
1: Rozhlas jede za vámi.
5: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice. Pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi. Výjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, Muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte, hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
6: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
5: Pánové, je nám velkou ctí.
6: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
5: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
6: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla, mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
5: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
6: Tohle jo?
5: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
6: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
5: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
6: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích?
5: No,
6: já jsem se učil totiž doma, víš?
5: Já... Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
6: No měli jsme to říct.
5: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
6: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
5: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
6: No.
5: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
6: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
5: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
6: A nezanechalo to na tobě stopy?
5: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
6: No, právě.
5: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
6: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
5: No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
6: Ne, to přeháníš to.
5: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
6: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
5: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Jako z toho videa s tobou úplně vymýšlel.
6: Takže ano. Já už jsem na tom tak špatně skoro, jako jeden rozhlasový moderátor se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA jako host v mikroforu a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
5: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
6: Budu ti koukat do not, ano.
5: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka teda kouknu jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
7: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
5: Yeah. Ty budou békat, zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
7: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
5: Podívej, já si to
6: jenom
5: taky...
6: To ne.
7: A nebo klidně duet.
5: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
7: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, ale podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už, ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
0: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako, ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
3: jako
0: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
4: hal.
0: Takhle.
4: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hájaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic, co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
0: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
3: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
3: Aha, ano, asi jo, asi jo, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím
0: zcela. Ne, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě
0: stanice.
3: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
5: A cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi se strýčkem Rosákem. Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl. Či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Z stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

sama nevím, čemu vlastně věřím.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě DAP rádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z Brna, ano, ano, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Okay. Tak, Ivančice se krom vína proslavili jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, a nebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filu to. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup, ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného, slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny, nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za A.
9: Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle,
9: A.
5: To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: na
5: ale
9: ten,
5: s tím ale fagotem
9: ten jsem teda
5: fakt
9: taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archivem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, neboť mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. A šel za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasný, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme. Dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Nashledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte

Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Některé školní jídelny začínají vařit podle nových spotřebních košů. Zvýšený hluk v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády má vliv na zdraví obyvatel. Zítra čekáme polojasno a nejvyšší teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Školní jídelny mají poslední rok na to, aby přešly na nová pravidla takzvaného spotřebního koše. Změny mají zajistit kvalitnější a zdravější stravování. Některé jídelny se novým spotřebním košem začínají postupně řídit. Kolik jich je, ale nikdo neeviduje.
3: Špagety s bazalkovým pestem.
4: Tamhle už je vaše
3: parmezen.
4: Kolegyně míchají, promíchá.
3: Ano.
4: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
3: My se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali, no.
2: Že se školní jídelny snaží podle nových pravidel postupně vařit, ukazují přibývající dotazy.
5: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr. Ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný.
2: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na změnách podílel. Pokud se nic nezmění, budou muset školní jídelny podle nových spotřebních košů vařit od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
6: Měření hluku v Jablonci nad Nisou v ulici Československé armády ukázalo překročené noční limity. Jde o hlavní dopravní tepnu před Jabloncem ve směru od Liberce. Denně tam projede zhruba 20 000 aut. 24-hodinové měření zajišťovala krajská hygienická stanice spolu se Státním zdravotním ústavem loni v říjnu. Hluk v noci na silnici překračuje povolený limit o 1,5 decibelu. To má vliv na zdraví obyvatel, říká ředitelka krajské hygienické stanice Jana Losová.
7: To znamená, lidé se nám probouzí a má to tím pádem i dopad potom na tu denní dobu, kdy jste nevyspalí, kdy vám to ovlivňuje následující den a pokud je to dlouhodobé, tak to ten vliv na zdraví má.
6: Silnice patří Libereckému kraji, který bude muset do roku 2030 silnici opravit a postavit podélní protihlukovou stěnu. Dva měsíce předtím, než se nové varhany v katedrále Božského spasitele v centru Ostravy naplno rozezní, hledají odborníci správné tóny pro každou z tisíců píšťal. Od začátku července varhanáři nástroj upravují pro potřeby největšího ostravského chrámu. Podle organologa ostravsko-opavské diecéze Jiřího Krátkého už je zřejmé, že zvuk bude mít velkolepý.
8: Ty varhany budou mít neuvěřitelnou dynamickou škálu vlastně od toho nejtišího pianissima až po buracivé fortissimo, takže bude daleko větší než jsme byli zvyklí. My se těšíme určitě a každopádně to je jeden z nejzajímavějších projektů nejenom tady v kraji, ale vlastně i v celé republice. Sport.
6: Čeští fotbalisté v pražském Edenu rozehráli proti Chorvatsku elitní skupinu Ligy národů. Premiéru zažívá španělský trenér Santi Denia. Chorvatsko po mistrovství světa taky vyměnilo kouče. Zlatka Daliče, který vybojoval s národním týmem stříbro a bronz na světových šampionátech, nahradil Slaven Bilic.
1: Počasí.
6: Zítra bude polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle čekáme mlhy. Během dne bude oblačnosti postupně ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
6: Na Pražském okruhu brzdí provoz zúžení mezi Ořechem a Barandovem. Směrem z letiště popojíždí kolona od odbočky na Stodůlky, tedy mezi 21. a 19. kilometrem. Zdržení je asi na čtvrt hodiny. Ve sjezdu od D1 se zastavíte u sjezdu na Lohkov. Kolona má asi kilometr a je to asi na 5 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Lysou nad Labem. Na 12. kilometru stojí porouchané osobní auto. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A teď začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři i kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. No a dnes vám poradíme, jak se pěstuje klívie, vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Máme pro vás několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři si připomeneme, že je tady podzim. Příjemný poslech vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: V poslední várce vašich zahrádkářských dotazů se několikrát vyskytl dotaz na pěstování klívie. Co udělat proto, aby vykvetla? Jak se k ní chovat, aby se jí u vás dařilo jako v peřince? Tato babičkovská pokojovka sice nepotřebuje mnoho, ale přece je jenom několik věcí, které musíte dodržet. Povedlo se to naší hobby redaktorce Jitce Slezákové, kterou pardubický odborník František Hlubocký vyzval, aby se se svou bohatě kvetoucí rostlinkou pochlubila i vám, našim posluchačům.
2: Chlub se. Tak,
3: já jsem ti ukazovala na fotografii mojí klívii, kterou mám po tchýni, a ona mi vykvetla takovým způsobem, že jsem z toho měla tak neuvěřitelnou radost, každému to ukazuju na potkání, protože ta klívie má 7 těch velikánských oranžových květů a je to neskutečná nádhera. Nikdy jsem takhle rozkvetlou klívii neviděla. Ty asi ano, víš.
2: Takhle rozkvetlou ano, ale ty máš nádhernou mohutnou rostlinu, kdy teda, jak jsme si povídali, je to po babičce a klívie je jedna z takových těch květin dělnic. Ta ještě má staré vychování, takže ta opravdu, čím méně se o ní člověk stará, tím ona více snaží nám zalíbit. A jelikož ten květináč je plný, dlouho se nepřesazoval, je dobře, ano. Tak je tam těch rostlin už 7 a každá dala současně květ.
3: No a když už jsme u těch kliví například, někteří z posluchačů, z těch mladších, ani možná nebudou vědět, jak ta kytka vypadá, protože je skutečně babičkovská. Nevím, jestli se to prodává ještě.
2: Moc ne, protože ono je to na takové dlouhé pěstování a no, chce to prostě i ten rodinný domek, třeba vy máte. Čistě bytová také by to šlo, ale většinou na ní není místo. Ale takové ty chladné chodby nebo zámecké chodby, úžasné.
3: A nebo ty řeznické krámy,
2: řeznické víš, krámy,
3: co oblibou říkáš.
2: Také,
3: dobře,
2: tak,
3: dobře. No. Tak co s ní, až odkvete?
2: Normálně pěstovat dál, celou dobu pěstovat celé léto, tedy ve stínu, může být třeba i venku, je lepší, když do ní neprší, když je třeba jenom pod nějakým přístřežkem a ne slunce. Ona potřebuje takové to rozptýlené světlo, které je třeba pod korunou stromu, běžně zalévat, běžně přihnojovat, nemá ráda přemokření a až přijde takový ten podzim, září, tak už prostě na ní zapomenout třeba, září nebo říjen podle počasí, když bude ještě dobře, nebudou mrazivé noci, tak ať si je až třeba do října venku. A tam ji pak nemí na měsíc, na 6 týdnů v podstatě úplně přestat zalévat. A pak už jenom odnes třeba zase domů na tu chodbu někde, tam, kde je chladněji, třeba těch 15, 14 nebo tak stupňů. A tam si bude opatrně pomalonku zalévat, ne mnoho, a až se objeví poupátko, zřejmě to udělala náhodou, anebo jak začne být víc sluníčka v domě tepleji, tak když prostě se k jaru začnou objevovat poupata mezi listy, tak ji můžete i přenést do obyváku, kde se topí a pěkně dát nakrmit, zalít
3: tak,
2: a ona vykvete krásně.
3: Jsou ještě další květiny, které nemají rády přesazování, když už máme tohle téma.
2: Amaryllisy, ty hyperastry, z těchto kvetoucích, ty většinou všechny, čím víc jsou v tom květináči nahloučené,
3: tím
2: se jim to líbí. U amaryllisu se doporučuje pouze třeba jakoby vyndat z květináče, obrat trochu té staré země z vrchu a doplnit pouze novou zemí.
1: Jestli chcete vidět výpěstek Jitky Slezákové na fotografii, stačí si najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Tam to je. Dáme si teď pěknou písničku a pak se pustíme, ostatně jako vždy, do odpovědí na vaše telefonické a písemné dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy. A tentokrát to pro nás vůbec nebude příjemné.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpověď na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Psala mi jedna naše posluchačka, že jsme ji velice zklamali, a teď co se stalo? Odpovídali jsme na dotaz jedné paní, proč má červíky v třešních, a náš poradce mi k tomu napsal, červivo z třešní způsobuje škůdce zvaný vrtule třešňová. Dospělci kladou do mladých plodů vajíčka a jen v této době se lze snažit o nějakou ochranu. Je dobré rozvěsit na větve žluté blepové desky, na které se ti dospělci nachytají. A když je tam uvidíte, že se chytli, tak je to signalizace, že už vylétli a můžeme udělat postřik. Prevence je pečlivý úklid všech spadaných červivých plodů, protože červy z nich vylézají a přežívají jako kukly do jana v zemi. A tam pomáhají i slepičky pod stromy, kde je vyzobávají. Tak a teď k té rozčílené posluchačce. Psala mi, že na ty lepové pásy, na ty lepové desky, žluté, bílé, se občas přilepí i ptáčci, síkorky a vrabčáci a že je dobré na to upozornit. A má pravdu. Viděl jsem ty fotografie na internetu, pokud tedy pracujete s lepovými pásy, zvažte, jestli je používat. Hlavně nedávejte takové ty široké pásy okolo celých kmenů. Je to sice proti hmyzu, proti mravencům, ale právě tam se ty síkorky nejvíce nalepí. A když se jednou přilepí, tak ten ptáček to má obvykle spočítané, než si toho někdo všimne. Navíc se nám blíží to podzimní a potom zimní počasí. A to spousta lidí začne vyvěšovat tukové koule se zrníčky v síťkách, na které síkorky také létají a občas se stane, že se jim stojáčky, tedy nožky, do té síťky zamotají. No a pak z toho nemohou ven a končí to úhynem. Dávejte jim raději ty krmné koule do krmítka na bezpečné místo. Takže teď už víme, že lepové pásy a síťky nejsou pro ptáčky dobré řešení. A máme tady další dotaz.
1: Máme ve skleníku papriky a už tam máme vevnitř ušáci prokousaný plody. Nevíme si s tím rady. Děkuji za pomoc, za radu a mějte se pěkně. Naschranou.
0: No mi se něco podobného právě děje na rajčatech. Mají v sobě prokousané dírky a tak je musím vyhazovat. Ten dotaz na prokousané papriky jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
2: Paní posluchačko, pravděpodobně vás trápí zavíječ kukuřiční, což jsou šedobéžové housenky s černohnědou hlavou, které se provrtají dovnitř toho plodu. Ten plod zevnitř vyžírají, když tam papají, tak tam taky občas něco vrátí a to potom ještě může vést vlastně k hnilobě toho plodu. Ten plod v podstatě zlikvidují. Může tam být ještě problém s housenkama můry, který se přes den schovávají v půdě a v noci vylezají, okosují listy i plody. Nicméně myslím si, že to spíš bude ten zavěč. Další možnost slimáci, plzáci, ale to byste asi si všimla, a hlodavci. Pravděpodobně tam máme problém s tou housenkou. Tady vlastně můžete dobře zafungovat na bázi biologické ochrany nebo v podstatě nějakých insekticidů, ale pozor, když budete používat postřiky proti savému žravému hmyzu, tak je potřeba dbát na ochranu lhůtu. Po tom postřiku vy ten plod nesmíte konzumovat dřív, dokud ta ochranná lhůta neuběhne, tak abyste vlastně nekonzumoval v té paprice nějaká rezidua. Tyhle ty insekticidy proti savému žravému hmyzu většinou tu ochranu lhůtu nemývají tak dlouhou, abyste si ty papriky nějakým způsobem nemohli užít. Jinak samozřejmě dobrý je, když jste v zahrádce, máte třeba nějaký ptáčky nebo cokoliv, co tenhle ten hmyz se sbírá a sežere. Myslím, že nějaká budka prostě v zahrádce, otevřený dveře do skleničku, do pařničku, toho vyřeší taky poměrně dost.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
3: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

pocit v porši. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Hobby magazín.
1: Když se řekne myslivec, vybaví se laické veřejnosti muž v zelené kamizole s flintou a popřípadě i s pejskem a hlavně s kloboučkem na hlavě. Ale v dnešní době už je to trochu jinak, jak naší hobby redaktorce Slávce Brádlové vysvětlila Lada Dolejšová-Sekerová, jednatelka okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty v Litoměřicích. V zelených kamizolkách se přírodou procházejí také krásné ženy. I čeština se trendu přizpůsobila a máme pro ně speciální název, speciální slovo – myslivkyně.
2: Možná takhle pro laickou veřejnost, snad vás neurazím, se zdá, že žen v myslivosti tolik není, ale opravdu žen v myslivosti už je poměrně dost. Dokonce existuje pod ČMM klub dam v české myslivosti a sdružuje poměrně dost žen, které se myslivostí zaobírají. Troufám si tvrdit, že mnozí kynologové to neúplně libě nesou, protože už jsem slyšela i zvěsti o tom, že některé lovecké zkoušky se stávají čistě ženskou záležitostí. Oproti tomu, jak tomu bylo vlastně dříve, kdy většina startujících se svými psy byly muži.
3: No, musím se zeptat na tu cestičku. Vidím tam buď nějaký kroužek ještě na základní škole nebo nějaké genetické předpoklady.
2: Asi je to obojí, kombinace obojího. Určitě ta genetika tam je, protože tatínek i oba dědové byli nebo jsou stále myslivci. Nicméně i ta práce vlastně s dětmi na těch základních školách je pro tohle to hodně důležitá. Kroužek teda úplně u nás k dispozici nebyl, takže to na mě nepůsobilo, ale určitě je to práce té rodiny a pak určitě mého vztahu ke psům, protože já dělám myslivost hlavně díky psům.
3: Ona někdy, ta laická veřejnost, jak jste se zmínila, to vnímá tak, že si mysliveček, po případě myslivkyně, vyjde do lesa, tam si zastřelí nějakého krásného srnce nebo jelena kvůli trofeji, kvůli masu, no a zase jde spokojeně domů. Jenomže než dojde k té střelbě, tak tam je docela dost hodin, týdnů, měsíců, také nějaké práce a to už se tak zase moc neví.
2: Určitě. Kromě toho, že myslivec se musí nějakým způsobem vzdělat a musí mít k tomu všechny ty potřebné náležitosti, jako lovecký lístek a povolenku k lovu a tak, tak jako hlavní náplní myslivce určitě není lov. Já si troufám tvrdit, že lov zastává moji práci jako pro myslivost zhruba tak asi z 1%, protože mám spoustu práce s mládeží, mám spoustu práce v honitbě, co se týče péče o tu honitbu, aby vlastně to životní prostředí vypadalo a bylo pro tu zvěř kvalitní a mohla v tom prostředí žít. Mám tam spoustu péče v zimě, vlastně, kdy je potřeba přikrmovat, byť dneska už ty zimy nejsou takové, jako byly třeba před 20 lety, ale naopak v létě začíná být potřeba vody. Jo? Dostávat do některých honiteb vodu je opravdu problém. Všude je hrozné sucho, letos je to úplně markantní. Takže té práce v honitbě je opravdu hodně. Myslivecká políčka se dělají, aby vlastně ta zvěř měla co jíst a nedělala zbytečně škody na lese nebo i na polích. Takže opravdu ten lov je pro nás spoustu myslivců až to poslední.
3: Tak a z té široké palety, co vám dělá největší radost? Byl by to přece jenom ten 1% lov?
2: Ten lov už je taková, jako, troufám si říct, třešnička na dortu. Jako člověk má z toho dobrého lovu radost. Mě opravdu hodně dlouho trvá, než si vyberu, opravdu si jako tu zvěř vychodím, ale mě dělá hodně radost práce s mládeží. Když vidím, že to, co jsme připravili, dělá těm dětem radost, že je to baví, že přišli rádi, že třeba další rok se vrátí, že i třeba od těch rodičů nebo učitelek máme zpětnou vazbu, že je to bavilo a že jim to něco přineslo, že se třeba o tom potom bavili ve škole znova, tak to je něco, co mě opravdu jako těší a mám radost, že ta práce, kterou jsme tomu dali, ta energie někam vedla a přinesla nějaký jako užitek a úspěch i z té druhé strany.
1: Statistika praví, že mezi zhruba 50 tisíci členy Českomoravské myslivecké jednoty je asi 3 tisíce žen a trend je pořád a pořád stoupající. Tak lesu, zvěři a myslivosti a také ženám, myslivkyním, zdar. A za chvíli se pustíme do zajímavých informací o zpracování ovoce v pěstitelské pálenici.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Před dvěma týdny jsme se zaměřili na přeměnu přebytečného ovoce z vašich zahrad a sadů na ovocnou pálenku. Na litr 50% slivovice potřebujete kolem 11 kg švestek, na hruškovici 17 kg hrušek, na kalvados u kvalitních jablek musíte vylisovat 10 kg ovoce. A teď jaké množství ovoce si u nás můžete nechat přeměnit na ovocnou pálenku? Tak na to jsme se minule nedostali, ani na případnou administrativu, proto všechno s naším hobbyredaktorem Jirkou Šobrem a hlavně emeritním prezidentem Unie destilatérů a majitelem parního lihovaru v Blatné Václavem Šitnerem teď doplníme.
2: K tomu pálení a zpracování toho ovoce je povoleno, že si může každý pěstitel, nebo lépe řečeno je definice přesně na domácnost. To znamená, že ta domácnost se skládá z toho, že v rodinném baráčku bydlí dvě rodiny. Každý de facto má svůj elektroměr, takže tak ty celníci berou, jakože je to samostatná domácnost. Může se ze zákona vypálit maximálně 30 litrů absolutního alkoholu. To je 60 litrů 50% kořalky. Může se to skládat jablka, hrušky, švestky, mirabelky a v dnešní době jsou na tom celníci tak, že každá pálenice odevzdává hlášení na celní úřad a ty celníci kontrolují, jestli jednotlivý pěstitel, který dodává do těch pálenic, nepřekročil ten limit 30 litrů absolutního alkoholu. A potom dochází de facto k tomu, že ten celní úřad napálí tomu provozovatele těch pěstitelských pálenic pokutu a musí doplatit tu spotřební daň za toho pěstitele. Ta otázka ještě je v tom, že lidi nepálí jenom v jedné pálenici. Stává se, že pálí v jedné, ve dvou, ve třech, protože dneska těch pálenic je poměrně dost, ale tam dochází k tomu, že se to sčítá. A tam, kdo si to vybere jako v poslední pálenici, tak ta pálenice to musí bohužel zaplatit.
3: A potom vymáhat potom pěstiteli.
2: Občanskoprávní cestou většinou jako vymáhat, ale tam to vymáhání je prostě přes právní cestou, i když v poslední době dochází k tomu, že ty pálenice, když osloví toho pěstitele, takže ten pěstitel to většinou uznává a většinou to doplácí tu spotřební daň, to, co platila ta pálenice. Ještě jedno upozornění, ten destilát, který si ten pěstitel nechá vyrobit, se nesmí prodávat. On ho může podarovat, on ho může dát sousedovi, ale nesmí za to utržet peníze. To je přímo i v tom čestném prohlášení, který ten pěstitel podepisuje, tak je to přímo napsáno.
3: Necháme si vypálit své ovoce a teď jde o to, jak ho skladovat. Někdo si přinese kanistry do té pálenice, aby ušetřil, jiný si nechá ovocný destilát stočit do lahví, které si vybere, a polepit. Co je lepší?
2: Většinou ten, kdo si to nosí v těch kanistrech nebo podobně, tak to doma stejně přelejvá do těch lahví, protože skladovat destiláty v plastech, abych řekl takový neslušný výraz, je spíš barbarství. Jo. Ty lidi si to stejně doma přelejvají do nějakých lahví. Jestli to je lahve potom od Becherovky, nebo jestli je to od Ferneta a podobně, tak se potom někdy diví, že i ta kořalka chytá tuto chuť. Je druhá skupina pěstitelů, kteří si to odváží v kanistrech, ale mají už doma vybudovanou určitou sbírku, kupují si soudky dřevin a dávají si ten destilát do těch dřevěných soudků. Ten destilát dostává daleko lepší chuť, vyniknou daleko víc ty aromatické látky a podobně.
1: Tolik rady týkající se zpracování kvalitního ovoce v pěstitelských pálenicích od Václava Šitnera, emeritního prezidenta Unie destilatérů a majitele pivovaru a lihovaru v Blatné. Natáčel s ním náš hobbyredaktor Jirka Šobr. A já jenom připomenu, že do kvalitního kvasu nepatří ovoce zhnilé ani plesnivé. To by vám potom ta pálenka moc nechutnala a kamarádi by vás pomluvili, že se to, jak říkají Moraváci, nedá ani řiťů pít. A to by vás potom naštvalo. Dáme si písničku a pak pro vás máme podzimní zahrádkářský kalendář.

byl o nějakém zločinu a natáčel jsem ho s policejní mordpartou a jejich náčelník mi říkal, my si tě tady, Arture, na nějakou dobu necháme, protože v sobotu si v rádiu řekl, že tohle zvládne každý český kutil. A prý po něm hned začala manželka doma povřískávat, že tu židličku už spravuje 2 roky. Omlouvám se všem, kterým jsem kdy ublížil, ale kdo chce stavět živý plot? Pozor, živý plot, tak teď je ten pravý čas. A zahradníci radí, nechraňte rostliny před mrazem plastovými foliemi. Když tam náhodou zasvítí sluníčko, tak se to celé zapaří a máte oči pro pláč. Lepší je přikrývat rostliny přihrnutím zeminy, chvojím nebo třeba prodyšnými tkaninami. A tohle je důležité. Zrýjte záhonky, které letos už nebudete potřebovat, pohnojte ty, na které chcete později dát brambory nebo košťáloviny, ale hlavně to pohnojte chlévským hnojivem, fosforem a draslíkem nebo i obyčejným popelem z krbu, ze dřeva. Vyvarujte se dusíkatého hnojiva, které by se do jara mohlo jednoduše vyplavit. Co bude v našem hobby magazínu příští týden? Tak seznámíme vás s nejznámějšími invazními druhy rostlin, které do naší přírody nepatří. Pozveme vás na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka na zimu. Kdo má internet a chce vědět více, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím jako vždy adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Infekční oddělení Bulovky postupně propouští pacienty po otravě jídlem ze školní jídelny v Újezdu nad Lesy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. Zítra čekáme polojasno a teploty do 23 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. Situace na infekčním oddělení nemocnice na Bulovce se uklidňuje. V uplynulých dnech přijalo desítky lidí z Újezdu nad Lesy, kteří měli vážné střevní problémy po špagetách s prošlými vejci z místní školní jídelny. Některé už lékaři propustili a další se domů vrátí v následujících dnech.
2: Na maximální kapacitě 30 dětí bylo v půlce týdne dětské infekční oddělení Bulovky. Aktuálně se zde léčí 17 dětí. Se stejnými problémy je v nemocnici i 5 dospělých. Více nových případů už by se nemělo objevit, říká David Jilich z kliniky infekčních onemocnění nemocnice na Bulovce.
3: Nemyslím si, že by někdo, kdo se nakazil v pondělí, začal mít první příznaky zítra a začal to nějakým způsobem gradovat.
2: Zdravotní stav pacientů se podle něj postupně lepší. Dnes lékaři na Bulovce přijali jednoho nového. Problémy mělo více než 360 lidí z Újezdu nad Lesy. Salmonelóza se do pátku potvrdila u téměř 20 z nich. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: V Česku podle dat odborníků kouří víc než pětina lidí nad 15 let. Podíl kuřáků klasických cigaret dlouhodobě klesá. Lidé užívají alternativní výrobky jako elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky. Tématem se zabývají plicní lékaři na svém kongresu v Brně. V cigaretovém kouři je asi 7 000 chemických látek, z toho kolem 70 prokazatelně rakovinotvorných. Pokračuje odborný garant kongresu Milan Sova z Fakultní nemocnice Brno.
4: Předpokládáme, že elektronické cigarety nebo třeba zahřívaný tabák bude mít těch chemikálí méně. Takže rozhodně nemůžeme doporučit, aby lidé kouřili tyto systémy. Na druhou stranu měli bychom se snažit minimalizovat rizika. Je menší riziko pro pacienty, když už teda nejsou schopni přestat kouřit úplně, aby kouřili něco, co je, řekněme, méně škodlivé.
1: Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře. Přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
5: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt. Pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
1: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25% ceny. Sport. České tenistky čeká zítra zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Počasí. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno, v severovýchodní polovině území místy až oblačno a zpočátku ojediněle mlhy. Během dne bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění a nejvyšší teploty se dostanou na 18 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu počítejte se zdržením v obou směrech. Mezi Ořechem a odbočkou na Barandov se jezdí v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru na letiště se brzdí za Lochkovským tunelem na 15. kilometru a přejíždí se do protisměru. Dál se jede pomalej až na 19. kilometr, tam se vrací zpět. Zavřený je také nájezd od ulice k Barandovu a omezení by mělo skončit zítra v dopoledních hodinách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když si ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
7: Nekecat! Alibot!
6: No,
7: tady!
6: No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
7: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak... Ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
7: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Sžáš legraci bez hudby?
6: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
0: Hvězdné návraty, příběhy českých herců a...

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený.
3: No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
3: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám, mám je ráda, nosej mě a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
2: Já musím říct, že já taky jako děkuju svýmu tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ne, to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
3: To máš dobrý.
2: To můžu říct, no.
0: Z drsné provokativní rockerky se stala tehdy romantická naivka, která oslovovala ctitele středního proudu. Hanik pro ní napsal první hity, Neposlušné tenisky nebo Horší než kluk. Ve druhé polovině 80. let už jako hudební profesionálka pronikla do televize a rýsovala se před ní slibná kariéra, i když vzhledem k rozdílným představám o její hudební budoucnosti s Petrem Hanigem ukončila spolupráci.
4: Já jsem si hrozně přála, aby kamkoliv přijdu, aby mě lidi poznali. Pak jsem si přála dlouhý vlasy a džísku. Tak džísku ještě nemám, v ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
5: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
4: To je džínová bunda.
5: Je ta džíska.
4: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
5: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
4: Jasně, no. Ale já mám...
5: Džínová tak... bunda, samozřejmě. Můj chlapčenský sen byly blue jeansy. Blue jeansy. No. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste
4: neměli. Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
5: Vážně?
0: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i s výtečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
6: Kde je Julie?
7: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
6: No, učil to, jasný.
7: A umíš to?
6: Co?
7: Umíš to?
6: Co?
7: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
6: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
7: Prosím tě.
6: Jo.
7: Tady jsem, prosím tě. To jsi se celý... To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
6: Tak umím všechno, ale tato věta mi přímo v hlavě svítí, to no, mě
7: dobře, jde. Dobře, dobře.
6: Tak se, chlapče, vraň, to mě jde.
7: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem.
6: Jo.
7: Ono to bude hezky navazovat,
6: jo, pojď. To je ono.
7: S příchodem, přijď mě.
6: Příchodem.
7: Přijď mi.
6: Ten mám dobrý příchody.
7: Přijď mi.
6: Nazdar, Julie!
7: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
6: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
7: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. No to jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám sklerotickým hercům dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si na dnešek nějaký... Připravil jsi si nějaký retardéry?
6: 4 mám retardéry.
7: No tak...
6: To jsou mi věci? No to jsou mi věci?
7: To je zatím jeden.
6: To byly 2, to ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
7: Dobře, tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
8: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
7: No dobře.
8: Karle, co?
7: No.
8: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
6: To jsou mi věci, ne takhle.
7: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady tu slavnou, to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
8: No, jasně.
7: Jo?
8: Jo, ale mám text. Tady.
6: Tak.
8: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
7: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
8: Tohle vážně musím líbat.
6: Jo! Bez toho se ta hra nedá, tak je to Shakespeare napsal.
8: Co neprskáš? Co tě prská?
6: Prská, no doteďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce.
7: Klid,
8: a to nechám!
7: Klid. Prosím vás, ne, klid, prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát, jo?
8: Pojďte, jdi si
7: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
6: Shakespeare, to viděl.
8: Lehni!
6: Tohle.
7: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
8: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
6: Měla být ta Julie podle Shakespeara 16 letá, je!
7: Prosím vás, klid, prosím vás.
8: Dobře,
7: nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
8: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
6: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Jdu na scénu, to čistí paměť, pak mi to pálí.
7: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře, tahle hra je pro mládež.
6: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
7: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
6: Odrazovat, tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrknul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě by bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
7: Ty jsi měl včera narozeniny?
6: Ano, narozeniny jsem měl.
7: To ani nevím. A kolik ti bylo?
6: No to já nevím, ale
8: nějakého. Ale mě to jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no. Ale starýho vožralu a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
6: Ano.
7: Ne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bojš.
3: Je dobrý.
2: Teď mám flašku mistrovy slzy, 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, bojš. Opatrý. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, Ježíšmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij.
2: No, na tvoje Lucí. Lucí. Počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, to. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježíšmarja, ale já jsem hňup. Ježíšmarja, jsem zapomněl gatě. Ježíš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mě jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. Posle říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny. Podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Zedníček nevyskočil a já jsem z ničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně jiný to. Teď sedím takhle prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase generál, druhý, třetí, čtvrtý. Tak jsem se jako usmívala, čtu tady. Nemluvit, dobře. A teď najde takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: a teď dělá. Ona Alžběta.
3: Ale přísám, životě opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musíš ho Lučo, když tak nějak zvednout, ale nic, teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to a teď já jsem říkala, jenom nevadí a on jen začal chodit mezi lidma, jdeme tady záchod, ty nejíš, ty jsi vrná Luce, nejíš, že tady záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože byla státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda navnaní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, odjel tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoštaka dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček Beagle nebo Foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal. Ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků. Dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek Pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Mužíno, hasová, pálená, starý hmoští, špetka koření, kozí chlupa, bouška vzdálená, k tomu špěl svitrnic. Lásky, žádnej kouzelník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, nepochopil vůbec nic. V carování, milí páni, z udělání jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč a co dál? Škrabrat na teď paporeč.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový ty jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, volko, muž, mě okradli, co jsem tášku, a co jste tam měl? 30 peněženek! Ty si koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zdi, strašná rána, kuň mrtvej. Vejdi, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný.
5: A ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že ho v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně co? Nic, no, tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady tý tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chlubu začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázen v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chlubu začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si také postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, která hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě to si neumí nikdo představit. Říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže. A tak jsem nahatá, oběhla, a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda. Přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat, a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studii a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nejčí spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady, a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mýho domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkla zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v trubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla nic hodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte ma, on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany, rozhodla jsem se, že jacuzzi zasypu, že to prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svýho domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, to byla hrozná příležitost. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do světa.
4: Jo, jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle mám za sebou taky, loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotech venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s ocasem? Protože on nešel utrhnout, tak si ho ocas hodila přes rameno a jela vlastně na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Velká noc, svátá noc.
2: Franto! Kde seš?
6: Co je zase?
2: A že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
6: Ale tak když víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
2: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
6: Teďka právě, jo.
2: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
6: ale
2: co?
6: Ale teď jako nemůžu.
2: On je normální, tohle co?
6: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
2: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty to slavíme, já to teda
6: slavíme, slavím. Jasně.
2: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Že? Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
6: Jo. A to tady.
2: Ale otevři, někdo klepe.
6: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
2: někoho... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
6: Ale

0: pocházím z dalekého království.
1: No a co zřeš?
0: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt.
2: Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? V životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království?
0: To je odtud směrem na východ.
1: Zdravstvuj a neřvi.
0: Já nejsem z Ruska.
1: Ale zveš.
0: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého
3: na furt.
2: Hele, ale tak to mi vysvětlí jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že si neudělal na nás čas ani o Vánocích?
1: Ne, moment, jsme v nultém roce Vánoc, ještě nebyli, ty teprve budou.
2: Já už z toho blbím.
1: Já nevím, jestli jsem vás slyšel, ale ty teprve budou.
2: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví.
0: Tak to je váš cíl.
1: Neprskej na něj, ty.
0: O, nebesa nelhala.
1: Ježi, kdo tě poslal.
0: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
2: A našem barákem svítí nějaká hvězda?
1: To byl asi nějaký výročí, ne?
2: Asi nějaký výročí, dětku.
0: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
2: Jidáš.
1: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
2: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na jméně našeho synka?
0: Přináším dary od našeho Valašského krále.
1: To děláš dobře, vy.
0: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
1: Vážně.
0: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
1: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať se sebe, já fakt nemám tady.
2: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
0: Ano, to je to jméno, co mu
1: ty pořád jedáš, a
2: mně se to líbilo, hodil se to k tomu.
1: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bejvávalo.
0: No nic, nechám tu dary.
1: O, ne, dětku.
0: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
2: Počkej.
1: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
0: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
2: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, čeče, on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
1: Že jo?
2: Jednou, i když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
1: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
2: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
1: No.
2: Jo?
1: Ale práskat z něho bude. No. Tak pěkný tohle člověče. Víš? Práskat z něho bude.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: To je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: Já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: ne, buchtičky? Ne, to nejde, au doma, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No, no.
3: Schválně, co říkáte vy, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: Ale tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný hněv. Ale keď jste boli malá, tak jste boli taká trucovitá, čo?
3: Jo, nemali jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla jsem jí hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku. Nebyla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
4: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto ale, a trepat ano, nožičkami.
3: No, neviděl,
4: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami.
3: A já s tím jídlem půjde.
4: To je, víte, nevěřte.
3: Já to bych měl přeci vytáhnout.
4: To je, panice, to je. Tam išlo o život,
3: je
4: to bylo
3: v panice. Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala.
4: No ale,
3: ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zde.

0: Něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
1: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Hodina před půlnocí, je sobota 26. září, vysílá Karlínská budova Českého rozhlasu a v ní konečně tváří v tvář po čase ten, která má větší

0: prsa než já, a to je Petr Kubala. Malá, velká, žádná, to je téma dnešního vysílání a chápu, že dnešní téma může být pro některého anebo některou z vás dost bolestivé. Tak já jsem na to připraven a doufám, že posluchači také a vy, kteří jste netušili, o čem že se tu budeme bavit, tak budu rád, když se zaposloucháte a budete-li mít co říct k dnešnímu tématu, připojíte se. Jak, řekneme za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Schováváte svoje tělo, vadí vám cizí pohledy, řešili jste někdy prsa, trápil vás vlastní hrudník, byla poznámka silnější než sebevědomí, nebo smál se vám někdo ve škole, zíral někdo moc dlouho nebo komentoval vás někdo bez dovolení. Tématem budou prsa a hrudník tak, jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná. Pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, a pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. 731 800 900 můžete volat, psát, můžete také na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Z Prahy zdraví Honza Macon, Petr Kubala a doufám, že i někdo z vás.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Neostýchejte se, nebojte se, Praha nekouše a navíc je to téma, které jste si vybrali vy sami a dokonce jsem ho dostal několikrát ještě na vyžádání, když už konečně toto téma dáme, protože je to téma, o kterém jste prý nezavadili v rámci vysílání, tak to pojďme napravit. Zkusíme třeba vás. Tady je Honza, hezký večer, kdo volá do Českého rozhlasu. Kdo je na druhé straně, kdo nám volá? Mlčok Antonín? Ne. Zkusíme to ještě jinak. Telefon číslo 731 800 900. A co vy?
2: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Zdravím do Brna. Ludmilo, téma malá, velká, žádná. Jak to vypadá u vás? Jak jste zžita za svůj život?
2: No, teda velká.
0: Velká, extrémně velká.
2: Ne. Ale velká. Můžu vám říct, že jako od mládí, když jsem chodila do 6. třídy, tak jsem měla první podprsenku. Měla jsem, a to jsem byla chudérka, protože kluci mě z toho pořád tahali zadu za gumu.
0: Ano, to jsme dělávali a nejedné. Ale ta, která byla první, jestli vy jste byla první, tak to asi pravděpodobně jste byla tou, která učila i ty ostatní o tom, že to tělo taky se nějak vyvíjí.
2: No, tak já jsem je vždycky mlátila, protože a můžu vám říct, že teď, když se sejdeme, jako, že teďka bude mě příští sobotu. Máme 74 roku a já jim to každý rok nadávám za to. A říkám, potvor, já si to dobře pamatuju.
0: Takže takhle, no. Ale to znamená, že to se ve vás, ale teda v tom případě, nebo do vás opravdu hodně vrylo, jako ta vzpomínka, že vám to takhle zůstalo.
2: No jo, to jo. No a potom teda, jako jsem se vdala to a můžu vám říct, a to mě začalo potom vadit, protože měla jsem problémy s páteří.
0: Ano.
2: A šla jsem na rentgen a představte si, že všichni ti rentgenologové, co tam stáli, se šli podívat.
0: No, tak...
2: A tak to jsem byla teda rozčílená.
0: Ano.
2: A to jsem měla, já nevím, 40. To jsem měla 40. A tak jsem tam udělala ostruhu, já jsem říkala, no nestydíte se, není vám to trapný, se tady na mě chodí dívat. Vy jste neviděli prsa, nebo co?
0: A nebyly to nějaké žákyňky, nějací ti?
2: Ne, to byly normální chlapy.
0: Jo, takhle. No tak jasné, že člověk potřebuje trochu soukromí a vůbec ono to někdy přeteče
2: a
0: ten hrnec.
2: A ty normálně při vyšetření. No. Tak. A ty se ještě tam pochychtávali, jo? Hmm. Ale já nemám takový prsa, jak třeba Halina Kloska, to ne. Mm-hmm. A potom jsem byla jako ve spojení trampu, kde nás bylo 30, jo, jako kluky, chlapy, holky, jako v Dani už jsme byli.
0: Ano.
2: No a já vždycky jsem říkala, Ježišmarja, já musím zubnout, to není možný. A oni, Ježíš, ale prostě jenom ne nahoře.
0: Mm.
2: Tak vidíte, někdo je vrchní, někdo má horní část, ale někdo spodní. Takže já jsem kapal vždycky, když měli asi to vrchní.
0: Ano.
2: A do dneška, můžu říct, teda, musím se pochlubit teda, že nemám žádný nějaký psí uši.
0: Jež, to si znamenám, psí uši, dobře. Jsem rád, že to berete takhle prsně sportovně, jsem zvědav.
2: No tak co jiného?
0: No jasně,
2: co
0: jasně.
2: Jiného mě
0: tak zase na druhou stranu, byla jste obecně za život spokojená s tím, co máte, co vám pán Bůh nadělil?
2: Ano, byla.
0: A to je důležité.
2: Byla, opravdu byla. Jako,
0: to tak je důležité a to myslím, že asi líp pozitivnější otevření nočního vysílání tady nemohlo být, takže já vám moc děkuju a dobrna zdravím.
2: Děkuji vám.
0: Ať se vám daří, naschledanou.
2: Ano. Musím něco říct. Já se vždycky dovolám na takové tyto věci, jo?
0: Ano.
2: Jako rozvody a to. Ale abyste mě to dali, že si říkají, ta ženská snad je jenom tady, žije tady tímto. Ale já mám zájmy taky o jiné věci a to se nikdy nedovolám.
0: Zajímavý, ale já děkuju, mě to sedlo, doufám, že to sedlo i ostatním. Tak ještě jednou děkuju, zdravím a ať se daří, ať nezlobí.
2: Já taky děkuji.
0: Naschledanou.
2: Jsem sama zvědavá, jak to bude pokračovat.
0: Já myslím, že vážnější a citlivější pohled na vlastní tělo a vlastně poměry je přijetí. Výborná volba je i písnička Evy Farné.

Sobotní noční linka, malá, velká, žádná, žádný bulvár, ale život. Schováváte svoje tělo, dáváte tělo tak jako s lehkostí vaší a je úplně jedno, jak vypadá na obdiv dalším, kteří jsou v okolí, nebo nuda pláže a vaše tělo. Dokážete si představit, že byste šli na nuda pláž? Vy, kteří tam chodíte pravidelně, asi k tomu budete mít nějaký zásadní důvod. Zároveň asi budete smíření s tím, jak vaše tělo bylo narostlé, jak to pán Bůh chtěl. Třeba na prsou je zvláštní, jak rychle se z části těla stane veřejné téma. Reklama ukazuje, společnost hodnotí, okolí komentuje. Partneři někdy mlčí a lékař může jednou větou změnit celý život. Stejná část těla může znamenat přitažlivost, mateřství, kojení, stud, bolest, rakovinu, operaci, ztrátu i návratu k sobě. U žen se o tom mluví víc, ale ne vždy citlivě. U mužů se o tom často nemluví skoro vůbec, protože stud se u nich balí do ticha a vtipu. A obecná pravidla je nepříjemná. Obecná pravda je nepříjemná. Cizí tělo umíme soudit během vteřiny, ale vlastní nejistoty nosíme roky a někdy nejvíc nebolí diagnóza ani pohled do zrcadla, ale poznámka, kterou druhý vypustil jen tak mimochodem. Na základní škole jsem byla hodně hubená a vyvíjela jsem se později než ostatní holky. Dodnes si pamatuju jednu poznámku ze šatny. Spolužačka se smála, že podprsenku nosím asi jen proto, aby mi nebyla zima. Byla to hloupá věta, která se mi zavrtala do hlavy na celé roky. Začala jsem se hrbit, nosila jsem volné svetry a na koupališti jsem se převlékala tak, aby mě nikdo neviděl. Dospělí často říkají, že děti jsou kruté, jenže horší je, že některé dětské věty v člověku zůstanou i ve chvíli, kdy už je dávno dospělý. Dnes mám svoje tělo radši, ale trvalo mi to skoro půlku života. Simona, 46 let. A středočeská Simona ještě navíc. Pište, volejte, těším se na vás.

0: Teď jsem si tu dal obnovit vaše příspěvky, které posíláte prostřednictvím vlastně komentářů pod internetovou pozvánku na stránkách rozhlas.cz/linka. První, co tady na mě vyskočilo, anonym, posluchačka z Moravy. To je téma pro starší věk, to snad nemyslíte vážně. No to myslím zcela vážně, protože to je téma, které se týká každého z nás. A ať už v dobrém, či ve zlém, téma zajímavé, hluboké a téma, o kterém se nemluví a u nás se o něm nikdy nemluvilo, tak prosím, zaposlouchejte se, zkuste se třeba i zapojit i jiným než anonymním způsobem, bude to fajn. Třeba Jana napsala, zdravím všechny linkaře, dnešní téma prsa a tolik otázek. Řeknu vám, pane Honzo, že tato část těla se řeší podle věku. Ano, ve 14 jsem koukala, že pár spolužaček bylo už vyvinutějších než já, ale popravdě po 10 letech jsme se setkali na školním srazu a už jsem viděla, že pán Bůh jim nadělil větší prsa, ale ubral na rozumu. Nemusí to platit všeobecně, ale dnes po mnoha letech jsem ráda za to, co mám. Dcera je po babičce z druhé strany a její obří prsa bych tady nechtěla. Chlapi, nemyslete si, že velká prsa nepřinášejí problémy, raději citronky než obry. Hlavně zdraví a toho si važme, jsem zvědavá, co tady naši skalní posluchači vymyslí. Jana, Jano, děkuju. A ještě přidávám od Bedřicha třeba dobrý večer. Mně se smáli, že mě bolí záda. Já jsem si z toho nic nedělal. Naopak, já jsem chodil na rehabilitace a záda můžou bolet každého z nás. Je fakt, že i tohle téma se týká pánů. A když se řekne velká prsa, tak si vzpomenu já na svoje školní léta, když jsem chodil ještě co by učeně do hotelu Olympic, do Gárny hotelu, který je vlastně hned naproti, ale spadá pod jednu společnost. A tam byla v čajové kuchyni jedna paní, která měla opravdu gigantická prsa. A já jsem se osmělil, jednou jsem se jí zeptal a první, co ze mě vypadlo, a otázka, která samozřejmě nevím, jestli byla taktní, ale mě zkrátka fascinovalo to, jak se ta paní vůbec mohla hýbat, protože bylo na pohled jasné, že její předklon vlastně znamená, že si odlehčuje tělo nějakým způsobem, aby jí ta záda nebolela. A ona mi tenkrát řekla na tu moji otázku, že zaplať pánbu jsem se rozhoupala k tomu jít na operaci si nechat zmenšit prsa. Ale po tom zmenšení už jsme se nepotkali, to už skončil nějak školní rok, ale každopádně takhle jsem se já setkal s velkými prsy a můžu vám říct, že spíš to bylo podle paní trápení než radost. Záda jsou záda, ono, co je pro jednoho hezké, pro druhého to může být dosti bolavé.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá, kdo se chce dovolat, má tu možnost, třeba vás. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo je na druhé straně?
2: Krásnou noc, krásný večer a příjemnou pohodičku.
0: Děkujeme, kdo je tam? Dana, Dano. Dana. Téma prsa, malá, velká, žádná, tak odkud to vememe?
2: No tak já se přiznám teda k tomu, že k paní Lidce a k těm velkoprsím mám daleko, to ano, i když jsem teda už v nějakých 11 letech začala ty prsa mít, ale pak jsem odkojila 3 děti a ty prsa mi zůstala a ta prsa mi zůstala a jsem šťastná, že nemám velká prsa teda. Mm-hmm. Já osobně jsem ráda, že nemám velká prsa.
0: Za svůj život jste vypozorovala, že je lepší mít větší nebo menší ve smyslu...
2: Určitě menší, protože ano. Nemám problémy s páteří, to rozvičím, i když jsem ráno třeba zatuhla. Je mi už plus 70 a nemám problém si v létě vzít ilko nebo nějaký šatičky a nemusím nosit ani podprsenku, protože mám pořád takové příjemná ňadírka. A jako nezávidím, opravdu nezávidím těm velkoprsím a co nesnáším teda vyloženě, k tomuto tématu chci říct. Mm-hmm. Já nesnáším zvětšování. Zmenšování bych ještě pochopila, když to překáží. Ale zvětšování prsou a silikony, prostě to nesnáším.
0: Já vám to neberu, ale zase na druhou stranu bych se snažil vnitřně pochopit zase třeba tu ženu, která se cítí...
2: A která je tak rovná jako chlap, no, tak to jako...
0: No, je tam, když... Uznejte sama, že zase, když ano. člověk má v hlavě nějaký minrák, to tak můžeme nazvat, že... Takže člověk potřebuje pomoct s tím, že zkrátka ona chtěla mít, ne? Jako, že viděla v televizi, ale že chtěla mít a že se necítí dobře být ženou, tak jak vypadá, tak asi proč ne?
2: No, já mluvím za sebe a takže říkám, že jsem šťastná, protože já jsem měla velice dobrou kamarádku. Ona už teda nežije nějakých 15 roků a bylo jí 58, když zemřela. A to bylo vyloženě prsatá ženská. A ona měla velký problémy, když jsme třeba chodili cvičit spolu, tak jenom poběhnout, jo. A ona jí věčně, ona si vždycky musela pak lehnout a odpočívat, aby prostě ty prsa jí tížily. Vyloženě ona měla o nějaký čísla větší velikost.
0: Já vůbec vlastně nevím, co znamená číslování, nebo jak funguje číslování.
2: Číslování, jediný... no tak jednička to není skoro nic, že jo? Dvojka to je takový průměr.
0: Ano.
2: Takový ženský průměr, dvojka až trojka. No a to ostatní to už je nadměrnost.
0: No, co si pamatuju, tak když jsem začínal v rozhlasu nebo v rádiu obecně, tak na jedné soukromé stanici, tak jsme vysílali s Bárou Štěpánovou. A to byly...
2: A to je prsata.
0: Ta právě chci říct, že vždycky, když přišla do studia, tak vlastně nejdřív přišla prsa, pak dlouho nic, pak teprve ona.
2: Ano.
0: A vlastně, dejme tomu před pár lety, možná třeba ještě teď to tak má, ale pamatuju si, že jsem... někde viděl odstavené auto, na kterém bylo napsané, tímto autem jezdí Bára Štěpánová, velikost prsou 37C, ale co to jako znamenalo, to už nevím.
2: 37C to vůbec? Jo, ono C je vlastně objem potom, jo, to Ačko, Bčko, Cčko, no, 37C, to vůbec nechápu.
0: Ale to já už vůbec jako ne, ale taky...
2: Tak nějak... Ale to nebudem řešit. Víte co, Honzíku, já zaplať pámu jsem ráda za to, že nemám nadměrná prsa a že netrpím při žádným pohybu, tak jako spíš už nohy občas mě trošku zloběj, ale jako, ale a i ty mám tak jako v rámci svých možností pořád to slouží.
0: Moc děkuju za zavolání. Díky.
2: Krásně, já moc vás zdravím.
0: Taky. Dobrou noc, díky.
2: Dobrou noc.

0: Noční linka z Prahy dnes s Honzou Macounem a s vámi. Téma, které jste si vybrali vy, posluchači, které jste navrhli, také několikrát připomněli. Týká se každého z nás. Třeba moje tchyně, ta má, vlastně ta nemá. Ta nemá. Už nemá, měla a nemá. Když dorazila taková ta fuj nemoc, tak naštěstí musím říct, že zvládá ten stav, kdy nemá, myslím, docela dobře, i když samozřejmě člověk nevidí úplně do té skuliny, ale je to celoživotně usměvavá ženská, která vlastně si dokázala z těch prsů nejenom udělat přednost, ve smyslu, že než šla tenkrát na operaci, a tenkrát to je třeba 5 let zpátky, tak jako fotografka vystudovaná si s mužem udělala nádhernou fotku před a aby šla proti případným neduhům v mysli i fotku ve stejném místě se stejným chlapem, se stejným pozadím i po. A udělala si z toho takový obrázek, aby to měla na očích neustále, aby to připomínalo dobu, kdy měla nejen krásná prsa, ale že i ženská bez prsou nestratí tu ženskost, i když je nemá. Snad jsem to řekl dobře. Snad jsem to řekl tak, jak to vnímá i ona, ale je fakt, že zaplať pámbu, že je to celé všechno pryč. A když to bylo pro zdraví, pro jistotu, tak stejně nezbývalo nic jiného. Takže zžít se s tím, anebo se duševně utrápit, tak to se nás naštěstí netýkalo. Ale věřím, že tohle se může týkat, to trápení, třeba doživotní trápení v mysli i třeba kohokoliv jiného, protože tohle je teda velké téma, které není možné podceňovat a hlavně všechno začíná prevencí. Takže je třeba se podívat do svého nějakého lékařského záznamu nebo kalendáře a kouknout, zjistit, byli jste na kontrole, byli jste na mamografu a kdo má výmluvy k tomu, že ne, protože a jelikož, pak ještě přijde takové upozornění od zdravotní pojišťovny, aspoň tedy mně přišlo, ne na téma prsa, ale prostata, tím už jsem definitivně zjistil, že už jsem starý člověk, na druhou stranu je fajn být radši připraven a radši zkontrolován, než ukončit žití a bytí na zemi dřív, než by bylo nutné. Volejte právě teď a volá nám kdo?
1: Dobrý večer, pane Honzo, tady Jana Zirková.
0: Ano, zdravím, Jano. Jano, Jana má obě?
1: Ano, a já volám ohledně toho, že jste teď připomínal to vyšetření, tak já bych tomu chtěla říct, že letos na jaře jsem zažívala takové opravdu krušné chvilky, protože se mě udělal na levém prsu zánět prsu a samozřejmě měla jsem strach, takže jsem googlila a našla jsem taky, že by to mohla být zánětlivá rakovina prsu, takže jsem měla opravdu velké obavy a tak jsem tedy zašla za svojí gynekoložkou a ta mě poslala teda na ultrazvuk a naštěstí se potvrdilo jenom, že to byl zánět prsu, no, který byl dobře léčitelný, ale
0: a
1: ten strach jako
0: cože ten strach, který jste měla, že jste potřebovala tak nějak jako vyřešit a poradit se s internetem?
1: No, já jsem takový typ, no, že než vlastně samozřejmě zajdu k tomu doktorovi, ale hledám si takové ty informace na tom Google, no, jsem si přiznat.
0: A to ubližuje přece, ty duši to musí hrozně ubližovat, já jako chápu,
1: jo, to máte pravdu,
0: ale to
1: no.
0: Se musíte hrozně trápit, protože tam najdete všechno, od toho, že máte určitě i nějakou možnou zánětlivou nemoc z jiného světa díla, nevím, teď to musí být hrozné pro tu duši.
1: To je pravda, no, ano, ale jako našla jsem si tam třeba takové dobré babské typy, no, to jako musím
0: počkejte,
1: být,
0: to co se zastavme, jaké babské typy, nebo co, čím jste se uklidňovala?
1: No, babské typy ohledně vlastně toho zánětu, když už jsem měla pak potvrzený, tak jsem si našla, že na to dobré třeba zelí přiložit na to prsto, anebo tvaroh, no, že to vytahuje ten zánět, tak to si myslím, že bylo tak jako k užitku, no.
0: Vy už jste ve věku, kdy máte možnost chodit pravidelně na kontrolu prsou v rámci
1: prevence? Ne.
0: Ještě ne.
1: Mě za 4 roky teprve čeká 40, takže jsem poměrně ještě mladým věku, no. Takže
0: to jenom ještě teď, že se vrátím k tomu příspěvku tady od posluchačky z Moravy. Tohle je téma pro starší věk, no to nemyslíte vážně. Myslím, to je i pro starší, pro mladší, protože to se týká každého z nás.
1: Pro různé ročníky, myslím, že by se paní nemusela pohoršovat, tak na tomhle tématu nic není.
0: Co prsa, celoživotně jinak spokojená, nebo byste něco poupravila, nebo akorát, nebo máte nějaká prsa, musím... která vám přijdou fakt krásná, když si to dokážeme představit i my?
1: Já musím říct, že moje, třeba co se týče moje tělesná váha, tak to mám jako na houpačce. To třeba, když mě bylo tak kolem 15 roků, tak jsem byla opravdu extrémně hubená. To jsem měla 45 kg při vejšce 172 cm a to si mě to si teda mojí mamku zavolala třídní učitelka do školy a bála se, že mám anorexii i doslova, no, že opravdu jsem si jí dostala strašně moc hubena. No a postupně, jak šly ty léta a došla jsem tady k tomu mýmu věku, tak jsem se pěkně zakulatila a musím říct teda, že ještě před pár lety mě to docela štvalo, ale teď už musím říct, že na to už tak nějak jsem si zvykla.
0: A nebo, co zbývá taky, co taky může
1: taky,
0: být.
1: No. A tak samozřejmě můžete držet dietu, že jo, no, ale tak jako není to jednoduché.
0: Ale
1: no.
0: Tak to zase znáte, Halinu, ne, nejlepší dieta je nežrat, no, tak co se na to budeme povídat. Každopádně je fakt, že u těch ženských, když jsou hubenější, a tak prsa jdou povětšinou dolů, že? To je,
1: no,
0: to tak
1: je.
0: Je
1: pravda, ano.
0: A naopak, na druhou stranu, máte jako žena, nebo dokážete ohodnotit jako žena jinou ženu v tom, že má hezká prsa?
1: Jo, tak já bych řekla, že ano, samozřejmě líbí se mně přirozená prsa, jak už zmiňovala paní Dana z Blatný, tak taky nemám ráda plastické úpravy, že jednak mi to připadá takový nevkusný a myslím si, že i snad i nebezpečný pro to ženské tělo.
0: Dá se to vůbec poznat na pohled, že jsou upravena?
1: No, tak někdy to poznáte, když mají takové jako balóny, třeba jak měla Pamela Anderson, tak to poznáte,
0: jo, tak
1: no, někdy.
0: To i slepý by asi pravděpodobně pobral, no. To je fakt, to je fakt. Jsou v něčem prsa strašákem ještě?
1: Tak určitě v té nemoci asi, no, si myslím... Rakoviny prstů jsou jako je velký strašák, no.
0: Jako ženský, povídáte si mezi sebou o tom, co je tenhle ten strašák zač, anebo je to téma tabu mezi ženami?
1: Tak u nás v rodině tam si o tom povídáme, no.
0: Takže no. Není to věc, která by byla úplně stydlivá, že jsou věci, které se neříkají.
1: A jinak, no, není to strašák a ještě tak jako postupem věku třeba, když ta prsa klesají dolů, tak třeba některé ženy se na to stydí, ale tak já si myslím, že to k tomu věku patří, no.
0: Tak já znám třeba jednu ženu, která, jednu konkrétní ženu, která říká, no holky, padáme. A bere to v tomhle směru, takže u ní je to tak
1: já. Dobrý.
0: Holky, padáme, jdeme spát. Tak já to vidím takhle. Děkuju moc za zavolání.
1: Tak já taky děkuju.
0: Ať se daří.
1: Dobrou noc, pane Honzo.
0: Děkuju.
1: Tam taky naslyšenou.
0: Naslyšenou, ať nás prsa nikoho, protože téma prsou se netýká jen žen, i nás může, ať nás netrápí.

0: 731 800 900.
1: Ty, kdo mě uslyší, buď vítáná.
0: Ano, buďte vítáni v rámci noční linky z Prahy dnes na téma malá, velká, žádná. Je to směřováno k tématu, které se týká sice žen asi nejvíce, ale i nás mužů. Ono by se řeklo, že třeba taková rakovina prsou se týká žen, jen žen, není to pravda. I muži mají s tímto problémy, ale skoro vůbec se o tom nemluví. Budu rád, když samozřejmě přispějete do našeho vysílání, buď telefonem nebo písemně, linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Takže jakákoliv jiná témata rozebíraná na webu nebudu zobrazovat, aby se to nemíchalo, ale píšete vkusně a to jsem za to moc rád a voláte zajímavě. Tak zkusíme třeba vás do vysílání. Tady je Honza, pěkný večer. Kdo nám volá teď?
2: Večer. Tak Jan.
0: Zdravím, Jane. Povídejte, jak se vás dnešní téma týká.
2: No, tak budu 2 měsíce možná jsem byl v jedné vinárnici, tam došla paní, jsem holku zašátkovaná, po operaci rakovina. Oba 2 implantáty.
0: Ano.
2: Tak se tam potom 3 ženské ošahávali. Ta to uměla prodat, že to má jaké teplu a nesí, co si, že si můžu šáhnout a já, ale bylo to přesto, že šáhal. A když vzpomenu další prodávání těch větších, tak si vzpomenu na 81. rok vojnu, kdy jsme jeli, viděl si Janko, 1,5 tuny a Tatra válník 10,5. Teta, vy tady velíte. Tak jsem jel. Zastavil jsem na pravé straně, byl trávník. To bylo štěstí pro příslušníka SMB, protože v momentě, když si znám předpisy a už mě, jelikož příslušníci na nás na vojáky neměli, já jsem byl ještě lopaťák, silnější stavební, tak jsem mu ukázal jenom jízdní rozkaz, ani nestalo okénko a 3krát jsem mu zopakoval, že jsou na vojně, a poslouchám rozkaze. Jestli uměl číst, to nevím, ale obešel auto. Paní v civilu, v sukni, 55 roku nejak. Tam inteligentně stála okénko. Začala na něho, abych se nespeřil, 3 jazykama. Východňářský, maďarský.
0: Pojďme k tématu, prosím. Máme dneska téma.
2: Ano, prsa.
0: A tak dostaňme se k věci.
2: No, však právě. To bude za teřinku. Nemohli se domluvit, takže teta, teď jsme neřekli náš jak teta, otevřela dveře a s týma. Nevím, jak je to číslování, jak se to počítá, ale my jsme to dohodovali 5-6. Na těch 100 kilo, ale ne, že by byla bachrata, úplně krásná ženská, udělaná, celka. Tak vypadla a na to příslušníka SMB, kromě neho byl ještě zrzavý, spadla a tím mám nadama na krk a trénovala klíky. A vždycky se jí podlobily ruky, nevím proč. Až už to měla moc a příslušník byl fialový, tak vyskočila jak laňka, pravačka o levačku chytla a prepáčte, vědě, ani možem na noj, úplně spisovná slovenčina, průmyslovačka byla, domlátit jednu jedinou ranu bych nechtěl.
0: Děkuju za příspěvek. Pojďme se vrátit k tématu. Malá, velká, žádná. Někdo je má k obdivu, někdo je má k průšvihu. Někdo není spokojený s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají. A někdo si pomohl třeba nějakou operací, ať už zdravotní zmenšit, zvětšit. I o tom je dnešní téma Malá velká žárna.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Tady píše Ludmila z Brna. Honzíku, já jsem chtěla ještě dodat, že mám prsa číslo 5 a nemyslím, že jsou obří a nikdy mě nepřekážely. Mám tady příspěvek třeba, už to tady vidím, od Ivety. Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, tohle je moje vzpomínka na školní léta. Křivky ženského těla se u mne začaly prasazovat poměrně brzy a tak jsem docela záhy nosila podprsenku. Dříve narozené dámy si jistě budou pamatovat, že se nosívaly podprsenky, kde se na zádech křížily široké gumy, které obepínaly celý hrudník. Dodnes pamatuji, že při hodině zeměpisů se spolužák naklonil přes lavici, chytil přes halenku tyhle gumy, natáhl je jako prak a střelil mě do zad. Já na nic nečekala, otočila se a taky střelila spolužákovi facku. Učitelka jen zdvihla oči a ukazováčkem naznačila, abychom přišli ke katedře, což doplnila slovy žákovskou oba. V jedné žákovce se objevila poznámka fackuje spolužáky při vyučování a ve druhé střílí spolužačky v hodině. Jenže co doma? První, co mě napadlo, zeptat se mamky, co by udělala, kdyby se jí něco takového stalo, a ona slušně odpověděla, že by taky střelila facku. Já sáhla pro žákovskou a podala jí mámě, ta si přečetla obsah a ta s kamenou tváří, ale třesoucími se rameny, skrývajícím smíchem beze slova poznámku podepsala. Dobrou noc.

0: Další volající, muž, žena, pěkný večer, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví.
0: Já vás zdravím.
1: Mě zaujalo to téma a směju se celou tu dobu. Já bych řekla takhle, každý musí být rád, že teda, nebo musí být spokojený s tím, nebo každá žena musí být spokojená s tím, jaká prsa jí narostla, hlavně, že je zdravá. Ale chci říct, že si děláme se sousedkou legraci, já říkám, že je mám po strejdovi z Plzně a ono říká, že po tatínkovi.
0: Počkejte, a strejda z Plzně nemá jaká?
1: No ten už bohužel nežije, tak jako takhle obrazně nebo tedy přirovnání takový, že strejda z Plzně byl, neměl prsa prostě tak vyvinutý, jak jo. By si asi muži představovali, tak. Mm-hmm. A ještě jednu příhodu, možná, že se to někomu bude zdát zahranou, ale při jednom našem firemním večírku, kdy si bývalý jeden kolega, který byl mimochodem velmi oblíbený, protože dovedl udělat opravdu zábavu a nikdy neskazil žádnou legraci, tak už měl tedy něco upito, jak se řekne, ale nikdo se nikdy na něj nemohl pro nic zlobit. Tak mě povídal, kde pak si nechala ko? A já říkám, ale tále na věšáku, dopa by se s tím tahal. A my všichni jsme se rozesmáli kolem dokola a neurazila jsem se, ani nikdo prostě to nebral jako nějakou vulgaritu, ale jenom prostě zpestření toho, té zábavy, jo. No, takže takhle to chci říct.
0: No jo, řekněte mi ještě, paní Hano, když říkáte, že žena by měla být spokojená s tím, co jí teda pán Bůh nadělil, tak ale přece jenom...
1: Musí.
0: Ona třeba zažije nějaké ve škole nebo i normálně v životě. Já jsem třeba nevěděl, a třeba mi to potvrdíte, třeba vyvrátíte, kamarádka mi říká, píš moje prsa, když jsem se ptal, že jakou velikost podprsenky, což se nepamatuju, jaké číslo potom řekla nebo písmeno, si kupuje, tak ona říká, no podívej se na mě, to je vždycky těžký sehnat pod prsenku, protože jedno prso mám větší a druhý menší. Je to fakt?
1: No tak může to být anomálie přírody, samozřejmě.
0: A já myslím, jestli je to normální, nebo jestli jsou symetrická. Normálně.
1: No já si myslím, že teda příroda, to je prostě příroda, takže může samozřejmě, i znám případy, kdy jedno prso bylo menší a jedno trochu větší, ale ne tak, aby to bylo tak markantní. Ano.
0: Pozná to ta žena, no. Ale jako ten protějšek to asi nemá možnost poznat.
1: A ještě chci říct, určitě, já jsem tedy už starší, ale určitě tedy dnes je k dostání velice kvalitní a pěkné prádlo, takže i ten, kdo prostě nemá ty vnady takové, jaké by si přál,

0: by jsou pryč a můžeme si dopřát prádlo takový, který nám vyhovuje.
1: Bohužel si nepamatuju jméno té paní, ale je to paní, která prodává spodní prádlo pro ženy a je čas od času vidět v televizi a ona, když se s ní...
0: Já vím, o kterou myslíte, ona, tu paní. Ona šikovná.
1: Často říká, teď vy, holky, vůbec, vy nevíte, jaký velikosti podprsenek máte nosit, teď vy si vybíráte špatné velikosti.
0: Takže... A k ní jezdí především ženy, které jsou teda vybaveny opravdu jako příroda, které příroda obdařila, tak chci říct.
1: Děkuju pěkně, zdravím, bavte se dál,
0: já
1: doufám, že to bude.
0: Já taky vám zdravím, přeju hlavně hodně zdraví a všechno
1: a tak,
0: dobrý.
1: Taky, dobrou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
1: Koukám na hodiny, za 3 minuty půlnoc, dáme si odpočinek, pak přivítáme nový den a vstoupíme do 2. hodiny povídání na téma malá, velká, žádná.

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Dnes ze studia z Prahy zdraví Honza Macon. Probíráme téma, které jste se vybrali vy do noční linky, případně přidávejte i témata další měsíc se blíží. Je nás tady dost, témata originální anebo úplně obyčejná, ale dlouho třeba nebyla, tak je zkusíme pojmout zase jinak. Tohle téma jste se opravdu vybrali vy a já jsem za to rád, že vnímáte naše vysílání a že si troufnete i na takové téma, jako máme dnes. Já ho teda označil tak, aby to bylo jasně zřetelné, co se bude probírat, ale zase jsem nechtěl, aby to bylo takové lehtivé úplně, aby to nesvádělo jenom k jednomu pohledu, protože když se řekne prsa, tak jsou to taky ňadra a taky jsou to ty, co mě zničili život.
1: Noční linka.
0: Máme nový den, vítáme neděli 27. září 2026. Pojďme popřát všem těm, kteří mají dneska svátek. Kdo to tady má svátek? Dal jsi mi tam správnou stránku, viď? A ještě na to nevidím. Jonáš. Jonášům vše nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost, klid, pohodu, úsměv a bezproblémová prsa. Stejně tak to přeju i vám, co máte příjmení Tesař, Tesařová. Ať se daří, klid, pohodu, úsměv a hodně nás, Českého rozhlasu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Je fakt, že když se řekne ňadra nebo prsa, tak většinou v tom člověk hned vidí a vnímá, cítí takové vrnění, vzrušení, napětí. No, je ho dost, když si ho dáte takhle filmovat.

0: Weber da sebe.
1: Dívej se na cestu, ať nezakopneš.
2: Bez starosti.
1: Teď se jadí.
3: Tak a teď. Plouchnička. Jako třešnička.
4: Vy jste museli aspoň dvakrát.
3: To je vzrušový.
5: Já nevím. Mě nějak blbě.
3: Růženko, mě na tom strašně záleží. No. Nemohli bychom spolu, myslím někde tady, jako milenci. Rozumíte mi?
6: Sama voda? Přihořívá?
4: Nejradši mám takový, co no nose, co no nose, prsenky.
7: No co? Vem si pod prsenku. No jsem v práci, ne? To byste by si to dovolit nemohla, za to bys musel dostat.
8: No kdo, pojď mi rozepnout ten zip!
3: Přejete si.
5: Bože, takový vlahý večer.
9: Chtěla bych nějaký milostný román.
10: Prožít nebo přečíst.
5: Jsem daná.
3: Trochu masochistka, že?
11: Všim si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
12: Všim.
11: Téska modely.
3: Zasni.
13: Mě to tak vzrušující jsem. Už lidé to nezažil. Mě stěla.
14: Co ty na to? Máme nový prsa. Jsou senační.
15: Hambáska jedna neví, jak by se před těma chlapama předváděla.
16: Pojď. Až si tomu stoupne.
17: Come la signora. Così, così, così, così.
18: Io così. Asi tam.
19: Velebrosti. Au!

0: ledový, to se nikdo nedoví.
1: Za kým si to šel a kam?
0: Možná měsíc jen to

0: Až do posledních tónů, ty můj kvítku medový, to se nikdo nedoví, ale doví, když bude poslouchat noční vysílání Českého rozhlasu i dnes na takové téma, které může leckoho provokovat. A já bych byl rád, aby neprovokovalo, aby pomohlo třeba i ostatním posluchačům, posluchačkám především, protože téma ňadra, no pánové, vy je nenosíte v takových velikostech, jako třeba některé ženy, které je trápí, sice třeba jsou krásná na pohled, ale to, co se za nimi skrývá za bolest, to už třeba si nedokážete ani představit. Sice jsem chlap, ale nedokážu vlastně ani pochopit, jak se správně vybírá podprsenka, protože ne, každá podprsenka padne na správné, na správná prsa, nebo košíčky, nebo různá zajímavá synonyma v rámci toho, co ženy nosí. Fakt v tomhle to mám skoro samou vodu, takže budu rád, když mi vy připomenete, nebo odhalíte, jak třeba svým prsům říkáte, nebo jak se vaše drahé polovičky k vám chovají a jak vyjadřují radost, či možná tužby o tom, že by se možná mohlo něco změnit, protože třeba tabu, tohle slovo je taky důležité v rámci některých vztahů, a nebo některé ženy vůbec nechtějí probírat prsa, ale to se snad nebude týkat té druhé hodiny dnešního vysílání Malá, velká, moje. Telefon do studia víme, známe, nevíme, rádi připomeneme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo nám volá? Pěknou noc přeji.
2: Hezkou noc i vám, pane Honzo.
0: Dobrý den, nebo dobrý večer. Kdo jste? Představte se nám, prosím.
2: Hynek z Vysočiny.
0: Hynku, pověste, malá, velká, moje. Tak kde to vezmeme?
2: No, já bych řekl, že začnu od začátku mého dospívání, když jsme si z toho dělali jako malí kluci legraci a říkali jsme hlavně bacha, aby si nezazděl třísku.
0: Ano.
2: A nebo aby náhodou prostě nebyly ti prsa v záporných číslech uvedené.
0: A to taky, to tak bývalo, ano, to si i já pamatuju ze školy tohle.
2: To bylo mládí nerozumné.
0: Ano, a pak přišlo prozření, pak přišla puberta, tam to bylo možná nejhorší, ne?
2: No pak přišlo takové to očumování, osahávání a podobně, ale já dneska o tom můžu mluvit z plna hrdel, už je mi to jedno, je mi 70 let, takže už něco málo jsem zažil.
0: A viděl?
2: A musím říct, že jsem, nebo patřím, ještě pořád patřím do skupiny, kdy, když člověk pohledem sjede ženskou postavu, tak se nejraději zastavím tak 20 cm pod bradičkou.
0: To znamená, že moc daleko nedojdete.
2: No, asi tak. Ale chci tady toto. Poznal jsem různé typy prsou a neměl jsem problém s vystřídáním partnerek a až potom jsem jednou narazil na jednu, která mě zaujala a zaujala mě natolik, že jsem u ní zůstal.
0: Ano.
2: A stala se mojí ženou a byla od Pána Boha obdarovaná dobře. A neměla s tím vůbec žádný problém, akorát možná někdy v soukromí říkala, že se jí to nelíbí, ale já povídám, prosím tě, hlavní je to, že se to líbí mně.
0: Tak trochu sobec, ale.
2: No, ale to jako, já jsem ji uklidnil tady tím, prostě já jsem říkal, že kdybych napsal poem Mácha máj, smetana mou vlast, ale žádnej z nich nepřekonal krásu ženského těla a jejich prsou.
0: Co ona řešila někdy, vaše prsa třeba? Nebo vaše tělo?
2: Já jsem nebyl žádnej hubenior taky.
0: Ano.
2: Takže jako my jsme si neměli co vyčítat navzájem, takže tady k tomu nedocházelo.
0: Mm-hmm. Takže celoživotně ale spokojen.
2: Já jsem byl celoživotně spokojen. Bohužel už musím mluvit v době minulé, protože už je to 4 roky, co mě opustila a odešla do nenávratna. A je to tak a musím už žít jenom ze vzpomínek.
0: Děkuji vám taky. Děkuji za zavolání, za milé vzpomínání a o vaši spokojenosti s ženským tělem, které jste si vybral a které bylo neupravené.
2: Neupravené, určitě. Mm. Určitě.
0: Děkuji.
2: Já jako úpravu jako maximálně ze zdravotních důvodů tu uznávám, ale jako úpravu prsou neuznávám. Mm. Vůbec jako z estetického hlediska já si myslím, že ne.
0: Hinko, děkuju.
2: My jsme měli jednu paní a ta obzařená nebyla a říkala do huby to stačí a do ruky.
0: Jo, už vím, jak to pokračuje. Vím to. Ale děkuju i vám. Zase chlapský pohled to taky potěšilo. Tak ať se daří a dobrou noc.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
0: Malá, velká moje, takové téma dnešního vysílání Noční linky. Mám tady od Michala příspěvek, už se na něj dívám. Po kratší odmlce zdravím posluchače a vás, pane moderátore. Mě na ženách, zvlášť těch slovanských, líbí velká prsa. Ale přirozeně velká, ne uměle upravovaná, jako měla třeba Lolo Ferrari. Mám jednu kamarádku a tu příroda bohatě obdařila. Opravdová žena. Zdravě vypadající bujné poprsí je pro mě znakem plodnosti, symbolem přirozené ženskosti. Jako muž vizuální typ jsem v tomhle poněkud živočišný, ale atraktivitu nedělá jenom velikost poprsí. Mám v počítači uloženou fotku jedné vysoké štíhlé korejky, která má prsa malá a přesto je neobyčejně přitažlivá. A je-li žena přitažlivá nejen tělesně, ale také intelektuálně, pak je to pro mě ideální kombinace. Žena s touto výbavou je anděl. Taková třeba byla moje Veronika a protože byla anděl, nemohl jí Bůh nechat žít mezi námi. Teď je vhodný čas zvednout telefonní sluchátko, tedy jestli ještě ve vaší domácnosti linka zůstala, ta pevná, nebo mobil, a ťukat 731 800 900, malá, velká, moje. Tak třeba koho vzít? Haló, Honza u telefonu, kdo nám volá?
4: Haló, tady je Lidka od Vizovic.
0: Zdravím, Lidko, vypnout rádio a můžeme povídat.
4: Ano, už to bude vydržet.
0: Tak, hotovo 20, malá, velká, dobrý. Moje. Jak je Ludmila na tom?
4: Prosím. Halo?
0: Ano, já vás poslouchám, všichni vás posloucháme.
4: No, já vlastně poslouchám. To já nevím, odkud pocházím, Teogare, já jsem z Valašska, kde se narodila v Karolínce, kde je hrozně pěkné, aspoň mi se tam vždycky líbilo. To není daleko od Vidoviče. No a to ještě prsám, no. To když jsem byla mladší, podstatně mladší, přes mám jak 70, tak mě mamka vždycky říkala, když jsem bývala hubená, moje dcerko, děs, vidíš, jak opuchlání. No a potom, když jsem se vdala, přibrala jsem, a když bychom měli děti, no ale přibrala jsem, při maminka měla metrák, tak tím jak bychom, protože můžu být hubená, že brácha tady jak týčka a nikdy tlustí nemůže. To je takový typ člověka, jo, někdo nepřibere, kdyby směno, já nevím co, a někdo, já přiberu jenom, přejdu okolo cukrárny a vzroky oči.
0: Chápu.
4: To jsem se asi smířila a potom, jak jsem přibrala, to mě říkala, bože, dcerko, už nežer, už je jak dýně.
0: No ale jinak životně spokojená s velikostí poprsí.
4: Ale jo, já úplně, já jsem spokojená ze vším. Říkám, člověk musí brát ten život tak, jak jde. No.
0: Dobře, děkuji vám, moc děkuji, Ludmilo, ať se daří, pěknou dobrou noc, nashledanou. Jinak já se dívám tady taky do vlastně takových příspěvků ohledně prsou, kdyby náhodou třeba někdo chtěl doplnit své znalosti, což já na tohle téma, jo, protože zajímám se a dneska pro dnešní noc obzvlášť. O prsou se hodně mluví, ale některé jejich vlastnosti mohou překvapit. Třeba velikost sama o sobě neurčuje, kolik mléka dokáže žena vytvořit. Malá prsa tedy automaticky neznamenají problém s kojením a velká nejsou zárukou větší zásoby. Prstvo tvoří především žlázová tkáň, tuk a vazivo. Prsní svaly leží až pod ním, takže cvičením posilujeme hlavně podklad, nikoli v samotnou prsní žlázu. Ani pravý, ani levý prs nemusí být stejné. Mírný rozdíl ve velikosti či tvaru je běžný. Pozornost si zaslouží především nová změna a drobné hrbolky na prsním dvorci. Mohou to být přirozeně žlázy, které vytvářejí masný sekret a pomáhají chránit bradavku před vysycháním a třením. Zajímavé je také propojení kojení s mozkem. U kojící ženy může uvolňování mléka spustit nejen sání dítěte, ale i jeho pláč, pohled na něj nebo pouhá myšlenka. A podílí se na tom hormon oxytocin. Prsa tak nejsou jen otázkou vzhledu a velikosti, ale i ukázkou toho, jak spolu v těle spolupracují žlázy, nervy a hormony. Oxytocin do těla.

0: Tématem jsou prsa a hrudník, tak jak se o nich často nemluví dohromady. Malá, velká, žádná, pro někoho výstřih, obdiv, vzrušení a sebevědomí, pro jiného stud, posměch, bolest zad, špatně padnoucí oblečení, strach ze zrcadla nebo věta, která se zařízla hlouběji, než měla. A tady opravdu nejde jen o ženy. Muži se dívají na ženy se dívají na ženy, komentují, porovnávají, závidí, posuzují a někdy se tváří, že mají na cizí tělo nárok. Jenže i muži mají svoje trápení s hrudníkem. Přibrali, zhubli, stárnou, řeší mužská prsa, hormony, nemoc, posměch. Taky šatno, intimitu i pocit, že jejich tělo není dost mužské. Taková bulka v prsu nemusí znamenat nutně rakovinu. Příčinou mohou být také cysty, tedy dutinky naplněné tekutinou, nezhoubné útvary nebo zánět pohmatem doma, ale nelze spolehlivě určit, o co jde. Novou bulku či jinou neobvyklou změnu proto patří ukázat lékaři a to platí taky pro muže, protože i oni mají prsní tkáň a může v ní vzniknout zhoubný nádor, byť u nich rakovina prsu vzácná. Pozornost si zaslouží nejen zatvrdnutí v prsu nebo v podpaží, ale také nově založená bradavka, vztažená bradavka, krvavý výtok, změna tvaru prsu či dělíčky v kůži. Není dobré čekat, až se přidá bolest. Rakovina prsu totiž může probíhat i bez ní a zpočátku nemusí mít žádné zjevné příznaky. Právě proto mají význam preventivní vyšetření. V Česku mají ženy od 45 nárok na screeningovou mamografii, hrazenou zdravotní pojišťovnou jednou za 2 roky. Pokud se ale objeví potíže, na další preventivní termín se nečeká. Žena ani muž by neměli novou změnu přehlížet jen proto, že nebolí, že rakovina se v rodině dosud nevyskytla. To je ten největší problém. Zkrátka neodkládat a myslet si, že...
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, volejte právě teď, budu moc rád, když se připojíte, třeba jako vy. Pěknou noc přeji, kdo nám volá.
2: Já vám přeji také krásnou noc, tady je Milada od Olomouce.
0: Zdravím vás, Milado. Dnešní téma malá, velká, žádná, možná bych dodal i třeba někdy problematická. Jak to máte vy?
2: Já bych to řekla tak nějak od mého dětství. Když mi bylo takových těch 13 let, chodila jsem do 7. třídy, no tak už jsem tak nějak, dá se říct, že už jsem měla prsa požehnaně větší a musím říct, že jsem se styděla, že jsem se tak nějak, vždycky maminka mě bouchala dozad, že se hrbím, protože mi to bylo trapné a byla jsem jediná ze třídy, která opravdu jako jsem už byla tak nějak jako s větším prsy. Takže byla jsem taková vůbec holka, dá se říct, krev a mlíko, jako sestra moje, která byla o 5 let starší. No, tak byla, dá se říct, taková hubenější a měla i prsa menší jako já.
0: Tak to, někdo to v té třídě musel odstartovat, evidentně jste, ano, to byla vy.
2: Ano, no, takže jsem trpěla i od kluku, měla jsem takovou přezdívku Moucha CC. Bohužel, no, takže jsem se někdy necítila, že zrovna tak nějak fajn. Ale dá se říct, že když mi bylo 18 let a nastoupila jsem do vojenské školy, tak jsem zhubla 12 kilo, takže se ze mě stala šťouplenka.
0: Ano.
2: No, takže i ubělý prsa. Takže jsem byla opravdu, a takhle mi to vydrželo až do mých 75 let.
0: Ano.
2: Když jsem byla opravdu štíhlá, no a měla jsem ty dvojky, takže to bylo takový vlastně přirozený všechno.
0: Jak moc vás to trápilo, když jste byla vlastně ta holčina, která teprve se dostávala do toho, do té ženskosti?
2: No, cítila jsem se taková méněcenná prostě. Vadilo
0: jiná,
2: mi to.
0: Jiná, na odstřel, na posměch.
2: Cítila jsem se, ano, určitě, protože ostatní děvčata, že a navíc, i když byl tělocvik nebo takhle, že, tak jako jsme byli v tričkách nebo tak, tak opravdu jako to nebylo příjemné v tom dětství.
0: A povídali jste si o tom třeba jako v vlastně spolužačky? Asi ne, tak tam to bylo asi tabu. Tak chodila jste někam pro rady, maminka pomáhala nebo?
2: No tak maminka, jo, maminka byla hrozně taková fajn kamarádka, takže maminka, jo. Mm-hmm. Maminka tam vždycky říkala, ty z toho nic nedělám, že jsem pěkná holka, jako.
0: A co jste říkala třeba svým dětem, jestli jste měla dceru, nebo máte dceru?
2: Mám dvě dcery, mám, ano, jo. A ty právě zajímavé je, že dcery ani jedna
0: neměly problém.
2: Že zase neměly tak naděleno, jako jo.
0: A tak jsem jim to chtěla říct a zrovna to nevyšlo takhle.
2: Ano, ano, ano, jo.
0: Ale říkala jste jim ty věci, co se, to jste jim říkala, předpokládám, co se dělo vám ve škole.
2: No tak já jsem jim o tom vyprávěla, jako jo, že aby si z toho nic nedělali a holky měly pěkný postavy a vlastně ty prsa byly k těm postavám, bych řekla, akorátní, tak nějak.
0: Jak moc jako, jsou těžká prsa, tak jako všeobecně, ano, myšleno tím, ano, pro vaše tělo nebo pro tělo ženy, je to tak velká zátěž, že si to my chlapi neumíme představit? Jak bolí prsa?
2: Řekla bych, že jo, že ty větší prsa jako jsou určitě zátěží určitou, jako není to tak, takovej komfort pro ženu. Řekla bych, že když jsem měla tak nějak ty dvojky, takže to bylo takový fajn.
0: Měla jste problémy třeba s tím nakupovat správné spodní oblečení? Nebo svrchní oblečení?
2: Ne, nemám. Já jsem vlastně do 75 let byla opravdu štíhlonka, já jsem cvičila denně a teď už mám, dá se říct, přes 80, ale přesto všechno jsem spokojená sama se sebou, protože nemám pořád nadváhu, jako jsem tam si zacvičím a řekla bych, že opravdu je to i o tom, aby žena trošku o sebe dbala, ať je v jakýmkoliv věku.
0: Aby nespustla a nerezignovala.
2: Ano, ano, ano.
0: Protože
2: ano,
0: znám spoustu.
2: Pořád si říkala, že tak nějak by měla o sebe trošku dbát a pečovat.
0: Je pravda, že to musím teda jako tak nějak, jako jsem vypozoroval u jedné, nebo u dvou sousedek z našeho velkého panelového domu, které jsem znal už v době, když se zamilovali do svých drahých poloviček, pak když splodili děti, a mám pocit, že tím, jak porodili děti, tak zrezignovali na sebe, mi tak přijde.
2: A to je chyba právě, ano, ano, to je chyba. Já jsem i hned po porodu začala cvičit prostě a musí žena tak nějak to dělat i sama pro sebe, pro takovej svůj pocit, aby vypadala trošku dobře. A je mi 86 a pořád tak nějak o sebe dbám.
0: Děkuju vám, že o sebe dbáte, že jste byla taky schopná zavolat a povyprávět nám svůj příběh na téma prsa. A děkuju.
2: Ano, děkuji vám a přeji vám hodně zdraví. Naslyšenou.

0: Kdyby náhodou se stalo, že se nedovoláte, je to prosím vás tím, že vás volá moc, tak se omlouvám, že třeba na vás nepřijde řada. A navíc ani v mých prstech to není, to tady kolega Kubala si zmáčkne a udělá hop a je tam někdo. Dobrý večer, pěknou noc, kdo nám volá?
1: Tady je Zdena od Brna.
0: Od Brna, zdravím od Brna. Zdena, s jakým poprsím?
1: No, já bych chtěla hlavně připomenout, že opravdu je potřeba ta preventivní prohlídka. Mě před 16 rokama zjistili, že mám nádor.
0: Ano.
1: A udělali mě biopsii, první mě postrašili, že mě vezmou celý prso, ale pak řekli, že mám velký prso, takže ty nádorky byly tam dva, že odstraní. Mm-hmm. Tak mě to odstranili, už je to 16 roku. A můžu říct ale, že mě to prso se tak zmenšilo, že já můžu do knihy kuriozit, že mám jedno prso menší, jedno velký.
0: No a tak to se ale potom nějak vycpává, nebo ne?
1: No tak oni už teďka, opravdu to prádlo se dělá takový, teď jsem si koupila, takže to není vůbec poznat.
0: Ano, ano, ano.
1: Opravdu je to.
0: Jak moc vás to tenkrát zasáhlo, jako to jste si našla sama
1: no,
0: tu bulku?
1: Zasáhlo. No, spíš mě to paní doktorka našla na gynekologii a poslala mě na vyšetření a bylo to opravdu v začátku. A to mě opravdu řekli doktori, že je to malý a v začátku se dá vyléčit. Naše zdravotnictví je na dobré úrovni a už se teď vyléčí tolik věcí, že je to...
0: No, ale musíme chtít.
1: A jít a zavčas.
0: Takže takhle to dopadlo aspoň tady v dobrém. Jak to byla vlastně dlouhá doba, jak to období, než to všechno od zjištění?
1: To šlo tak rychle, že když mě to řekli někdy v listopadu, mě řekli, že je to zhoubný, že je to rakovina, mě řekli rovnou. Já jsem spadla, šla jsem po Brně, spadla jsem, volala jsem domů dcerám a nechtěli mě věřit, co si to vymyslíš, a říkám, jo. No a to potom hned mě volali, hned mě operovali. Myslím, za měsíc.
0: No.
1: V lednu už je to operovali.
0: No teď se vlastně uvědomuju, vlastně tchýně to měla taky velmi rychle, že vlastně si sama přišla na bulku a vlastně to bylo skouka během 3-4 měsíců už bylo dávno po, možná. No a teďka takže... se cítíte jak? Chodíte dál na kontroly, jak se má, no, nebo jste sledovaná?
1: Já jsem byla sledovaná 10 roků, po 10 letech každý rok jsem chodila na kontroly a potom mě řekli, že už nemusím, že jednou za 2 roky. No teď jsem nebyla už 3 roky, protože já jsem měla jiný problémy se srdcem a takový jsem byla teď na operaci a už by taky měla jít na to, ale cítím jako dobře, akorát je v tom, že i když jsem měla velký prsa, takže to prso není malý, ale to je podle toho druhého je malý. Než...
0: Vnímáte ten rozdíl, že tam je zkrátka, tak když s nima chodíte celý život?
1: Hlavně, když by tam nic nebylo, je to v pořádku, to je lepší, takže to se dá.
0: Řekněte ještě, v kolika letech vás to vlastně postihlo?
1: V kolika letech mě to postihlo? 60...
0: Takže bylo to, už to bylo s tím nárokem, jako kdy člověk by měl chodit na ty preventivy.
1: Ano, ale hned já mám dvě dcery a oni ještě neměli nárok na ty preventivní prohlídky, že to je teďka až od kolikati roku. Ale mě zase lékaři uklidnili, že to, když je to v tam pozdějším věku, že to není dědičný, že to nebude dědičný, jo? Že teda nemusí mít strach, že by měli taky to, že by se to zdědilo.
0: Zkrátka vy jste takovým chodícím příkladem od Brna, že by se člověk měl o sebe starat a že by měl vnímat svoje tělo.
1: Opravdu a u mě se teďka starají, já jsem měla odstraněnou ledvinu, a dokonce jeden známý vína, já chodím budovat víno po Jižní Moravě, takže já mám takový známosti, nebo to, a tak oni mě to říká, to se musí odstranit, to musí pryč, to, ta ledvina, a měla, že mám štěstí, že je to párový, to je dobře, že tady tyto věci jsou párový, horší, když teda to dostane, tady ta rakovina, něco jiného, že. A tak mě odstraní ledvinu a tak jako
0: žijete si. Žijete. No, to je důležité.
1: Jenom jsem se právě ptala svého lékaře, já říkám, co mám dělat, aby si uchránila tu zdravou ledvinu. A on říká, nenachladit se, nepřisolovat, a to je tam jedna taková moje chyba od malinka, a vypít 1 litr a půl. A on říká, ale ne vína. My jsme vinaři jako spolu, takže mě to tak jako... Ale říkám to, já jsem se měla opravdu, když máte takového lékaře, on je jednak mladý, šikovný a ještě k tomu je teda odborník. Hmm. On to dělá tolik let dlouhodobou urologii a on je opravdu, řekl, on přišel na vizitu, to je taky takové, že to přišel na první vizitu a říká mě tak, jsme udělali, co jsme chtěli a už můžeme mít bodovat víno, už můžeme jít odhodit víno.
0: Děkuju.
1: Takže to dává takovou, jo, mě, takže já mám dost štěstí na ty lékaře, teď jsem měla srdce, jsem byl srdcem, i když mě teda nerozřezávali, dělali mě to slabinama nebo to číslama, takže to bylo dobrý a byla jsem vlastně po Děbradech v celý květě, tak. Takže jsem si tak jako užívala. No, a tak tady, co se týká tady toho, tak opravdu je potřeba k těm lékařům chodit.
0: A věřit jim a nepřipouštět si.
1: Ano, ano. A říkám, naše zdravotnictví je na úrovni. Ať se týká kardiologie, na všechny tady ty, jsme na úrovni.
0: Souhlas, ten, kdo tomu nevěří, prosím vás, věřte. Evidentně jste nikde nebyli v zahraničí, abyste mohli úplně posoudit zdravotnictví. Netvrdím, že já jsem odborníkem, ale já budu vždycky chválit české zdravotnictví.
1: Ano, tam by teda nějaký lemplí nebo něco ti lékaři, ale když to jsou ti odborníci opravdu zachrání, teď udělají tolik věcí, že zachrání ten život.
0: Děkuju vám za zavolání, ať se daří, zdraví, ať vás prsa nezlobí. Dobrou noc.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
0: Daniela z Prahy píše, možná je více veselých příhod a to je dobře. Před 10 lety mi lékaři diagnostikovali to nejhorší a vzhledem k věku už mi paní doktorka doporučila jediné řešení. Kdo to nezažil, netuší, co se v člověku v tu chvíli honí hlavou. Zdaleka už nejde o krásu, ale doslova o život. Psychicky jsem to nesla velmi špatně, byť mě chirurgyně ujišťovala, že se ještě za 5 let budeme potkávat na chodbách nemocnice. Psychicky mi hodně pomohlo společenství pacientek s rakovinou prsu. Je to parta žen, které prošly nelehkou životní situací, ale společně dnes nejen edukují, ale i se dovedou zasmát na výletech a podobně. S paní doktorkou se potkávám i dnes a zvenku to na mě nikdo nepozná, protože protetické pomůcky jsou dnes k dosažení. Přeju všem pevné zdraví a neztrácet naději. Daniela.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu, taky noční linky. Dnes malá, velká, žádná, to je téma, které probíráme v rámci vysílání. Asi pravděpodobně čas pro posledního volajícího nebo volající a bude to kdo? Halo, halo.
1: Ano.
0: Ano, posloucháme.
1: Už volám dost dlouho a neberete telefon.
0: Je, no to mě nadává tolik lidí, že neberu telefon a vidíte to a vás jsem zvedl. Nebo tady kolega.
1: No.
0: Povídejte. Kdo jste? Představte se nám jenom křestním jménem.
1: Jmenuji se Marie, jsem z Plzeňska.
0: Ano, a máte puštěné rádio, proto nás to ruší a kdybyste ho vypla, bylo by to lepší.
1: No, já mám to přes televizi.
0: Jo, takhle, dobře.
1: Tak to já jdu kousek dál.
0: Dobře. Už je to dobrý. Maruško, jak se zapojit do dnešního tématu?
1: Jak se zapojím? Myslela jsem, že je to všeho chuť. Malá, velká.
0: A nebo žádná.
1: A ono se tady hovoří jenom o prsou, nic jiného neslyším. Já mám bolavá záda.
0: Ano.
1: Páteř po mamince, to mám zvědělý.
0: Mhm.
1: A mám velkou bolest, někdy hodně velkou, někdy menší. A byla jsem tím u paní doktorky, která mě léčila hodně dlouho a v 90. letech mě poslala na vyšetření do Prahy. A tam mě sdělili, výchozí závěr byl buď operace, anebo bolest. Přišla jsem s tím k paní doktorce, která to vyčetla a řekla, no tak tady operace, nedoporučuji. Šla jsem na rehabilitaci a paní doktorka mě povídá, nemluvila s vámi paní doktorka o operaci? A já povídám, mluvila, ale řekla, nedoporučuji. A paní doktorka druhá řekla, taky nedoporučuji. A je mě 80+.
0: Ano.
1: A teplím od takových 58 let. Možná ještě dřív. No, někdy bolí víc, někdy míň. Je to moje bolest, nikdo mi ji neveme, nikdo mi nepřidá. Vezmu si prášek nebo si nevezmu nic a trpím.
0: No, však jsem říkal, že prsa dokážou nebo záda dokážou bolet. Je to od prsou nebo je to, od čeho vlastně ta bolest je?
1: Ne. De facto, to je páteř, tři obratle páteře, to způsobují a způsobují to takovou měrou, že to jde přes kyčel, oba kyčle, do kolenou až do kotníků. No,
0: chápu.
1: Někdy chodím. Pořídila jsem si chodítko na kolečka, ven nemůžu, protože i špatně vidím. Tak nikam nechodím, jenom doma jsem, ale mám kolem sebe dobrý lidi, takže nestrádám i ve svých starých letech a nestěžuju si a na prsa, na ty jsem si nestěžovala nikdy.
0: No tak, tak já vám děkuju.
1: Já jsem měla výjimku, když jsem to slyšela, tak jsem si myslela, malá, velká, ale moje. Takže to je všechno možné, ale já poslouchám a ono je to jenom prsa.
0: Ano.
1: Zabývají se s tím ženy i muži. Tak já jsem byla jednou v obchodě. Byla jsem si koupit podprsenku taky. A přišel tam pán a taky chtěl podprsenku pro manželku. A prodavačka mu povídá, a jak velkou chcete? No, on sundal klobouk a řekl, akorát do klobouku.
0: A děkuju pěkně vám za zavolání a docela milou tečku, vtipnou tečku.
1: No, to byl pěkný závěr, akorát do klobouku.
0: No, v tom klobouku teďka už máme akorát závěr a rozloučení. Já vám děkuju, mějte se hezky, dobrou noc. A posíláme ještě závěrečnou písničku, než se rozloučíme. Budeme zvát do dalšího vysílání Noční linky. Tak do Plzně.

0: Tak můžeme ještě použít možná náš gong, který tady máme ještě v rychlosti. Jeden posluchač, vidím, že volá, nebo posluchačka. Kdo nám volá jako poslední?
1: Dobrý večer, tady Josef Vyšlapaní.
0: Zdravím vás, Josefe, jsme úplně na konci dnešního vysílání. Zkusíme stručně k tématu.
1: No, já bych měl k tomu asi tolik, že s prvním manželstvím mě moje žena opustila po 25 letech, z toho jako trpěla, nebo

0: jako proč a u kterých žen je to více jako náchylné. No. A jinak děvčata už ve věku 4 let se jako očkují proti rakovině děložního čípu. To je moje znalost o tom, říkám, takže já jsem to poznal prakticky. No, moje žena potom opustila po 33 letech, byla nádor na mozku. No.
1: Končíme nevesele. I tak děkuju. Poslední příspěvek na tohle téma. Ať se daří, klid, pohodu a držte se. Děkuju.
0: No, rád vás poslouchám každý večer a někdy k tomu mám připomínky, někdy ne.
1: Dnes jo. Tak si děkuju a vážím si toho.
0: Všechny posluchače taky. Dobrou noc.
1: Taky přejeme dobrou noc. Téma máme za sebou probrané. Vážím si toho, že jste zavolali, že jste se připojili k dnešnímu vysílání a bylo to téma, které vlastně jste si vybrali vy. Stejně tak jste si vybrali i téma to další, které bude už vlastně dneska hodinu před půlnocí. Kdy můžu říct, uslyšíme se zas z Prahy, tady ze studia historické Karlínské budovy Českého rozhlasu a budeme tady i opět v tandemu, jeden mluvící, druhý mačkající a to je Petr Kubala. Hodinu před půlnocí začneme téma Už zase vy. Jste někde inventářem nebo poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, zkrátka notoři. Jestli víte, jestli se považujete za člověka, který je někde častým hostem, který má už svoje místo, budu rád, když se připojíte do našeho vysílání. Stammgast, taky Stammgast. Těch je dost, ne? Tak dobrou noc, ať se daří, ať vás nikdo nezlobí a hlavně, ať jsou prsa zdravá, ale říkám pevná, ale hlavně zdravá. Ona bude potom zdravá i naše duše. Tak dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
2: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti, brácha.
1: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
2: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
1: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
2: A hned na začátku chci se zeptat,
1: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
2: Výborně.
1: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
2: Zajisté.
1: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
2: Smrti, brácha, prosím.
1: Ale vy nás máte rozesmát.
2: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
1: Ale já myslel, že jste komediant.
2: Smrti hlav, teda smrti, brácha. A žádné urážky, prosím.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přečichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník odehráli nějakého Shakespeara, já tam odehrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jan Čařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, člověče, Zedniček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, který mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, když naši byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říká, co to je, říkám, jamu, Janáčková akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěblec, nakladně, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po 3 dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, já jsem říkal, no, tati udělal, pročel jsem všema 3 kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řiti.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, jedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: No to je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
6: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte,
5: ano,
4: jo?
5: Tak dobře.
4: Vyjdeme tedy ze situace, že 2 bratři, Richard III a Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
6: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum? Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, co pak jsem na národě nebo co? To nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný. No.
6: Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No já, no.
6: Hodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje.
5: Jo.
4: Víte, co to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat 3 různé dramatické postavy?
5: Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že ano, třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů najednou, tak je to splácají dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
6: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
7: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na Ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, on bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mě nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův Maj, Vitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
8: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
9: No to nemyslíte vážně.
8: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
9: Fuj, to jsem si oddechl.
8: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, čověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo první den byla ostuda, ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a já to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl ohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tady se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme. Vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, říká Čmaně, co ona říká? Říká, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chcu, hrozně jich chcu. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
10: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zedníčka dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedníčkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karl Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal v Mahence a Míra ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do městské divadla v pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval v muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal tak na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn to režíroval. V Ústí nad Labem, že jo, no kdo tam ještě, Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat, no a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima, nazvanou Autonehoda. Pavel Zedníček si tu zahraje policistu.
3: Kratane! Ty vole, jestli vylezu živě, já tě ještě zabiju. To je debil! Ty vole! Dobrý, boty se mi nezuly. Jak se zuju boty, to je konec, ty vole. Noha je zlomená asi. Tyva, co to bylo za debila? Tady se ještě někdo chytme, tyva. Policajt. Jseš v pohodě?
4: Co se stalo?
3: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
4: S jakou Miladou?
3: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, tyva.
4: Jaký kreten?
3: Já nevím.
4: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
3: No jak jsi ty kreten, kreten?
4: Kdo je u tebe kreten, ty?
3: No, tak já nevím.
4: Ale je to jednoznačně tvoje vina. zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
5: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
4: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
5: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
4: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
5: Hele.
4: No výborně, no, dobře, no tak.
5: Tyvo, to byla dobře, pecka,
4: nemusíš, dobře, tak.
5: My jsme se znova narodili, chápeš to?
4: Jo, tak buď rád, no. Tyvo. Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
5: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
4: Co?
5: Slivovice. Tak si dej, když jsi
4: no,
5: v šoku ještě.
4: No to víš, že si dám, ale já si musím postavit na nohy, víš, to bude šok, jak svině.
5: Mandy, čili parkování.
4: Ježiš, a to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
5: Z Moravy.
4: Kuně, od nás?
5: Aha.
4: Ne, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
5: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
4: Tak. Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
5: Ne, ve službě nechlastám.
4: No, tak já ti dám fouknout, no, foukni. Co?
5: Čistý jak lilium.
4: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
5: Co, jak si to...
4: Já ti dám čistý jak lilium, ten zelený jak brčal, ten zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
5: Už zase pokutu. Dej
4: si pokutu, jasně.
5: Vždyť ty ve už...
4: Buď rád, že je to jenom pokuta.
5: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
4: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti tam dám trestní body, díky, no. Tak. Tak. Co počítáš zase?
5: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
4: No jo, to víš, jo.
5: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
4: Jako myslíš?
5: No, jako ty by nemohl.
4: Kolik za ní dáš?
5: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
4: No tak, pojď, tak třeba za 5.
5: Co za 5?
4: No za 5 táců.
5: Co za 2?
4: Za 2? Že jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
5: Dobře, tak za 2.
4: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
5: Dobře.
4: Hele, zbroják chceš?
5: Zbrojní průkaz,
4: jo?
5: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
4: No to jo, na čí jméno by to bylo?
5: Tyve, konečně jméno.
4: Ten ti dodám, ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
5: Já myslel hned na fleku.
4: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
5: Mailem,
4: no. Víš, co to je mail?
5: Adres, ne, nevím, nějaká
4: no.
5: Nemoc blbá.
4: No, blbá nemoc. No.
5: Češ je dobrý, ale.
4: Dobrý, jo?
5: To je výborný.
4: Jo.
5: Fakt jsem hodně spokojený.
4: Tak hele, máš ještě peníze, že jo? Máš jich dost.
5: Už moc peněz nemám, čověče.
4: No,
5: ale
4: no,
5: ještě počkej, něco bych tady pro tebe měl.
4: No.
5: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
4: co?
5: Je tady.
4: Co
5: já ves na klíně Zemlbábu.
4: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, čověče.
5: To není normální Zemlbába.
4: Co?
5: To je s trávou.
4: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
5: Ne, to je tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
4: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu. Je hodně ty báby veselý.
5: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
4: No.
5: Růžový kamiony.
4: Co? To je kapky zase?
5: Ne, díky.
4: To je dobrá,
5: Jen si ne.
4: To chechtá normálně, ta chechtá. Ale můžu něco říct?
5: Klidně.
4: Můžu něco říct?
5: Ne, pojď do toho.
4: Můžu, jo? Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
5: Ten váš, jo?
4: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, aby nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
5: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
4: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezký, to je hezký.
5: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
4: Cože, co?
5: Kamaráde, takže tě zatýkám.
4: Cože?
5: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tajle konzumace psychotropních látek, le. A to, co jsi tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
4: Ty vole.
5: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herc ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar, dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ahoj, Láďo.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
5: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
5: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
5: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
5: No to je prima. Takže večer už voda poteče?
3: Ono se něco najde, co by teklo.
5: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
5: No práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
5: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslala samo nebe.
5: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
5: Mm-hmm.
3: A kde?
5: Mm-hmm.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
5: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
5: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuji váš sporák.
5: No, cože?
6: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
6: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
6: Pane Simota.
3: No.
6: Co nějak dohodneme? Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
5: No, houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
5: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
7: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
8: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
9: Trvalé... A proč by byli v koncích?
8: No, to je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
9: Ztratit se můžete raz, dva.
8: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
9: No, já, no třeba půjdete na houby.
7: 26.
9: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
8: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
6: Ale no tak děda.
10: Náš děda je pěkně ostrý.
9: A proč hovadinku?
8: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
9: Sedláčka, dědo, sedláčka.
8: A já říkám chalupníčka pořád.
9: A můžete být jistý, že jestli tady někdy očumavý, tetrám živý nebo mrtvej, tak ho najdou.
8: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech. Třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
11: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco. Přece mě tu nenecháte v cíproud.
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
10: Stejně je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. S tím Rudlou Fárou.
12: Prosím tě, co máš proti Rudlově?
10: Nic, je svobodný. Když zůstaneš na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat ty s ním, to nechápu.
12: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, když o tom psali v novinách. Černý kronice. No.
10: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý pruši. V Kolíně vystoupí Rin ze břehu. V Turecku je zemětřesení. Pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
12: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost, a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád, kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, tak to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říkala?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval. Tak ten říkal, ty
2: vole. Toho si pamatuju taky.
3: No pamatuju, jo. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit. Ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, takže lítali pode mnou, nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takovýhle kravinky. Pak taky říkával, čo vy volové, třeba já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, zase máme to nějak malinko jinak, je to zvláštně, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguji vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No dobře, no nic, to. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No vidím.
7: Náhoda.
0: Já náhoda, jo. Ví, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se někdo zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řekl, no jo, mám orgasmus v Brně třeba. Tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A když bych se počurala.
2: Ale ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Zakourali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Počkej, já ti řeknu. Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě, čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Halo, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si důvěř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni.
2: Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak mami, já ti dám Leonku ohledně.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to pandy, že jo?
4: Jo, pandy. V Motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, čověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaše z práce, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký z práce?
3: Ježiš, co to mělu. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Musela říkat takový kraviny.
3: Jsi lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám se s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty jsi spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám, jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Julie, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec Jakub na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích. Necítit bolest tak palčivě. Slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, že mi uděláš radost, když jak se smějí, jak ty mají rozhářený očiska v hledišti a pak stanou tleskají a že mi uděláš 2 hodiny radosti, že zapomínu ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.